0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Please don't get involved.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, rádiovej.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čáko, to je mňa, Lau, počúvate Radio Wave.

Violating all star culture. Gary.

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Find your theory. The song.

host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny. Pleják.
2: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Big Smoke.

0: Osmá hodina ranní odbyla, je sobota 25. července a právě začíná víkendový On Air s Michalem Lyrý. Spousta muziky, podcastových ukázek, kulturních tipů a redakčních příspěvků na různá témata až do 12. hodiny s Michalem Lyrý.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Alex G načal náš víkendový program a před námi jsou 4 společné hodiny. A než na rádiu Wave odbije právě poledne, stihneme toho spoustu. Po 9. se mrkneme na nový díl Hergotu a podíváme se do světa čínských duchů, démonů a politické moci s hostem Hergotu, synologem Jakubem Otčenáškem. Po 10. nás čeká cestovatelská Casablanca, no a po 11. videoherní quest, kde se věnovali remasteru herní klasiky Assassin's Creed. Pozveme se na dnešní akce, třeba na multižánrový festival Repetefest nebo na hororový víkend v pražském kině Edison. No a samozřejmě nás taky čeká spousta muziky. Playlist jsme načali s americkým písničkářem Alexem G, ale teď zamíříme na tuzemskou scénu s Darko Donem a jeho nedávnou novinkou Lifestyle. Pak třeba brazilská dragstar Pablo Vittar nebo londýnský rapper Jim Legacy. To je ta nejbližší hudba sobotního On Airu. Zadumoško,

Nás vyšší teploty čekají až v příštím týdnu, ale to se rozhodně nedá říct třeba o Itálii a Římě. No a evropská města bojují s vedrem různě. Italská metropole například nabízí svým obyvatelům během letošní vlny veder neobvyklý způsob, jak se schladit. Až do 4. srpna mohou odpoledne zdarma sledovat filmy v klimatizovaných kinech. Důvody jsou podle radnice zdravotní, jenom asi polovina Římanů má totiž doma klimatizaci, uvádí energetická společnost Enel. Do programu Il Grande Freddo, tedy velké ochlazení, se zapojilo zatím 11 římských kin. Každý den od 1 hodiny odpoledne do 6:30 večer nabídnou divákům jiný film. A právě v tomhle čase bývá venkovní teplota nejvyšší a tyhle teploty často sahají až ke 40 stupňům Celsia, uvádí CNN. Římský starosta Roberto Galtieri na stránkách radnice uvedl, že město chce lidem nabídnout možnost strávit několik hodin v příjemném chladu. Kina jsou proto součástí širší sítě takzvaných klimatických úkrytů, kam patří taky knihovny a nebo muzea. Já se shodou okolností do Říma příští týden chystám a tak jsme si říkali, že by možná nebylo od věci shlédnout ještě jednou třeba Nolanovu novinku. No tak si potom povíme, jak to vyšlo. Každopádně my už teď z Říma míříme zpátky do našeho víkendového playlistu, protože před námi je Georgie and Joe nebo taky Adam the World.

0: Royal Otis a taky Caroline Polaček za námi těsně před 20:30. A dnešní program vysílání Rádia Wave není samozřejmě jenom o muzice. Je sobota a to mimo jiné znamená buchty na Rádiu Wave. Dnes od 19 hodin o provozování hostelu, životě v Mikulově a bubnování. Do podcastu o všem a o ničem přišla Hanka, která má ale raději oslovení paní Hanka. Ta vyučuje děti a dospělé hru na bicí a provozuje hostel. Takže probrali nejen to, zda je pro hru na bicí potřeba mít dlouhé prsty, ale taky to, zda návštěvnictvo hostelu tropí nějaké nezvednosti a případně jaké. Reprízu Buchet můžete poslouchat dnes od 19 hodin.
1: Buchty. Bucha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují.

8 hodin a 41 minut. Kanadská synthpopová diva Ali X a její Black Eyes desky Girl With No Face v ranním vysílání rádia Wave právě u konce. No a my opět míříme zpátky k nám a tentokrát konkrétně do Brna. Jan Svatbík aka Jentrej a jeho samostatně vydaný letní single Heatwave. Pak Los Angeleští Group Therapy nebo taky Klara Kimera společně s Not In Bed. To je ta nejbližší muzika ve vysílání Rádia Wave.

0: sen. A nikdo nemá čas, na to čekat, až bude v top ten. A každý den na svůj sen, fuj se dokud nezasnu. Horké jako letní pleče, si zpívám do přes času.
1: Rádio Wave. Český rozhlas.
2: Knock knock.
3: What?
2: Open the door at the pit stop. The bitch hot.

0: Osmá hodina se nám pomalu chýlí ke konci a za námi je tak první společná hodina. Před námi ještě londýnské duo Django Django, tuzemská Dukla nebo taky Nilufer Janja. Pak už načneme další program, v něm se mrkneme na ukázku ze spirituálního Hergotu, který se tentokrát věnoval Číně, no a povíme si taky něco o multižánrovém festivalu Repetefest, na který se pozveme. To všechno ve stále ještě raním vysílání rádia Wave.
1: Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.

Americká zpěvačka a hned po ní Fulcrum. S těmi dvěma jsme načali program deváté. Ještě než se dostaneme k ukázce z nového Hergotu, je před námi další porce muziky. Britský rapper s nigerijskými kořeny Fimihen Utman Akinola aka Fimi Guerrero a jeho nedávná spolupráce s polsko-anglickým duem Bass Victim. Pak Harry Wright aka Moonsink nebo rapper Benny the Butcher.

0: V novém díle Hergotu se vydali do světa čínských duchů, démonů a taky politické moci. Hostem byl sinolog Jakub Otčenášek z Vysoké školy ekonomické, který přiblížil, jak se čínské představy o démonech, o nadpřirozených bytostech promítaly do uvažování o společnosti, řádu a taky vládnutí. Před námi je krátká ukázka, vy už ale teď víte, že můžete celou epizodu hledat na našem webu, no a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Dalším nějakým pojmem, se kterým pracuješ, je pojem Tianxia, jakýsi starobylý ideál světového řádu. Tak co to vlastně je a jak se k němu třeba staví i dnešní čínští myslitelé?
2: Jo, Tianxia znamená doslova pod nebesy nebo pod nebem. Tian je prostě nebe, ale může to znamenat i nebesa, ne v tom jako křesťanském smyslu, ale jakožto nějaký garant morálky a případně i místo, kde přebývají předkové nebo různá božstva. A v konfuciánském myšlení třeba ta nebesa nejsou nějak tak jako úplně personifikovaná, ale myslí se tím tedy nějaká kontinuální morální záštita a síla, se kterou pracují nebo která nějakým způsobem ovlivňuje to, co se děje pod nimi, čili ve světě. Čili ten svět pod nebesy je vždycky v nějakém kontaktu nebo v nějakém dialogu s těmi nebesy. Není jen tak tam položený a jen tak, jako, že by si tam tak zahníval, ale musí vždycky nějak mezi nimi probíhat nějaký dialog. To znamená, že i mezi správou toho podnebesí a nebesy musí vlastně fungovat takovéto napětí a pak se to projevuje nejznámněji v takovém tom principu mandátu nebes, který vlastně znamená, že dobrý panovník třímá mandát nebes, že ta nebesa projevují dobrou vůli vůči panovníkovi, třeba tím, že je hezké počasí nebo že je dobrá sklizeň a nejsou nějaké přírodní pohromy. A když naopak takovéhle pohromy jsou, tak to znamená, by to mohlo znamenat, že ten mandát byl ztracen a že ta vláda je špatná. To se teda netýká jenom králů a císařů, ale dost často se to objevuje i v té republikánské i lidové Číně, že prostě třeba komunistická strana se chápe jako držitel toho mandátu, protože má to i takové, jako dejme tomu, sekulární jako interpretaci, která se dá zkombinovat s modernitou. A sice, že ten mandát nebes vlastně, bo ta nebesa, ta vůle nebes reprezentuje vůli lidu. Čili když někdo je prostě tyran a ten lid trápí, tak samozřejmě ten mandát ztrácí v očích lidu, tím pádem i v očích nebes. A je to všechno propojené právě na tom principu té odezvy, čili nejenom lidé a nebesa, ale i příroda a ty živly a tak dále. Všechno to nějakým způsobem takhle mezi sebou komunikuje. A snaha je tedy vytvořit z toho prostoru mezi nebesy a zemí nějaký harmonický prostor, kde vlastně všichni fungují nějak ne nutně rovnostářsky, často spíš hierarchicky, ale v nějakém souladu a každý zná své místo a není potřeba sahat k nějakým násilným třeba metodám a tak dále.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Půl desátá se nám přiblížila a s ní i první Kulturistán tohodle dopoledne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Už v začátku našeho ranního on-airu jsme si slíbili, že se pozveme na festival. A to konkrétně do Rožmitálu pod Třemšínem. Tam totiž na zámku probíhá už od včerejška Repetefest. No a poběží až do zítřka. Je to multižánrový festival a dnes představí například Mezi Patry Klid nebo Taige, ale té muziky je mnohem víc. No a samozřejmě je i doprovodný program, například komentované prohlídky zámku a nebo výtvarné workshopy. Za projektem Repetefest stojí pětičlenný spolek Odspot. Zámek v Rožmitále pod Třemšínem prochází dlouhodobou obnovou a festival Repete je jednou z cest, jak tuhle obnovu podpořit nejen finančně. Cílem je taky rozšířit povědomí o téhle kulturní památce na okraji Brd a zároveň tak poskytnout prostor pro začínající umělce. Takže Repetefest dnes a ještě zítra dopoledne v Rožmitále pod Třemšínem na zámku.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Startér.
4: Startér.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

dívčí trio Girl Ray, Arleta nebo taky pražská rodačka žijící v Londýně Myla. Ty všechny už jsou za námi, ale tuhle řadu silných ženských hudebnic teď završíme kým jiným než Madonou a její nedávnou novinkou, kterou už od minulého týdne můžete slýchat v naší hudební rotaci. Po 21 letech se Madonna vrátila ke světu, který kdysi definovala na legendární desce Confessions on a Dance Floor. Novinka Confessions 2 ale není jenom nostalgickým pokračováním. Spíš působí jako takový dlouhý noční DJ set, v něm se jednotlivé skladby plynule přelévají jedna do druhé, no a dávají největší smysl právě v tom celku. Stejně jako před 20 lety Madonna znovu spojila síly s producentem Stuartem Pricem, jehož rukopis je znát na celé desce. No a v naší rotaci zaparkoval track Danceteria.

0: Desátá se nezadržitelně blíží a s ní i pomyslná polovina dopoledního on-airu na rádiu Wave. Docela nás doprovodí The Kills nebo Tuzemští Pacino, no a pak už pomalu, ale jistě odpálíme program 11. Čeká nás cestovatelská Casablanca, kam přišla o svých cestách vyprávět herečka Klára Isová. Pozveme se na hororový víkend v pražském kině Edison, nebo si taky poslechneme ukázku z videoherního questu, kde se věnovali remasteru klasiky z videoherní série Assassin's Creed. No a mezi tím vším samozřejmě nebude chybět spousta muziky.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

dopoledním vysílání Rádia Wave jsme se už překlopili do 10. V playlistu před námi Charlie XCX nebo Dylan Brady. No ale ještě než si je pustíme, mám tady jednu znepokojivou bizarní zprávu, která nedávno obletěla hudební svět. Zpěvačka Olivia Rodrigo si totiž všimla takového trendu u svých fanoušků, kteří se na koncertech tlačí nejblíž k zábranám před stage. Lidé tam nosí plenky, aby se dostali do první řady, popsala Rodrigo a píše o tom i britský Guardian. První řada na koncertě, to je posvátné místo, když nějakého umělce milujete a chcete se dostat co nejblíž, aniž by vám někdo zakrýval výhled telefonem nebo účesem. No a očividně nejde o jediný případ. Před měsícem virálně kolovalo video pracovníka stadionu, který uklízel lidské výkaly po koncertě Noha Kahana. Umělec na to reagoval tím, že lidem doporučil, aby si prostě odskočili. Pokud během mojí show musíte jít na záchod, prosím vás pro boha, prostě si odskočte, napsal na svých sociálních sítích. Guardian popisuje, že se počet takových případů zvyšuje od začátku pandemie. To mě docela překvapilo. Tak já se snad jenom připojím se stejným doporučením jako Noah Kahan. Když musíte, tak si prostě dojděte. Teď už Charlie XCX a její pomrkávání na nás, track Wing Wing.

0: 19 minut a 10 hodin, to je přesně to, co ukazuje časomíra tady ve studiu Rádia Wave. No a je to taky čas, kdy si pustíme ukázku z nového dílu cestovatelské Casablanky. Herečka Klára Isová v něm vypráví o trekování na Kanárských ostrovech, cestách do Indie a Spojených států, ale i o chození po Česku. Celý díl můžete najít na našem webu nebo ve vašich podcastových aplikacích nebo taky v aplikaci Můj rozhlas. No a my už si teď tu ukázku pustíme.
1: Nádherný, nádherný. Joshua Tree miluju. Chtěla jsem se tam letos moc vrátit, úplně mi to nevyšlo časově, ale tam jsem před těma 10 lety jela několikrát, že jsem byla právě fascinovaná tou pouští. Já jsem vždycky myslela, že budu inklinovat právě k té fauně, která je taková ta bohatá, až pralesní a ta divočina, že potřebuju to zelený. A pak jsem právě před těma 10 lety navštívila poprvé Joshua Tree National Park a zjistila jsem, že ta poušť je úplně nádherná a že asi ještě ta moje trošku arabská krev, která ve mně koluje po mém tatínkovi, který pochází ze Sýrie, tak že tam je něco, co mi dělá strašně dobře. A vlastně jela jsem tam několikrát na pár víkendů a vždycky jsem stávala brzo, kdy jsem chtěla stihnout rozednění a zkoušela jsem vylíst na ty jejich nejvyšší místa tam, což se podařilo a měla jsem krásné zážitky i krásné fotky. A byla jsem tam myslím, během ledna a únoru, což jsou brzo ráno úplně jako nízký teploty. Takže jsem si pak šla, musela jsem si dokoupit rukavice a bundu, protože ty teploty tam jsou hodně nízký, akord nahoře a pak přes den se zase člověk vyslíkne do těch kraťasů a do toho tílka. Takže většinou jsem vyjížděla brzo ráno, abych stihla rozednění a pak jsem se vrátila na nějakou snídani, na nějaký ty pancakes a pak jsem se zase vrátila znovu a to už se platí jako kdyby vstupný, protože ta pokladna většinou je otevřená od 9, ale když chcete jet do parku dřív, před otevřením, tak můžete, tam nejsou jako brány, takže jako pro ty brzký účastníky je ten park taky otevřený, což je sympatický.
2: Zmínila jste Sýrii a vaše syrské kořeny. Jak moc pro vás byly důležité a formativní nějaké výlety a cesty právě do Sýrie?
1: No, tak já jsem to zažila párkrát jako dítě. Jsou samozřejmě doby, kdy si to nepamatuju, kdy jsem tam byla jako opravdu malá holčička, třeba roční a byla jsem tam pokřtěná a nějakou dobu se tam rodiče i snažili žít. A pak jsme tam jezdili jako děti, dokonce jsme jeli dvakrát nějakou dodávkou a jeli jsme právě přes Evropu, přes Turecko, takže si pamatuju, že jsem měla obrovský strach z těch serpentín, protože to tam nebyly žádný zábrany, prostě silnice vede přes hory a my jsme koukali takhle jako na ten sráz z toho auta, jako děti jsme se strašně báli a přespávali jsme vždycky někde. Mamka vím, že měla malinký vařič a vařila nám kakao s piškotama, protože to byla naše běžná snídaně. A pak bylo pro mě asi úžasný to, že jsem trošku zažila jako dítě něco jiného, než znali český děti, protože tím, že tam jsou vyšší teploty, tak přes ten den se ten život sklidní a pak to ožije až s tím večerem. A to je strašně hezký, že vlastně až do 10, do 11 tam žijou opravdu ty lidi venku, v parku, prodávala se tam kukuřice, popcorn, nebo se prodával, nebo ve velkých kádích vozili, arabsky se tomu říká sabr, ale tady u nás tomu říkáme opuncie, takže vám vždycky jenom nařízli ten kousek toho kaktusu, takhle to otevřeli, vybalili, aby vy jste se nepopíchal a ten prodával, a jenom jste si takhle vyloupnul ten kousek toho kaktusu a my jsme vždycky dostávali drobný od dědečka, od babičky a mohli jsme si chodit kupovat bušár, což je popcorn. A děti tam žijou trošičku, nebo žili, než my, co jsem tady znala, když jsem vyrůstala ještě před revolucí, tak jako víc svobodněji, že vlastně děti jsou tam docela centrem té rodiny a když jsou děti v rodině a ty rodiny většinou bývají velký, tak vlastně všichni mají v obýváku několik sedaček, že to není jako jedna sedačka, ale většinou jsou tam tři sedačky, takže aby všechno to příbuzenstvo se tam vešlo a to před těma sedačkama je taková hrací plocha, tam ty děti vlastně jako si hrajou a jsou součástí, nikdo je jako neříká běž někam pryč, ty děti jako se předvádějí a dělají, že zpívají a tak, takže my jsme si mohli hrát a byli jsme vlastně součástí té velké

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Na začátku našeho vysílání jsme si slibovali, že se taky pozveme na horory. No a pokud se řadíte k fanouškům a faninkám hororových filmů, tak zbystřete a nebo rovnou doražte na akci Heatwave Horror v pražském Edisonu. Víkend věnovaný tomu nejlepšímu z hororového žánru, ať už klasice nebo novinkám. Tím prvním filmem, který dnes můžete stihnout, je film Exit 8 už od 14 hodin. No a pak od 16.30 Backroom Rooms i s úvodem. Backrooms sleduje příběh ženy, která se při pátrání po zmizelém člověku dostane do neznámého prostoru mimo běžnou realitu. To, co na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se postupně mění v klaustrofobní labirint bez jasných pravidel času a možností úniku. No a k tomuhle filmu bude úvod s Ryanem Keatingem. Pak od 19 hodin Smrtelné zlo v plamenech a od 10 večer Leviticus. No a zítra, tedy v neděli, začíná projekce filmu Ono už právě také ve 14 hodin, no a k vidění pak budou další 3 horory. Takže jestli se rádi bojíte, je to ideální víkendový plán v Edison Film Hubu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
4: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

Krátce před 10:45 dozněla Ešniko, no a jako další v dopoledním playlistu je nedávná novinka od raperky Rico Nasty. Track nese název Cupcake. Tuhle věc, kterou sama raperka popisuje jako sugar trap, už potkáváte od minulého týdne v naší rotaci, ale celá deska s názvem RX vyšla, jestli se nepletu, včera. Tak tohle berte jako takovou ochutnávku a jestli se vám zalíbí, tak spěchejte poslechnout celé album, které je teď úplně čerstvé.

0: 10 hodin a 50 minut. Vojti k nám začal uzavírat další hodinu na rádiu Wave. Ty poslední minuty vyplní Tasmin Nicole Stevens aka TTSSFU a taky Iggy Mayerov. No a pak už tuzemští Brankos Bridge odpálí finální dopolední program. Čeká nás slíbený videoherní quest, no a taky si řekneme, kdy a kde nás potkat, tím myslím Radio Wave na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

S Branko z Bridge a taky Lolo Zuai jsme odpálili poslední společnou hodinu, ale do pravého poledne ještě času dost. Už za pár minut si dáme ochutnávku z Questu, videoherního podcastu Rádia Wave. Včera taky začal už 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti a Rádio Wave tam nechybí. No a my si povíme, kdy a kde se s Rádiem Wave můžete na LFŠ potkat. No, ale než se tak stane, máme tady duo jeho korejských zpěváků V8, tedy D8 a Vernon, pak Kelora, no a taky jihlavští 58G. To je hudba na následující minuty ve víkendovém on-airu.

0: Nás už teď čeká slíbená ukázka z herního podcastu Quest. V nejnovějším díle totiž recenzovali titul, na který se všichni těšili, aniž by o tom věděli. Čtvrtý Assassin's Creed s podtitulem Black Flag se dočkal přepracování s přídomkem Resigned. Je stejně dobrý jako před 13 lety? To už se dozvíte v Questí recenzi. Celý díl hledejte na našem webu anebo ve vašich podcastových aplikacích. Já musím říct, že jak jsou prázdniny a nejsem v divadle, tak nějaký čas trávím u herních konzolí a samozřejmě jsem koukal i na tuhle sérii, takže nechám se překvapit, jak dopadl tenhle ten remaster a nechám si rád doporučit.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Šárko a Lukáši, ahoj.
4: Čau.
5: Ahoj.
3: Co byste dělali, kdybyste byli piráti, plavili se na vlnách a měli loď, která se jen tak nepotopí?
4: Umřela bych na kurdě. Oh.
5: Já bych si dal do rozkroku volant a říkal bych, ach, it's driving me nuts.
3: Já jsem minulý týden tenhle ten vtip říkal.
5: Vidíš, a řekl jsem ho doufám mnohem líp než já.
3: Řekl jsem ho celý.
5: Já mám ten problém, že mám fakt dobré vtipy, které absolutně neumím vyprávět.
3: Tak já mám problém, že nemám ty vtipy a ještě neumím vyprávět.
5: Nejsou teda moje.
3: Tenhle se mi povedl, jakože jsem ho vyprávil a dokonce se lidé smáli.
4: Wow.
3: A... No, vyprávět to tady nebudem, ale co budem vyprávět? Budem vyprávět to, že už příští týden, ještě předtím, než se budeme povídat v tomhle questu, tak už příští týden ve čtvrtek 23. července se můžete na nás přijít podívat naživo do letní podcastové scény v Troji. Začíná to v 19.00, přijďte aspoň třeba 10-20 minut předtím, než to začne, abyste si mohli najít pěkně místečko, dát si něco dobrého a podívat se na nás, jak vás budeme bavit.
4: Hlavně se nás poslechnout. Já neplánuju dělat žádné vizuální triky, jako žunglování.
5: Já nebudu mlčet a konečně využiji toho, že to není jenom rozhlasový pořad.
4: Bude to pantomima.
5: A ano.
3: Tak doufám, že
4: šarády, hádáme.
5: Nějaký pantomima tam přijde taky.
3: Tak doufám, že se nikomu nic nestane.
5: Hlavně, aby se nikomu nic nestalo.
3: A doufám, že vychytáme takové ideální počasí, jako je třeba, možná bude ještě dnes, že bude třeba pršet a nebude takové vedro.
5: Posledně, respektive poprvé minule, když jsme byli na letní podcastové scéně, tak byl krásný slejvák, co dokonce teda teď se natáčí tady slejvák o kousek vedle. Náhoda, nemyslím si. Byl krásný slejvák, který vyčistil vzduch a my jsme pak měli tu scénu úplně takovou svěží a uchvatnou. A
4: my jsme taky byli svěží i s Honzou Špačkem.
3: A uchvatní.
5: Teď budeme extra svěží, protože to téma bude o herní svěžesti oproti tématu aktuálního questu, který teď začíná.
4: Ano, které hry by měly použít více deodorantu?
5: Přesně tak, kteří herní hrdinová hrdinky.
4: Ano.
3: Pojďme dneska vyplout, protože dneska to bude o hrách pirátských. Wow.
4: Edward kontroverzní Kenway téma. Určitě používá deodorant a můžete si typnout jakou značku, ale my nemůžeme říct
5: nahlas. Můžeme říct nahlas, no.
3: Kdy jste naposledy upirátili hru? Wow.
4: To je hodně dávno.
5: Dobrá otázka na tělo. Jako bych slyšel za dveřmi přešlapovat
4: softwarovou buch policii.
5: Ale přesto se zkusím přiznat, co si vzpomenu. To už bude jako docela let.
1: Quest. S vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

0: Bylinomates doznívá, 11:30 se přiblížila a s ní i poslední dopolední Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Letní filmovka v Uherském Hradišti už od včerejška jede, no a vy tam můžete zažít naživo i podcasty Rádia Wave. No a to už v pondělí 27. Od 17.30 můžete přijít na natáčení hotspotu pořadu Rádia Wave o trendech, které nás pálí. Ten reaguje na současné dění na sociálních sítích a rozebírá ho kriticky, ale i s nadhledem se Sarah Abulkasim a Barborou Součkovou. Od 19 hodin pak Casablanca s Pavlem Sladkým. Pavel Sladký se totiž na filmovce mění z filmového kritika na člověka postiženého láskou k cestování. V živě natáčené epizodě Casablanky se bude ptát dvojce uherskohradištských bikepackingových zabijáků Tomáš a Kláry Novotných na jejich neuvěřitelná cyklistická dobrodružství. No a v 10 hodin večer pak 2 hodiny karaoke s kolegou Vojtou Záhorou. Kabaretní večer plný zpěvu, tance, smíchů, no a veškeré opulence, která i vás promění ve hvězdu nebo možná dokonce mezinárodní senzaci. Stačí se chopit mikrofonu a zaspívat si tu svoji oblíbenou hezky od srdce. To jsou tipy, kde můžete potkat Rádio Wave na letní filmové škole v Uherském Hradišti v pondělí 27. My už se teď vracíme zpátky do víkendového playlistu, protože před námi Holy Motors nebo taky Boy Harsher.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska. Souboje na život a na smrt.
4: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
3: A nostalgie dávných časů.
5: Musíme bojovat!
3: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
6: Na té lodi je malejský tygr.
3: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.

Už příští týden v úterý 28. července se můžeme potkat na první ze tří dílů letní série Riviera, kterou Radio Wave pořádá spolu s Galerií hlavního města Prahy a Centrem choreografického rozvoje Sesta v malebných zahradách Trojského zámku. Program prvního večera zahájí v 18 hodin vernisáž choreograficko-sochařského díla Undergrounded od sochaře Stanislava Zábrockého a tanečníka vizuálního umělce Kristiána Menci. Události bude předcházet taneční workshop, jehož účastníci na vernisáži taky vystoupí. No a následovat bude debata s tématem Uložená místa, v rámci které se moderátorka Tereza Havlínková a její hosté položí otázku, jak moc si místa, ze kterých pocházíme, neseme sebou, jak se k ním vracíme a jakým způsobem se je snažíme přepisovat. Diskutovat budou rapper Anky, novinářka a hudebnice Aneta Martinková a filmová režisérka Katarína Gramatová. No a večer zakončí dvojice koncertů. Jako první vystoupí zlínský hudebník Čabala Ciga a jako druhá experimentální kytarová kapela Market, která koncem minulého roku po dlouhých 5 letech přišla s deskou Love Bombing. Takže připomínám, příští týden v úterý 28. července první ze tří dílů série Riviera.

0: Australská rodačka Mollrett nás zase o kousek víc posunula ke 12. hodině a my se tak ocitáme na konci dopolední části sobotního On Airu. Ničím nerušený proud muziky, který teď začne, se zastaví až v jednu hodinu, kdy začne repríza startérů s Martinem a Filipem. Mimo sezónní hitparáda neobjevených o historkách z natáčení, strachu z mikrofonů i lásce k řemeslu s kapelou Lowkey a taky písničkářem Vítisem. A ve dvě hodiny se už vrátí víkendový On Air, ale tentokrát s kolegyní Klárou Novákovou. Je 11 hodin a za pár vteřin 55 minut, no tak to znamená nejvyšší čas se rozloučit. Tak užívejte prázdninový víkend, mějte se krásně a uslyšíme se v srpnu. Čus.
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.

že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě no fear. Enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
2: Posloucháte mimosezónní Starter hitparádu neobjevených na Rádio Wave s Martinem Šolcem a Filipem Černým.
3: Ahoj, ahoj. Je to docela neuvěřitelné, že se teda vlastně vidíme po dost dlouhý době. My jsme párkrát přetáčeli, měli jsme i nějaký letní speciály, kdy jezdíme třeba na festiáky. Jeden nás ještě čeká, to je Povaleč. Tam se společně vydáme 7. srpna, kde se můžeme vidět, ale vlastně takhle v proskleném studiu jsme se neviděli docela dlouhou dobu.
2: Je to přesně tak. Jsme tady přímo na místě činu ve studiu Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy a no, jsme tady strašně šťastní. Mě to studio chybělo, se přiznám.
3: Já to mám stejně, ty jsi zase za pultem, já jsem odevzdal veškerou odpovědnost opět na Martina, což je moje jako komfortní pozice, já potom tady jenom prostě japuju, já tady jenom stojím a něco říkám.
2: Já tě k tomu pustím hned po tom prvním vstupu.
3: Nestraš, prosím tě, řekneme si, co nás dneska čeká, bude to další rozhovorový speciál, na který se vždycky hrozně těšíme, protože se i spoustu věcí dozvíme, nejenom, že jsme snad někdy schopný předávat nějaký know-how a info právě vám, třeba jako současným soutěžícím nebo i budoucím soutěžícím, tak mám pocit, že často i my se něco zajímavého dozvíme. No a dneska si myslím, že tomu nebude jinak, protože dnešní díl bude věnovaný šťastlivcům, kteří dostali možnost tvořit a nahrávat ve smíchovském studiu Andel Sound v Praze.
2: Je to tak, nám bylo s Filipem strašně líto, protože vy nám posíláte obrovské množství tracků, které jsou z většiny úžasný, ale nějaký ocenění za to dostane jenom vždycky ta finálová trojce a přitom x tracků z té top 20 si zaslouží velkou pozornost. No a proto jsme vymysleli ještě jednu speciální cenu.
3: Tak malinko bych to opravil, že přece jenom třeba co se týká nějakých letních bookingů, tak myslíme na ty kapely, které jsou z top 20 nebo klidně i podzimních, protože 17. listopad je většinou čas, kdy má Radio Wave svůj vlastní stage u Národního divadla a tam se vždycky na někoho z té top 20 dostane, stejně tak jako to bývá na letních starter showcasech, ale máš pravdu v tom, že co se týká nějakých těch hlavních výher a kdo je potom jako, kdo se třeba dostane do studia, nebo kdo dostane nějaký push, co se týká třeba finanční podpory, tak to se týká opravdu jenom těch vítězů a říkali jsme si, že by to mohlo být třeba i trošku jinak. Tak vlastně tu top 17, to znamená top 20 nejhlasovanějších tracků, vyjma tu finálovou trojici, jsme oslovili s takovou hezkou výzvou ve spolupráci s Ochranným svazem autorským a taky Andel Sound studiem v Praze. No a to, na základě čeho se nakonec vybíralo a kdo se dostal, zase budete rozvírat v té následující 60 minutovce.
2: Přesně tak. Je to tak, že ti z vás, kteří se nedostali v podstatě do té top trojce, tak získali možnost nahrávat ve studiu Andel na základě výběru přímo studia Andel Sound a mohli tam potom nahrát track v podstatě v profesionálním nahrávacím studiu.
3: Možná o důvod víc posílat i ty songy, které třeba jste měli doposud v šuplíku a nebyli jste si jistý, jestli můžete něco z toho starteru těžit, takže znovu připomínáme starter@rozhlas.cz, je ta adresa. No a tuhle výzvu statečně přijala kapela Low Key a taky písničkář Vítěz a my se dneska budeme rozvídat, jakých třeba nových zkušeností nabyli.
2: No a nebo co nejstrašnějšího se jim při nahrávání stalo?
3: A taky, jak se s nimi spolupracovalo zvukovému mistrovi Erikovi Stevensonovi, kterého tady rovnou s námi ve studiu vítáme. Ahoj, Eriku.
4: Ahoj.
3: Ty jsi studiový inženýr, producent a taky vlastně jako provozovatel nahrávacího studia Andel Sound. My si k tomu, jak to u vás probíhá, určitě řekneme víc v následujících minutách, ale potom je tady taky
2: David Tesárek. Ahoj, Davide.
5: Ahoj.
2: No a David je člen právě mladý pražský indie rockový kapely Low Key, tak se strašně těším na to, co se od vás dneska dozvíme. No a jak jste to třeba vnímali vy z vašich pohledů, jak jste to vnímali vy za kapelu a jak to vnímal Erik za Andel Sound?
3: Měl tu být i písničkář Vítěz, který taky nahrával, ale aktuálně dovolenku je na Balkáně, což mu teda přejeme, ale byl pilný a na naše dotazy zodpověděl takovými jako přednahranými vzkazy, které budou tak volně volně vstupovat do toho dnešního vysílání.
2: Tak ti možná pojďme rovnou začít, ať zjistíme, jestli to dávalo smysl. Naše první otázka, která potom přijde i tady na Davida, tak byla, jaká byla tvoje zkušenost s nahráváním v Andel Soundu? Tak tady je Vítis.
4: Ahoj, tady Vítis, tak snad mě v pořádku slyšíte. Já vás zdravím a toto je můj vzkaz. Moje zkušenost ve studiu byla úžasná, nikdy jsem si to do té doby neskusil a jsem strašně rád, že jsem kvůli startéru, kvůli vám kluci mohl, protože to bylo hrozně přínosný. Vlastně úplně poprvé jsem si vyzkoušel vyjít ze své komfortní zóny nahrávání prostě u sebe v pokojíčku, kde na to mám nekonečno času a zkusil jsem si, že vlastně jde dotáhnout projekt od začátku skoro do konce během pár dnů, když kolem sebe máte lidi, kteří ten váš cíl, tu vaši vizi vidí a jdou za ní společně s vámi, což je vlastně doma strašně náročný, jelikož doma samozřejmě vybíráte ten správný kick drum prostě hodinu, možná i víc, čo? A to je problém.
2: To byl Vítis ze Severní Makedonie, zdravíme ho aspoň takhle na dálku. Erik je ale tady s náma ve studiu. Eriku, jak se tohle poslouchá, takovýhle feedback od Vítise, že mu to vlastně strašně moc pomohlo a že ta tvoje práce vlastně k něčemu je?
5: No, je to samozřejmě skvělý a hlavně i od Vítka, který je vlastně skvělý songwriter a je hodně nadaný v tom, jak se to sám doma nahrává, takže i od něj i z tohohle pohledu mi to ocení, že ho to ve studiu bavilo, bo vlastně je to vlastně hrozně fajn.
3: No a doplňující otázka, jak často se stává u vás, že se hodiny hledá zvuk kopáku?
5: No, když to nahrávání je zaměření na to, že se za nějaký čas, což konkrétně jsme měli 2 dny v tom studiu a 2 artist, tak se za to musí něco stihnout, tak na tohle vyložen není čas. Což v podstatě my jsme dělali jako krátký rozhovor, ještě který uděláme jako reelsko. To tam bylo i zmíněné, že je to vlastně i výhoda, že se člověk nezasekává na hledání zvuku, ale spíš se soustředí na ten výsledek, aby to nějak dopadlo.
3: No a teď už k Davidovi. Jaký byly třeba dosavadní jako zkušenosti s nahráváním pro vás jako celou kapelu Low Key obecně předtím, než jste dostali možnost nahrávat v Andelu?
6: Tak my jsme na rozdíl od Vítise se nikdy nenahrávali jako z domova. My jsme vždycky hledali nějaký studia, který jsme si mohli jako dovolit. A začali jsme nejdřív se studiem Eko v Hostivaři. Tam to vlastně takový novější studio, kde jsme nahráli naše první 2 písničky. Vlastně první 3 písničky jsme tam nahráli. I tu, kterou jsme dali pak do toho startéru. A díky startéru potom nás kontaktoval ještě producent Martin Horáček z Kutné Hory, kde jsme nahrávali v jeho studiu další 2 tracky. Jeden z nich si dneska teda poslechnem. A to, že vlastně jakoby to jsou naše zkušenosti, 2 studia a pak ten Andel Sound teda.
2: No a jaká byla to zkušenost v Andelu? Já chápu, že ty nemůžeš říct, že to bylo naprosto strašný, protože Erik sedí vedle tebe, možná by tě prohodil tady výlohou našeho proskleného studia, ale my jsme s Filipem v Andelu se byli podívat právě za Erikem před nějakou dobou a působilo to na nás vlastně strašně fajn, strašně příjemně. Cítil jsi to stejně? Já vždycky totiž ve studiu nebo v některých studiích cítím takový ten tlak na to, že jako you have to deliver, prostě v ten jeden moment.
3: Měli jsem snažit. Jak?
2: No, přesně. Měli jste to stejně v Andelu, anebo to byla spíš pohodička i v rámci toho času, který byl velmi omezený na to, že to musíte stihnout?
6: Řekl bych, že v Andelu to byla celkem pohodička. My jsme jako, ne, jako fakt, myslím to tak.
2: to nebylo domluvený.
6: My jsme jako i z těch předchozích zkušeností byli zvyklí se to fakt jako naučit před tím nahráváním perfektně, abychom prostě to nepokazili, abychom neplýtvali časem, ale tady vlastně mi připadalo, že toho času bylo z nějakého důvodu víc, že jsme mohli jako nad tím víc přemýšlet a nemuseli jsme mít něco připraveného dopředu úplně a že hodně věcí vzniklo až na místě. Takže to byla pohodička.
3: Zmínil jsi, že si budeme dneska pouštět i písničku, která vznikala v jiném studiu, na to se samozřejmě těšíme, ale zároveň jste dostali i úkol vybrat skladbu, která vás nějakým způsobem oslovuje, co se týká právě kvality produkce. A Erik vybral Royal Otis a Say Something. Tak posloucháte Starter, tady je první písnička dnešního dílu.

0: Posloucháte Starter na rádiu Wave, tohle byly Royal Otis a Say Something, kapela, která vlastně v poslední době získala docela na virální slávě. Tuhle skladbu vybral Eric Stevenson, producent a taky studiový inženýr z Andel Soundu. Tak Eriku, řekni nám, co vlastně tě oslovuje na téhle skladbě, co se týká produkce.
1: Proč jsi vybral?
2: Jo, určitě. Já jenom chci ještě hrozně jako ocenit a poděkovat, jak říkáte, Andel bez toho háčku.
0: Už jsme se to naučili.
2: Už jsme se to naučili. Takže to jsem chtěl ocenit, ale protože jsme na Andělu a hodněkrát lidi říkají, že to je Anděl, že jo, tak jo. Za jakýkoliv neháček.
1: Ale zároveň to s tím souvisí a jako možná ten misspelling je i dobrá reklama pro vás, protože to říká lokace
2: to
1: toho studia.
2: Je to možný, že je to takový jako vtípek. Já jsem se zamýšlel nad tím, jaký písničky vybrat, protože to je obrovské množství písniček, který by člověk mohl vybírat. A zároveň jsem nechtěl vybrat vyloženě takový jako, hodně známý, ale vybíral jsem z takového soudku té produkce, kdy se zamýšlím nad tím, kdy z indie kapely vzniká mainstream. Nebo kdy prostě nad tím už přemýšlím docela dost dlouho i v rámci vlastně produkce ve studiu nebo práce ve studiu. Čím se stane indie kapela, která ve většině případech indie kapely nejsou mainstream, čím se stávají tím mainstreamem?
0: Na co jsi přišel?
2: Což ty takový příklady jako Tame Impala, že jo, MGMT a podobně, tak ty už prostě jsou tak velký mainstream, že jsem tam chtěl tahat, tak jsem si říkal, že přinesu takový méně známý. A na co jsem přišel? Teď jsem se nad tím teda ještě dneska jako hodně zamýšlel, jo, abych přišel ještě něčím aktuálním jako i pro mě. Tak tam hodně vidím samozřejmě dobrý songwriting. To je jako u jakéhokoliv stylu. By měla písnička být dobrá, zajímavá a něco říct. Tak co týče té produkce jako hudební, tak tam vidím hodně bicí třeba. Způsob, jakým se pracuje s bicíma.
0: Že tlačej, nebo?
2: Že jsou punchy, no. Že jsou hodně punchy.
1: To u tohle tracku rozhodně jsou teda.
2: Tohle jsou, no. A tak si tak říkám, že i my s tím ve studiu hodně elaborujeme. I díky Vaškovi, který už teď čerstvě i absolvent Ješkárny na bicí, tak tím hodně ve studiu nad tím přemýšlíme a je to určitě několik možností, jak se toho dá dosáhnout, tak vidím, tak jsou to nějaké techniky, jakým způsobem snímat ty bicí, pak i techniky, jakým způsobem je míchat a pak taky vidím hodně propojení indie hudby třeba s 80. létama. Vlastně s populární hudbou z 80. let. Tam mi přijde taky hodně, že v takovýhle jakoby nějaký fúzi vzniká ta popularita indie hudby, nebo třeba s jinýma stylema, jako R&Bčko, nebo hip-hop v podstatě, je to takhle jako tak je. Tak to je jako za mě třeba poznatek v rámci té produkce bicích, no, u indie kapely.
1: Inspiruješ se hodně v zahraničí, když produkuješ české věci, právě snažíš se naposlouchávat současnou tvorbu, anebo se spíš držíš nějakých svých zajetých postupů, protože, jak už se avizoval na začátku, nebylo úplně hodně času na to nahrávání ve studiu a zároveň pracuješ vlastně se začínajícíma kapelama, tak snažíš se do každý z těch produkcí dostat něco fresh, anebo vyloženě jdeš po zvuku té kapely a snažíš se ten udělat co nejlíp.
2: Jo. No, mě na tomto oboru hodně baví to, že pořád je co se učit. Se snažím pořád ctít, takže na každém novém projektu se v rámci toho projektu snažím něco nového naučit. To, jestli si třeba řekneme, jak by to mělo znít, tak pak se třeba i doučit to, jakým způsobem se dělaly produkce těch referenčních skladeb, co máme, což je taky docela zajímavý. Takže každý projekt se snažím spíš jako pojmout nějak originálně. No.
0: My jsme na začátku zmiňovali, že ta vypsaná výzva byla pro top 17. Proč právě kapela Lowkey oslovila tímhletím způsobem nějak jako tvoje srdce? Nebo co napsali do toho motivačního?
2: To bylo vlastně random. To bylo jako vážně, my jsme si to poslechli. Ještě my už to děláme docela dlouho, tak 3-4 roky děláme vyloženě tady ten workshop songwritingový. A děláme to s Alešem Zenklem, producentem, a tak jsme se to tak nějak poslechli a tak jsme se tak nějak prostě shodli, že tyhle dvě artisty budou hodný, no. Těma písničkama, nebylo to vyloženě, že bychom měli nějaký jako nástroj na výběr, proč.
0: A Davide, nemusíš smutnit, ten motivační dopis byl určitě skvělý.
1: Určitě skvělý, přesně. V podstatě stejně vybíráme tracky ve Starteru, a tak možná, čím vy jste se snažili zaujmout jako Lowkey v tom motivačním dopise?
3: Já si upřímně ani nespomínám, co jsme tam napsali, teda. Ale myslím si, že jsme k tomu ani nepřistupovali nějak, že bychom jak vyloženě chtěli zaujmout, ale prostě jsme tam, jsme si říkali, máme příležitost, tak tam pošleme něco, co máme. A v tom motivačním dopise jsme prostě napsali, že vlastně tolik písniček nahraných nemáme, že vlastně takové zkušenosti s úplně jako profesionálním studiem nemáme dost. A to je vlastně všechno, co jsme napsali. No. Hmm.
1: Davide, ty stejně jako Erik, tak jsi měl za úkol dneska vybrat nějaký písničky k nám do plejáku. A vybral si jeden track od české kapely, která už ale pár let neexistuje. Kapela, ve který je frontmanem Albert Černý, který mimo jiné byl před pár lety i porotcem ve Startéru, tak aspoň na dálku takhle zdravíme Alberta. No a my se teďka pustíme Charlie Strait a písničku Rain. To jsem neslyšel hodně dlouho. Posloucháte Startéra.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. S námi ve studiu je Eric Stevenson a David Tesárek. Taky ještě jednou ahoj kluci.
1: Ahoj.
0: Dohrává nám kapela Charlie Strait a jejich písnička Rain, věc, kterou, jak jsem avizoval předtím, už jsem neslyšel hodně dlouho, ale poměrně dneska už jako legendární česká skupina. Davide, proč zrovna tenhle track, proč Rain od Charlie Strait?
1: Mně se ta písnička prostě líbí. Nemůžu úplně říct, jako, že jestli mám nějaký důvod hlavní, ale prostě se mi líbí ty aranže, které tam jsou. Taky možná kvůli tomu jsem zaujatý trošku, protože hraju na piano sám, tak se mi líbí ty pianové party tam, co tam jsou. A prostě strašně příjemná a no, příjemná na poslech, proto jsem ji vybral.
2: Tím, že umíš na piano, v rámci skládání bývá třeba právě klavír ten první nástroj, na který saháš, když potřebuješ něco s něčím přijít, s nějakým základním nápadem?
1: Určitě, určitě.
2: A řekl bys, že seš ty ten hlavní jako hybatel těch prvních nápadů v Louký, nebo jak to u vás funguje?
1: Tak u nás skládáme, nebo tak hlavní skladatelé u nás jsou já, moje segra Anička a Matěj. Matěj Vnětal, náš kytarista. A u nás to vlastně není tak, že by byl jeden hlavní, ale vždycky každý přijde se svým nápadem, se svojí písničkou a ostatní potom mu s tím pomůžou. Takže já mám svoje písničky, Anička má svoje, Matěj má svoje.
0: Hmm. Jak vlastně v dnešní době vnímáš důležitost toho nahrávacího studia pro vás jako pro kapelu? A myslím to tak jako v době, kdy všichni máme notebooky v batohu a ta technika je skutečně levná a můžeš si udělat v podstatě v pokojíčku velmi kvalitní nahrávku. Tak v čem je to pro vás jiný s kapelou? Ty už si tady avizoval, že jste ve studiích byli několikrát a hledali jste spíš ty dostupné možnosti pro vás. Tak proč to vlastně nedělat v pokoji? Proč jít třeba do profesionálního nahrávacího studia?
1: Tak myslím si, že nikdo z nás to úplně v pokoji neumí, jakože, nebo aspoň my jakoby, co skládáme, já, Matěj, Anička, vlastně nemáme úplně ty schopnosti to nějak sami nahrát. A zároveň myslím si, že co jako přidává ta přidaná hodnota v tom studiu je hlavně ta komunikace s ostatními lidmi, který mi s tím můžou pomoct, můžou hodit nějaký nápad. Třeba Erik, že jo, můžeme se o tom pobavit, můžeme jakoby, tu písničku nějakým způsobem elevovat a nemusí to být jenom na mě nebo na nás. Jako jenom.
0: Hmm. Eriku, jak se tohle poslouchá, to, že tě nemůže nahradit jenom nějaká levná zvukovka a DAW?
3: No, pořád skvěle, pořád skvěle.
0: Přesně, ty se usmíváš celou dobu.
3: Já se o tě nenahradit, tak je to v pořádku.
2: Jak ty bys popsal jako provozovatel studia a studiový inženýr vlastně ty hlavní benefity pro dnešní mladý kapely? Dostat se do nahrávacího studia profesionálního. Samozřejmě asi spíš se bavíme o projektech, kde je jako více členy nástrojový obsazení, protože třeba u jako solových interpretů, který dávají do beatu, to může být trochu jinak samozřejmě.
3: Hmm. Tak třeba v rámci toho workshopu mi přijde, že je fajn, že se tam pozveme ty artist dva, že jsou tam dva celý ten víkend a hrozně se mi líbí, když tam vznikne takový to, že si navzájem začnou ty písničky trochu obohacovat a přímo takový kreativní prostředí tam vznikne. Takže začnou vymýšlet nový nápady a něco se, nemusí se všechno tam nechat v té písnice, něco se třeba vyhodí, něco nechá a vznikne tam nějaký momentum, nějaký, jakože to je ta písnička, tak ta autentičnost tam vznikne zrovna jako mi na tom místě a s tím se to pak vlastně nese ta vzpomínka, si myslím. Když takhle, jako, asi to je ta výhoda, že tam se může zaznamenat nějak ta autentičnost oproti tomu, když se to třeba vlastně ladí dneska úplně s technologiemi. No. Hmm. Že vlastně i ty chyby, jako vlastně, které tam třeba můžou vzniknout třeba, tak se tam můžou nějakým způsobem zaznamenat nebo nechat, nebo nějak se s nima něco udělat a hodně jdeme po té autentičnosti, aby to bylo nějak živý. No.
0: To dává naprostý smysl. Davide, ty si pokyval hlavou při tom, když Erik mluvil dneska. Je něco, čemu jste se třeba s kapelou přiučili v tom nahrávacím studiu v Andelsoundu? Něco, na co byste si třeba nešáhli u vás ve zkušebně a nebo doma při skládání písniček? Měl to pro vás i tenhle rozměr?
1: Tak na co bychom si nešáhli, tak my jsme původně písničku

0: hlasy té trumpety, takže...
1: Hodně toto pozvedlo, tu písničku.
2: Uvidíme, jestli to pozvednutí uslyšíme v krátké ukázce, kterou jste pro nás připravili. Má jenom 52 vteřin, ale ještě než si ji pustíme, tak mě zajímá ještě ta kooperace s tím Vítězem, protože ten tam byl během těch dvou nahrávacích dnů samozřejmě taky přítomen. Tak byly tam i nějaký momenty, kdy jste využívali třeba know-how nejenom Erika, ale právě i nějakou energii, kterou přinesl on? Vyměňovali jste si třeba něco pro ty tracky navzájem?
1: Tak s Vítězem to bylo super, protože musím říct jenom jednu věc, že on nevím, jestli my nikdo v kapele nemáme, podle mě, nejsem si jistý, ale máme perfect pitch. Mm-hmm. On ano.
2: Absolutní sluch.
1: Absolutní sluch, děkuji. Mm-hmm. A díky němu jsme...
2: On má absolutní sluch.
1: On má absolutní sluch.
2: To litujeme všichni.
1: Musím to na něj říct. A on nám pomáhal ladit skleničky a Vincentku pomocí jako vody, takže máme díky němu naladěný skleničky a Vincentku. Takže to bylo super.
0: O to víc zvědavej jsem teďka na to 52 vteřinový demo, který nás teďka čeká. Vy jste to ještě nestihli smíchat, ale děkujeme za ten ústupek, že si můžeme pustit aspoň těch 52 vteřin a když vás to třeba bude bavit, tak se na to můžete potom těšit, až to vyjde. Tak tohle jsou Louký.
3: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Posloucháte Startery Parádu na Bavíních na Rádiu Wave. Tohle byla taková lehce funková ukázka z nového připravovaného tracku kapely Lowkey a David z kapely Lowkey už tady sedí s náma, no a sedí tady ostatně i producent Erik Stevenson, který má zatím tuhle krátkou ukázku, ale později celý song na svědomí. Tak ještě jednou ahoj kluci.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Ještě jednou, jakou pasáž jsme slyšeli? Mně to znělo jako úplný závěr, ale taky jste to možná nějak střihli dohromady.
1: Je to úplný závěr. No.
2: Byl to závěr, takže ten grandiozní finish, tam opravdu ta instrumentace byla dost komplexní.
1: Ty trubky,
2: no, konečně jsme je slyšeli.
1: Ty trubky,
2: neváhal a dali tam. Já jsem se chtěl zeptat ještě, protože když přemýšlím nad nějakýma benefitama toho být jako v nahrávacím studiu a těžit třeba z energie těch jiných lidí, kteří tam jsou přítomní, kteří jsou třeba mimo ten kapelní projekt, tak často myslím i na to mít tam toho policajta nebo policajtku těch správných tejků a jako vybudit k tomu správnému výkonu, který vlastně ten take se má použít, kdy to je opravdu, jako tak teď jsme to dostali, tohle jsme hledali. Protože v momentě, kdy tam je člověk jako Erik, tak předpokládám, že sedí prostě v tom control roomu, nějakým způsobem s váma komunikuje, ať už se zrovna nahrává jako kytarový part nebo třeba nějaký break na bicí. Tak Eriku, jak přistupuješ k tomu, co vlastně potřebuješ od těch hráčů dostat?
1: No, asi tu energii, no, aby nás to bavilo. A úplně nejdu nějak jako technicky, aby to bylo dokonalý, spíš, aby nás to prostě bavilo, že to tam sedí do té písničky a má to tam být. Se třeba kolikrát stane, že někdo přinese demo a teď se na tom jako pracuje, na té produkci písničky a je tam něco zaznamenaného v tom demo, nějaký třeba kasiopiánko nebo nějaká blbost prostě. A my se to snažíme v tom studiu třeba chvilku tomu dáme nějaký čas třeba nějak jako udělat jinak, líp a pak skončím tím, že to použiju z toho dema, protože to prostě je zvuk, který nějak jako je signifikantní v té písnice a měl by tam prostě zůstat. Takže i prostě po tomhle nějak asi jdu, no.
2: Davide, jak na to vzpomínáš ty, jakým způsobem z vás zždímal Erik ty správný tejky?
3: Já se ani nepamatuju, že by byl nějak jako policajt nebo nějak jako přísnej nebo tak. Prostě vždycky nám dal možnost si dát, kolik tejků jsme chtěli, prostě nám to prostě na loop a my jsme jeli a spíš to bylo i hlavně jako i o nás, jestli jsme byli spokojení s tím a myslím si, že to bylo takový vzájemný, že to nebylo, že by on prostě jako řekl, to je ono, ale my jsme si navzájem jako říkali, to bude ono, to je ono. No.
0: No Davide, jak to máš vlastně s kritikou svojí vlastní tvorby nebo vaší hudby jako Lowkey? Možná jaký to pro vás bylo vlastně poslouchat kritiku ve startéru tady naší nebo naší poroty, každý týden si to zapnout a slyšet, jak vás tady hrozně popravíme?
3: Myslím si, že všichni v kapele jsme dost kritický, jako i jako vůči našim písničkám taky, takže ta kritika, kterou jste přinesli, byla, myslím, hodně přínosná. S něčím jsem dokonce jako je hodně souhlasil a takže...
2: Což si nemusel samozřejmě.
3: No, jako s něčím ne, s něčím ano. Takže...
0: má strach v očích, ty. Ne, ne, na stejnou otázku se zeptáme i Vítise, ale zeptáme se ho na ní aspoň na dálku a potom, co si pustíme, taky úryvek z jeho tracku, který vzniknul právě v Andalsoundu. Vy posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Rádiu Wave.
4: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených. Hora.

0: Tak to byla ukázka ještě druhého tracku, který vznikal v Undersoundu v rámci výzvy startéru, kdy jste mohli získat šanci nahrávat a vymýšlet právě tam. Vítěz tohle to využil a my můžeme využít toho, že ho tady nemáme fyzicky, ale jenom virtuálně, takže se do něj klidně můžeme trochu opřít. Eriku, my jsme od Vítěze dostali vlastně zprávu, že The Beatles jsou kapela, která se jako nikdy nevzdá. Projevilo se tohleto nějakým způsobem i při tom nahrávání a při tom jeho songwritingu, protože nás teda osobně překvapilo, že takhle mladý písničkář, songwriter tíhne právě k ním.
1: Je to super, není to poprvé, co s tím setkávám a vždycky mi to udělá radost. A jo, určitě to tam je, je to tam, že v postupech vlastně jsme to i trochu tak nějak s tom pokračovali v nahrávání, třeba bicích jsme nahrávali na, myslím, že ne moc mikrofonů.
0: Přišel Ringo Starr.
1: Taky dřív dělali. Takže i jsme pokračovali v té jeho filozofii.
0: Hezký. Ale
1: je to hezký, no. Přinesl super písničku a taky to bylo v podstatě hotový, jenom jsme si řekli, jakým způsobem to uděláme, aby jsme zachovali nějak tu jeho filozofii a mohli tomu nějak pomoct.
2: My jsme se ptali Vítěze v podstatě na to samé, co tady Davida Zlouký, a to bylo to, jaký pro něj bylo poslouchat kritiku ve Startéru. Tak ještě jednou zdravíme Vítka do zahraničí. Posloucháte Startér.
3: Další otázka, kterou mi Martin napsal, je, jaké bylo poslouchat kritiku ve Startéru. A bylo to upřímně super, protože i tohle je velký jako výstup z komfortní zóny lidí, které máte kolem sebe, kteří vám ne vždy řeknou úplně upřímnou kritiku, protože vás nechtějí ranit. A tady, ale zvlášť v té hudbě, je ta kritika, že jo, strašně, v tom umění obecně, je strašně, strašně důležitá, protože se chcete někam posunout, že? Ty pointy, které kluci v každém tom díle Startéru dávali, byly strašně jako vlastně zajímavý. Zajímavý bylo, že pokaždý, když se ho pustili, tak našli něco nového a mě to vlastně pomohlo si nějak uvědomit, jak ta hudba moje na lidi působí vlastně, jo? Což je podle mě taky důležitý, jako nebýt v tom zaciklený, takže za to jsem rád.
2: To je dojemný, nás všichni chválej, Filipe.
0: Nezasloužíme
2: si to. Ještě si pamatuju, jak jsme se před pár minutama bavili, respektive tak před půl hodinou bavili na chodbě o tom, jak často nevíme, co už máme říkat po 5 týdnech, když je u nás ta písnička v hitparádě dlouho. Tak víte si, děkujeme, že si myslíš, že jsme i po těch týdnech objevili něco nového. A za mě My Mind's Away pořád jako obrovský banger, který mi hraje v hlavě.
0: To rozhodně a samozřejmě moc děkujeme za tyhle vzkazy, přestože aktuálně si na dovolené. Vítěz tam mluvil o komfortní zóně, což za mě je jako hodně zajímavý téma, hlavně když právě těch několik členů kapely jde do studia, teď se tam vydávají, potkávají se ty ega, potkávají se ty názory a zároveň to může být i vlastně nějaký ten tlak toho, že máme jenom 2 dny, musí to vzniknout, může i přinést samozřejmě ovoce, nebo to na člověka může působit stylem, že se třeba trošku i zablokuje a je potřeba s ním ukázat mu nějakou jako přesně tu pohodičku, kterou jste tady zmiňovali, tak Erik určitě sám dobře ví za svoje léta praxe, že producent musí být taky tak trochu psychologem. A zároveň jsme slyšeli ukázky v obou těch tracků a jsou teda diametrálně odlišný. Jsou to úplně jiný přístupy k songwritingu, úplně jiný přístupy k tomu psaní. Tak jak v rámci tohohle se třeba jako projevovala vaše komfortní zóna a právě vystupování z ní, když se přepínalo mezi touhle a touhle skladbou? A to je možná taky otázka hlavně na Erika, který musel tak trošku jako chvilku čerpat z levý strany mozku a potom z pravý možná.
1: Tam celý víkend se mnou byl ještě producent Matyáš Adámek.
2: Máta. Zdravíme. Island Mint.
1: Děkujeme za jeho přínos v rámci tohle workshopu. Tak jsem tam tak nějak trochu přirozeně vzešlo to, že jsme si to tak nějak jako rozdělili, tak já jsem se víc věnoval Loki a Máta se víc věnoval Vítis.
0: Jasně.
1: Takže to jako přepínání jako nebylo jenom na mě, ale třeba teď si zmínil, že jste tam slyšeli xylofon v tím ukázce. A tam jsou přesně taky ty momenty, jak vždycky se jeden nahrává, druhý se tak trochu jako, nevím, nudí, bych řekl v úzovkách, ale začne tam zase jako vymýšlet třeba nějaké věci do té druhé písničky, anebo si najde nějakou zvláštnost v tom studiu a začne na ní hrát.
0: Co je tohle?
1: A jaký to dělá zvuky? A přesně to tam vzniklo s tím xylofonem. Takže v tu chvíli, když to slyšíme a je to tam jakože zvuk, který tam je najednou, wow, to tam prostě sedí. Mm-hmm. To, ať by nás to nenapadlo, ale jenom protože tady jsi v tom studiu a najdeš si nějaký takovou hračku, tak se to jde hned nahrát, takže se to šlo hned třeba nahrát a vlastně to tam bude takový docela dobrý moment, jako zvukový v tom, v té písnice.
2: Riku, další track, který jsi vybral, tak je taky plný zvuků, který tam rozhodně sedějí a je to jedna z mých oblíbených věcí. Je to Dijon a jeho The Dress. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Ježíš, ale ten poslední snérek byl zefektovaný, viď, na ten závěr.
1: Bomba, bomba.
0: Tak to už je opravdu uchylárna. Dijon a The Dress, my jsme tady trošku nerdili, když byly mikrofony vypnuté, ale pojďme prosím trošku nerdit i během toho, co jsou zapnuté. Eric Stevenson vybral tuhle skladbu jakožto věc, která ho baví v rámci produkce. Ty si, Eriku, říkal, že si Dijona objevil teprve nedávno a byl si třeba sám překvapený, když si dělal takovej malej research, že tuhle skladbu nahrával v garáži.
2: Je to tak, no, dělal to v garáži, jsem překvapený na to, jaký to má zvuk a tak zase jsem se jako v rámci toho, když se budem držet trochu tématu, soustředil hlavně, jak si nahrává ty bicí a mám pocit, že tady u tohohle songu je to nějaká fúze drum machineu, konkrétně Lin drum machine, což je legendární drum machine z 80. let. Který se už asi 3 roky se dívám na eBay, když si jako tak najdu chvilku a podívám se a vždycky tam u toho vidím cenovku okolo 200 tisíc a říkám, takovou věc asi do studia pořizovat nebudeme. I když si samozřejmě bych hrozně rád, tak třeba jednou. Bo kdyby se náhodou někomu někde válelo, to je ta věc.
1: Napište nám na starter potržítko rádiové na Instagram.
2: Používají.
1: My přepošleme na Erika, rozhodně to přepošleme. Ne.
2: Jsem po dědovi jsem objevil, dám za 10 tisíc.
0: Tak to jsou takový ty sny po konkrétních jako kouscích prostě toho gíru, ale vlastně dá se to samozřejmě mnohými způsoby obcházet. Davide, cítíš, že Lowkey máte jako nějakou paletu zvuku, na kterou jste zvyklí, po který prostě jdete a takhle, když se vydáte do studia, kde třeba nemáte ještě předchozí zkušenost, tak zároveň tam jdete i s pocitem, že víte, jak máte znít?
3: Já mám pocit, že tam jdem s pocitem, že víme, jak máme znít a pak, když přijdeme, tak zjistíme, že můžeme znít ještě jinak a začne se nám to líbit a pak jakoby získáme tu zkušenost a pak myslím si, že díky tomu pak objevujeme i ten nový zvuk, nový zvuky kytar, nový zvuky kláves a tak prostě, který zní líp, než jsme tam šli předtím. No.
0: Tak to je možná další z těch benefitů, proč se do těch studií vydávat, že tam můžete sami něco nového poznat i o sobě.
1: Přesně tak, posílejte nám tracky na starter@rozhlas.cz a do takového studia se možná můžete podívat i vy, pokud se probujete aspoň do té top 20. My budeme znova s Filipem startovat v říjnu a já se musím přiznat, že se na to neuvěřitelně těším, na to, až zase otevřeme ten startéří inbox a budeme proposlouchávat ty vaše skvělé tracky, který dorazí.
0: Skvělý track tady máme právě i od Lowkey. Ty si, Davide, v první polovině našeho pořadu zmiňoval, že to je teda z jiného nahrávacího studia. Ano. Tohle už je v tuhletu chvíli asi hotová věc.
3: Ano.
0: Smíchaná, zmástrovaná, ano. Zároveň ale nevydaná.
3: Přesně tak.
0: No tak tady máme premiéru, tak pojď nám uvést tuhle písničku.
3: Tak píseň se jmenuje Too Far. Měla by vyjít, teď si nejsem jistý, 25. září. Myslím si, že někdy v září prostě by měla vyjít. Matěj mi to říká, jsem zapamatoval. A nevím, jaký předvíz. No, je to taková naše první písnička, kterou jsme složili všichni dohromady. Do té chvíle jsme to vždycky skládali každý jako někdo hlavní. A tady to je, jakoby, myslím, že naše jakoby společná tvorba a proto se mi to líbí. No.
1: Tak v exkluzivní předpremiéře tohle jsou Lowkey a jejich Too Far. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Loki a jejich skladba Too Far, jak nám tady David z Loki říkal, tak asi první skladba, která vznikla opravdu jako celokapelně, možná teda částečně i přímo ve studiu, nebo jak moc jste měli připravenou tuhle skladbu, než jste se vyrazili ji nahrát?
1: Měli jsme ji skoro celou připravenou, ale ono, podle naší zkušenosti, vždycky v tom studiu, většinou to bývá úplně na konci nahrávání, vždycky nás napadne jedna věc, prostě, která úplně tu písničku změní, nebo prostě pozmění trošičku aspoň. A takže jsme ji měli jako připravenou, ale třeba ten závěr, který jste takhle slyšeli, tak ten vlastně byl trošku jinak předtím. Tak.
2: Ten monumentální závěr, teda jako přijde mi skvěle, úplně. Já se těším, až tenhle track vyjde. Filipe, mělo by tohle šanci obstát ve startéru?
0: No to víš, jo, tak vždycky záleží na tom, jestli je ta kapela nebo interpret ochotný vlastně se znovu přihlásit, protože máme tady takový lidi, kteří jsou třeba 3 roky po sobě s novýma skladbama, neustále se vyvíjejí a pak to třeba už klapne, že se dostávají do té top 20. Akor teď, když třeba předáváme benefity pro lidi, kteří neskončí v top 3, tak si myslím, že by to určitě mělo smysl.
2: My nechceme ani naznačovat, ani,
0: nechceme, ale,
2: nechceme. Eriku, já to hodím ještě na tebe. Mě vlastně zajímá, jaká si myslíš, že je budoucnost a nejen Andel Soundu, ale nahrávacích studií vůbec. Mně nedávno majitel jednoho nejmenovaného pražského studia říkal, teď stejně všichni máme jenom domácí studia, jenom někdo má trochu víc gíru. Je to, cítíš to stejně nebo myslíš si, že nahrávací studia jako takový mají ještě ten prostor a opravdu tady s náma dál budou?
3: Já tak doufám, že jo. Pevně věřím, že jo. Taky o tom vedeme diskuze. Já třeba vidím jednu věc, kterou asi AI nebo tady ty pomocní nástroje moc nenahradí, je to, že ten jakoby důvod, proč člověk píše písničky, je to ze sebe asi něco dostat, tak doufám, že třeba tenhle ten jako důvod asi se nestane tím, že člověk zmáčne tlačítko, ale že je tam potřeba toho procesu tu písničku jako ze sebe fakt dát. A pak tam vidím další důvod z toho osobního setkávání. No. Ty studia v podstatě jako by dávají tu možnost se různě potkávat a seznamovat vlastně i s jinýma hudebníkama nebo jinýma artist. A že to bude pořád fungovat taková jako klubovna, kde se člověk může prostě potkat a navzájem být kreativní třeba v rámci toho workshopu, třeba co děláme. Pořád vidím dost lidí, kteří to rádi, nejsou takový ty vlci samotáři, ale rádi to dělají s producentem, což je taky to, jako si myslím, přínos, že nevím, člověk prostě se může zaciklit doma a ten producent mu může pomoct prostě se z toho cyklu třeba dostat, tak takovýhle třeba 3, když mi napadají, tak 3 základní výhody toho studia, co by snad do budoucnosti mohli přežít tuhletu revoluci.
0: Já věřím, že i tyhle 3 důvody klidně stačí. Je potřeba to zdůrazňovat, že do nahrávacích studií nejezdíme jenom za gírem, ale taky hlavně za lidmi samozřejmě. Vítěze, kterýho tady máme jenom virtuálně, tak samozřejmě nechceme ochudit a taky nechceme ochudit sebe, protože na málo který track v uplynulém ročníku startéru jsme si zatančili tak moc jako právě na tenhle My Mind's Away ve startéru.
4: Hitparáda neobjevených.

0: Ve starteru na Radio Wave nám dohrává tenhle neuvěřitelný banger My Mind's Way od Vítise. Vítis tady s náma bohužel není, protože je na dovolený se zahraničí, ale stejně ho zdravíme. Davide, prozraď nám, co teďka s kapelou Lowkey chystáte a na co se třeba můžeme těšit. Víme, že vám vyjde track někdy v září, nevíme přesně kdy, ale stejně se na ně těšíme. Co nějaký koncerty, kdy na vás můžeme přijít live a kdy bude třeba další deska?
1: No, my bohužel momentálně žádné koncerty naplánované nemáme teda. My jsme teď právě spíš v té nahrávací fázi, takže nás čekají teď čtyři písničky, které vyjdou v tom září. Budeme začínat s tou She's Gonna Kill Me, kterou jsme nahráli v tom Andel Soundu, a ta vyjde toho 4. září teda. A potom ta Too Far, kterou jsme tady pouštěli, a pak ještě další dvě.
2: Takže bude takový EPčko.
1: Asi jo.
0: No, strategie vydávání je rozhodně připravená. My jsme se na plány ostatně ptali i Vítise, tak si je pojďme poslechnout.
3: A co se týče pozvánek, my teďka vlastně s klukama teprve hrát začínáme. Máme za sebou prvních pár koncertů, ale jestli mohu na něco upozornit, pokud jste fanoušky filmu, tak teďka v říjnu 9.10. se bude konat Fofr Festival, což je festival studentských filmů, na kterých budeme hrát my jako Vítis, a společně s náma, jestli se nepletu, tam budou hrát i další kapely, které se účastnily startéru, jako třeba Taige, a myslím si, že tam bude ještě někdo, takže určitě doražte. A ještě vám ukážu Adama, to je můj spoluautor, můj kamarád, dělali jsme spolu písničku My Mind's Away.
4: Zdravím, já jsem Adam, jsem rád, že tady můžu mluvit, co ode mě chceš vědět, nebo...
3: Ne, to je všechno.
4: Co se ptáš, mám jenom pozdravit.
3: Jo.
4: Ahoj!
2: Výborný pozdrav.
0: Zdravíme. Vy jste poslouchali Starter, hit parádu neobjevených na Radio Wave. Já bych se možná rozloučil tím, Eriku, jak se můžou mladý kapely, který nás třeba poslouchají, dostat k vám do Andelu, můžou vám někam napsat, mají se toho bát, nemusí se toho bát, jak to je?
5: Vůbec se toho nemusí bát, my rádi pomáháme a vlastně i objevujeme nový kapely.
2: Ostatně třeba BAK byla vaším objevem.
5: BAK je z největších objevů. Zdravíme tímto. Nadšeně sledujeme všechno to halo okolní teďkon. Takže moc rádi objevujeme a pomáháme novým artist. To stačí napsat normálně přes Instagram, kde jsme jako normálně Andel Sound, a nebo máme i webové stránky andelsound.com, takže stačí nám prostě napsat a stavit se a uvidějí tu, v podstatě to studio, který je takový koncipovaný jako domácí studio, není to úplně jako takový to jako obrovský s tou konzolí studio, takže snažíme se tam mít takovou tu jako domácí atmosféru, aby lidem bylo jako v podstatě, aby se cítili jako doma.
2: Tu pohodičku, zažili i Lowkey a taky Vítis, který samozřejmě máte sledovat taky, to vám silně doporučujeme, a zároveň moc děkujeme Davidovi Tesárkovi a Erikovi Stevensonovi, že za náma zavítali do Startéru. Děkujeme za tuhle úspěšnou výzvu, že jste si to nahrávání vyzkoušeli, a na dálku do Severní Makedonie děkujeme taky Vítisovi. Mějte se hezky, ahoj.
5: Díky za pozvání.
6: Stage Radia Wave.
7: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
6: Stage Radia Wave.
7: Každé pondělí o 9 večer na Radiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Baby, What Was That, to si můžeme říkat u spousty událostí v rámci tohoto ohnivého roku, nebo teda roku ohnivého koně, ale rozhodně ne u vysílání Rádia Wave. Já vás vítám moc u odpoledního On Airu, jmenuji se Klára Nováková a budu vás touto čtyřhodinovkou velice, velice ráda provázet. Je právě 14 hodin a 8 minut. Já vám přeju krásné, dobré odpoledne. No a ať už jste na cestách nebo pracujete, samozřejmě se budu snažit, abych vám poslechem našeho vysílání třeba trošku zpříjemnila odpoledne. Vrátilo se zase léto, což jsem samozřejmě velmi ráda, protože předevčírem to alespoň tady v Praze připomínalo podzim a i když mám podzim ráda, tak přece jenom v červenci ho ještě úplně nechci mít, takže jsem ráda, že se zase vrátilo tohleto počasí. Doufám, že jste měli spoustu věcí, které vám třeba udělali v rámci týdne radost. Pro mě je to nová písnička od Adély, což je slovenská umělkyně působící v Americe, která vydala nový song Ain't in LA a velmi se mi líbí, mám ho teď na repeat, třeba právě dneska při běhu nebo při kole, kde, ale teda samozřejmě na kole písničky neposlouchám, že tam musím poslouchat okolí, ale předtím, abych se navnadila, tak poslouchám taky tuhletu písničku a je to skvělá věc. A jinak kolo mi taky dělá třeba velkou radost. Každopádně, abych se dostala od svých osobních věcí a řekla vám konečně, co nastartovalo tuto hodinu, tak kromě zpěvačky Lord a právě songu What Was That, to byl taky Bonobo a píseň Me and You. No a nás čeká už v následujících minutách ukázka z audioknihy, která bude zítra končit. V rámci Kulturistánu vám doporučím film s úvodem, který se bude konat dnes. No a samozřejmě se těšte na spoustu skvělé hudby v našem playlistu. Takže už to nebudu dál takzvaně okecávat, jdeme zpátky právě k našemu playlistu a vy posloucháte odpolední On Air na Radio Wave.

0: Je 14 hodin a 20 minut na rádiu Wave a v aplikaci Můj rozhlas, tedy na webu rádia Wave, je k poslechu audioknížka Ještě do zítřka. Napsal jí Ocean Vuong a jmenuje se Na zemi jsme na okamžik nádherní. Vypravěč autobiografického románu píše dopis matce, která si ho nikdy nepřečte. Neumí totiž číst. Vypráví o rodinném traumatu z války ve Vietnamu, o dospívání v USA zatíženém chudobou a rasismem i o první velké lásce. Audioknihu, jak jsem říkala, poslouchejte už jen do 26. července, tedy do zítřka. A abych vás trošku nalákala ještě na to, abyste si stihli poslechnout tuto audioknížku, tak tady je ukázka.
1: Začnu znova. Mami, píšu, abych ti byl na blízku. Přestože s každým slovem, které napíšu, se ti vzdaluju. Píšu, abych se vrátil v čase na benzinku ve Virginii, kde si s hrůzou zírala na vycpaného jelena zavěšeného u záchodu nad automatem napití a stín jeho paroží ti padal na tvář. V autě si pak nepřestávala vrtět hlavou. Nechápu, co je to napadlo. To nevidí, že je to mrtvola? Mrtvoly se mají odklidit a ne takhle navždycky zůstat trčet. Vzpomínám na toho jelena. Jak si zírala do těch jeho černých skleněných očí a viděla v nich svůj odraz, celé svoje tělo pokřivené tím mrtvým zrcadlem. Tebou neotřásl ani tak bizarní pohled na zavěšenou zvířecí hlavu, ale skutečnost, že vycpaněna představovala stělesněnou smrt, která nekončí. Smrt, která neustále umírá, zatímco kolem ní procházíme, když si jdeme ulevit. Píšu, protože mě učili, že nemám nikdy začínat větu slovem protože. Já se ale nesnažil napsat větu. Snažil jsem se dostat na svobodu. Protože svoboda není nic jiného než vzdálenost mezi lovcem a jeho kořistí.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audio...

0: Kiss a Nate Sip a Song Afraid, což je song, který jsem našla právě díky tady vysílání Rádia Wave, který když jsem slyšela poprvé v playlistu a seděla jsem tady ve studiu, jak jsem si ho okamžitě potom ukládala, abych ho měla třeba právě na své běhání. Každopádně my se teď podíváme společně do sekce Wave News na našem webu. Italská metropole nabízí obyvatelům během letošní vlny veder neobvyklý způsob, jak se ochladit. Až do 4. srpna mohou odpoledne zdarma sledovat filmy v klimatizovaných kinech. Důvody jsou podle radnice zdravotní. Jen asi polovina Římanů má totiž doma klimatizaci, uvádí energetická společnost Enel. Do programu Il Grande Freddo, tedy velké ochlazení, se zapojilo zatím 11 římských kin. Každý den od 1 hodiny odpoledne do 6:30 večer nabídnou divákům jiný film. Právě v tomto čase bývají venkovní teploty nejvyšší a často sahají až ke 40 stupňům Celsia, uvádí CNN. Vstupenky si lidé nemusí rezervovat. Kdo dorazí dřív, ten se dostane dovnitř. A přestože vstupné je zdarma, za popcorn a kolu už si lidé musí připlatit. Římský starosta Roberto Gualteri na stránkách radnice uvedl, že město chce lidem nabídnout možnost strávit několik hodin v příjemném chladu. Kina jsou proto součástí širší sítě tzv. Klimatických úkrytů, kam patří také knihovny nebo muzea. Evropa zažívá léto plné brutálních vln veder a evropská města proto začala přijímat zvláštní opatření, aby zajistila vodu a místa k ochlazení pro obyvatele, kteří doma nemají klimatizaci. Tak řeknu vám, tohle bych já využívala každý den, protože jestli něco miluju, tak je to kino. A jestli se někam schovávám v létě právě před těmito teplotami velmi vysokými, tak je to zase kino. Takže pokud by bylo někde kino zdarma, dala bych tam opravdu celý den, celou tu dobu, kdyby to šlo. Takže pokud to máte taky rádi, nebo pokud byste třeba se chtěli taky takto ochladit, můžete třeba zvážit cestu do Říma. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde nás čeká například Bia nebo Micky.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.
2: Hey, I like long walks with my nigga to the bank.

0: No a ve 14 hodin a 38 minut nastal čas na Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím dnešní filmové představení.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud se právě nacházíte v Praze nebo jste někde v okolí Prahy, tak v Edison Film Hubu dnes od 16.30 hrají snímek Backrooms, který je společně s úvodem s Ryan Keating. Backrooms sleduje příběh ženy, která se při pátrání po zmizelém člověku dostane do neznámého prostoru mimo běžnou realitu. To, co na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se postupně mění v klaustrofobní labirint bez jasných pravidel, času a možností úniku. Abych pravdu řekla, já jsem Backrooms viděla, je to jeden z hororových snímků, které tento rok vyšly. I vlastně, když jsem se koukala na stránky Edisonu, tak je to v rámci jejich festivalu Heatwave, kde právě pouští horory v rámci tohoto vedra, které máme venku. Každopádně, jak jsem říkala, tenhle rok vyšlo spoustu hororů, nebo obecně vychází poměrně dost hororů. Ne všechny jsou úplně kvalitní, Backrooms bych určitě zařadila mezi ty kvalitnější. Vlastně přijde mi na tom fascinující, že režisér právě Backrooms, Kane Parsons, je kluk, nebo teda muž, který vlastně ten fenomén Backrooms, právě těchto liminálních, velmi zvláštních prostorů, které nemají začátek ani konec, které jsou prázdné a ze kterých se člověk vlastně zdánlivě, nebo možná ani nezdánlivě nedostane, tak začal vlastně s touto sérií na YouTube a pak si to právě všimla společnost A24 a rozhodli se dát mu celovečerní film, což je skvělé, je tam super obsazení, hlavně teda skvělá herečka skandinávská Renate Reinsve, takže pokud jí máte rádi, hrál například ve Fjordu nebo Nejhorší člověk na světě, tak už třeba z toho důvodu si na to můžete zajít, ale jak často říkám, právě v rámci hororu se podle mě v dnešní době, v posledních letech nejvíce experimentuje a nesahá se jenom po těch vlastně neúplně originálních safe tématech, takže jsem moc ráda, že právě horor takhle experimentuje a přála bych si, aby na něj i přesto, že samozřejmě je to děsivé, ale aby ho třeba nějaká třeba filmová akademie někde na Oscarech tolik nezatracovala, protože opravdu tam vznikají velmi, velmi kvalitní věci, jako například právě Backrooms, a nebo můj jeden ze snímků, který se mi za tento rok zatím líbil úplně nejvíc, a sice Obsession. Každopádně, kdybyste si chtěli zajít na Backrooms, tak opakuju, 16.30 Praha, Edison Film Hub. No a já tímto končím filmový tip a vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká dnešní první novinka na Radio Wave v rámci odpoledního on airu, a sice Lifestyle od Darko Dona.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Novinka.
2: Novinka na Rádiu
4: Wave. Zadu moš pět,

0: Je 14 hodin a 49 minut, je to tak, první hodina odpoledního on airu je téměř za námi. Do konce hodiny se můžete těšit ještě na DOCs a nebo třeba na Ninu Kohout. No abyste věděli, na co se můžete těšit v následující hodině, tak kromě celé palety žánrů v našem playlistu uslyšíte taky v rámci Kulturistánu tip na jednu netradiční zítřejší dance party, no a taky si poslechneme ukázku z podcastu Houpačky. Já moc doufám, že si užíváte pomalé soboty, krásné letní soboty, že jste třeba někde u vody nebo že odpočíváte doma a samozřejmě jsem velmi ráda, že je vám vysílání Rádia Wave doprovodem. Od mikrofonu vás moc zdraví Klára Nováková.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Poledne odbyla 15. hodina a 8. minuta a vy posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave. Klára Nováková vám od mikrofonu mává právě z proskleného studia rádia Wave a říká vám, že tuto hodinu nastartovali Gorillaz a taky White Pony, Rickodan a Flowden. No a co nás čeká v této hodině, abyste věděli, na co se můžete těšit, tak si v rámci Kulturistánu doporučíme zítřejší netradiční dance party, pustíme si ukázku z podcastu Houpačky, no a samozřejmě se ještě hlavně na celou paletu žánrů v našem playlistu. Je toho dost, takže se do toho rovnou jdeme pustit. Tady je eBay a Mošpit.

0: No v 15 hodin a 18 minut si společně pustíme slibovanou ukázku z podcastu Houpačky. 30% dětí bere umělou inteligenci jako kamaráda. Svěřují chatbotovi svá tajemství, žádají ho o rady, baví se s ním o intimních věcech a o sexu. Proč do dětského telefonu nepatří aplikace WhatsApp a co je riziko Robloxu? V Houpačkách znovu odpovídá vědec a vedoucí projektu e-bezpečí Kamil Kopecký. Tady je ukázka rozhovoru, celý najdete tradičně na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: 30% dětí bere umělou inteligenci jako kamaráda, jo? Že už to není nástroj pro to, aby nám to generovalo nějaké eseje do výuky nebo počítalo nějaký matematický příklady a podobné věci, ale že oni ho vnímají jako kamaráda. Máme asi 12% dětí, které se baví třeba o sexu, jo? Jako o sexuálních jako věcech s umělou inteligencí. Nebo dávají takové otázky, jak mám zbalit kluka, jak mám zbalit holku, jo? A ty děti, oni milují tu konverzaci s AI z jednoho prostého důvodu, protože AI je nekritizuje, jo? Ona jim ve všem vyhoví. Je to taková snadná cesta k tomu cíli a je to v úplném rozporu s tím, jak funguje reálný život. Protože v reálném životě, ať chceme nebo nechceme, musíme řešit konflikty. Jo? Když jsme partneři, chodíme s někým, kluk, holka, holka, kluk, úplně jako libovolná kombinace, tak prostě dřív nebo později dojde k nějakému konfliktu, který se musíme naučit řešit, ale tohleto AI nedělá. Ona to je taková ta snadná cesta k cíli, jo? Kdy AI nám neodporuje, ve všem se nám jako přizpůsobuje.
2: Je to hodně příjemný společník.
1: Je to příjemný, a je to hlavně návykový, jo, je to fakt jako návykový. Když si zvyknete, že máte takového kamaráda, kamarádku, jo, kterého pořád máte v tom mobilu, můžete se s ním bavit. Akorát v momentě, kdy poprvé byli nasazeni tady ti chatboti a první takový experiment s těmi chatboty se odehrál na Snapchatu, objevila se technologie My AI, kdo zná Snapchat, tak zná My AI. A děti zkoušeli, jak to funguje, ty chatboti, takže dali jako jednoduchou otázku do toho chatbota, zeptali se, hledám si kamarády, poraď mi, co mám dělat, abych si jako našel kamarády. A víte, co odpověděla jako umělá inteligence? Jo, ta umělá inteligence doporučila dětem, aby vstoupili do sekty. Protože sekta je plná kamarádských, přátelských lidí, tam se ne... Jo, to je totiž velmi neprobádaná oblast umělé inteligence, jo, etické mantinely, etické limity. Od roku 2019 máme v zákoně jasně nastavenou věkovou hranici, od které může dítě dávat souhlas se zpracováním osobních údajů. Jednoduše řečeno, od které si může zakládat účty na sociálních sítích, na WhatsAppu, na Messenger a podobně. A to je hranice 15 let, jo. A my se tady bavíme o dětech, kterým je 11 let, nebo 9 let. Nebo 10 let. Jo? Ta hranice má prostě svůj jasný účel. Jo? Mimo jiné jde o to, že dítě, kterému je 15, už je prostě rozumově někde jinde, než dítě, kterému je 11. Jo? A je připraveno na to, jak prostě co ten messenger dokáže tomu dítěti nabídnout. To, že se to nerespektuje, ty hranice, to už je jakoby jiná věc. Jo? A v tom zákoně je ještě taková zajímavá výjimka, že od 13 do 15 to jde taky, jako založit si účet na sociální síti, ale se souhlasem rodiče. Ale není tam definováno, jak ten souhlas získat, jo? Co to jako je. Je to ústní dohoda, nebo je to nějaký papír, nebo je to něco podobného. A to je silné téma, které se řeší i v současnosti, jak vlastně zakázat ty sociální sítě, jak je regulovat, jestli je zakázat úplně, jak je to s těmi věkovými limity. Je to takové obrovské téma současnosti.
0: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
3: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

15 hodin a 28 minut se společně znovu podíváme do sekce Wave News na našem webu. Mám tady zase jednu newsku ze zahraničí. Mají

0: vyšetřovat poté, co si fotografii jídel s mravenci všimli na sociálních sítích, dodává BBC. Kontrola navíc podle prokuratury odhalila, že někteří z použitých mravenců obsahovali až 55krát více těžkých kovů než běžně konzumovaný hmyz. Tak abych pravdu řekla, já bych si takovýhle dezert rozhodně nikdy nevybrala, protože si myslím, že nejenom, že jakoby hodně asi pochybovala o té chuti, ale zároveň bych asi nemohla i vidět, kdyby na nějakém dezertu, nějaké zmrzlině, něčem byly mravenci. Takže každopádně, pokud někdo by tohleto chtěl vyzkoušet, tak samozřejmě proti gustu žádný dišputát, i když je pravda, že teď už to asi vyzkoušet nepůjde. Takže tímto uzavírám newsku, pokud byste chtěli vědět více zpráv ze světa i z domácího prostředí, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte Víkendový on air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují.

0: V 15 hodin a 38 minut je ideální čas na Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tak jak jsem slibovala, tak teď přináším, dám vám tip na jednu odpolední dance party, pokud máte třeba rádi dance party, ale vadí vám, že jsou spíše v noci a v pozdních nočních či večerních hodinách, tak tady máme jednu party, která se bude konat zítra v Praze v Ďáblicích od 14 hodin. Jmenuje se to Jiskra odpolední dance party. Od 15 hodin tedy se hub stage Ďáblického úlu promění na temný taneční klub pro každého, kdo nechce ponocovat, ale chce tančit. Nestojíte o půlnoční čekání ve frontě před klubem, návraty domů s těmi, co už mají nový den a ztracený den dospáváním. Přijďte si v neděli odpoledne zatancovat do úlu na energické sety namíchané ze směsi house, disco, trance a breaks tracků. Stage temná, hudba i tanečníci jak v klubu, jen za dveřmi bude nedělní odpoledne, podvečer a večer. Úl a jeho spolkový bar otevírá už ve 14.00, posezení je i na dvoře, kde se zabaví třeba i děti. DJ sety jsou od 15 hodin do, no pravděpodobně, až do tmy. Pokud by vás to zajímalo, tak od 14 hodin Jiskra odpolední dance party Praha Úl Ďáblice. Pokud máte samozřejmě rádi dance party, ale vadí vám trošku ta hodina, ve které se dance party jako obvykle pořádají, tak si můžete zajít právě sem. Tímto zavírám tip na dance party a my se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například Fimi Guerrero anebo moje milovaná Charlie XCX.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: 15. hodina a 49. minuta značí, že se pomalu, ale jistě blížíme ke konci druhé hodiny našeho vysílání. Polovina je za námi, ale polovina je ještě naštěstí před námi. Do konce hodiny nám zahrají například Kosmetika a Coin. No a abyste věděli, na co se můžete těšit v následující hodině, tak v rámci Kulturistánu vám doporučím živé natáčení podcastu, které se bude konat v rámci Rádia Wave na Letní filmové škole. A jako ukázku si pustíme žebříček nejlepší hudby za půl rok od naší hudební redakce. No a samozřejmě nesmím zapomenout na to nejdůležitější, a sice samozřejmě na skvělou hudbu v našem playlistu. Posloucháte víkendový on air na Rádiu Wave. Já moc doufám, že si užíváte krásného letního odpoledne a samozřejmě jsem ráda, že posloucháte odpolední on air na Rádiu Wave s Klárou Novákovou.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na Rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Máme 16 hodin a 7 minut. Já vám přeju krásné dobré odpoledne. Snad si ho užíváte u nějaké příjemné letní činnosti. Jste třeba u bazénu, nebo ležíte doma v posteli, nebo jste někde na procházce, nebo někde na výletě. Cokoliv, já samozřejmě jsem velmi ráda, že je vám doprovodem i právě Radio Wave. Od mikrofonu vám z proskleného studia mává moderátorka Klára Nováková. Tuto hodinu nastartovali Niva a Fletcher, no a abyste věděli, co nás čeká v této hodině, tak v rámci Kulturistánu vám doporučíme živé natáčení podcastu v rámci letní filmové školy, která už nyní probíhá v Uherském Hradišti. Ukázku si pustíme jako žebříček nejlepší hudby za půl rok od naší hudební redakce. No a samozřejmě tady máme to nejdůležitější, a sice hudbu. No a právě k ní se teď dostáváme, protože tady máme další novinku na rádiu Wave, která je od Show Me The Body a jmenuje se Do What's Right Happy. New Yorkská post-hardcore kapela Show Me The Body vydává čtvrtou disku Alone Together a single Do What's Right Happy dobře vystihuje její náladu a témata. Frontman Julian Keshwan Pratt v rozhovorech popisuje, jak se jeho psaní posunulo od obrazů města k pocitům lásky, od ztráty ke snaze i přesto věřit, že život má smysl. Single rozebírá jak impulzy, které mají lidé prožívající bolest, tak i touhu dělat věci správně a přinášet radost druhým. Tak tohle je kapela Show Me The Body a song Do What's Right.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: Jak jsem říkala, tak i konám. Je 16 hodin a 18 minut. Hudební redakce Rádia Wave se ve spolupráci s těmi, kteří mají na stanici k hudbě nejblíž, pokusila komentovat to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední půl rok všímali. Je tedy čas bilancovat. Vynesená témata zahrnují například ovlivňování algoritmů společností věnujícím se digitálnímu marketingu, český rapový beef roku, záslužné počiny producenta Dylana Bradyho, významné jaro pro Slack Rock nebo AI skandal, který zarezonoval i v Česku. Hudební žebříček bohatý na tipy, co teď poslouchat, pomáhalo sestavit celkem 15 lidí a najdete ho už teď na našem webu wave.cz. Teď už tedy krátká ukázka s povídáním hudebního dramaturga Filipa Černého a hudebního redaktora Matěje Dvořáka.
1: My se vlastně pokusíme shrnout to, co pro nás znamenal první půl rok 2026, samozřejmě v hudbě, to znamená, co nám přišlo třeba nejzásadnější nebo čeho jsme si nejvíc všímali.
2: Je vidět, že ty společnosti už odešly od takového toho klasického jakoby hudebního marketingu. Zjistili, že teď prodává beat níž a potom vlastně jdou. Specifický jeden rapový beef, a to mezi OG Pávem a Hugo Toxem. Mládí versus...
1: Ty jsi tady jasný zástupce, co se týká redakce. Samozřejmě mladé generace, to znamená, že se asi ani nemusím ptát, komu si fandil.
2: Já nemusíš. Spousta z těch lidí nikdy nedala žádný souhlas k tomu, aby byla jejich hudba používána na trénování AI modelů. K tomu se právě vyjádřil i ochranný svaz autorský, který chystá žalobu na společnost Suno.
1: Tak to bylo takové shrnutí toho, co nás třeba zaujalo v prvním půlroce, co se týká světa hudby, a teď už ten slíbený žebříček.
3: Radio Wave. Radio Wave.
0: Prostor české scéně.

16 hodin a 28 minut nás opět čeká vhled do sekce Wave News na našem webu a tentokrát to bude obíhání, takže to je věc, která samozřejmě mě velice zajímá. Středoškolští atleti a atletky začínají běhat rychleji a rychleji. Za poslední roky v průměru snižovali časy na všech atletických tratích a to dokonce i o několik sekund. Podle serveru Wired za to částečně můžou i sociální sítě. Algoritmy totiž mladým lidem denně ukazují vzory v podobě nejúspěšnějších běžců světa. Fenoménu už si několik let všímá celý atletický svět a nazval ho trackflací, tedy inflací na závodní dráze. To způsobuje, že zejména mladým atletům a atletkám už často nestačí překonávat regionální rekordy. Nakonec se prostě stejně vždy najde někdo, kdo stejnou vzdálenost uběhne rychleji, shrnuje pro Wired 14-letý Henry Bartle z Kalifornie. Fotbal nebo baseball se za poslední generaci staly neuvěřitelně soutěživým prostředím. Mezi třeťáky nebo čtvrťáky už naplno jede soutěžení o místa v prestižních klubech a obavy o to, jaký game time, tedy čas strávený na hřišti, si vybojují. Rodiče se proto kompetitivnímu prostředí kolektivních sportů snažili vyhnout volbou atletiky.

0: se Pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
1: A nostalgie dávných časů.
2: Musíme bojovat!
1: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
3: Na té lodi je malejský tygr.
1: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.

0: 16 hodin a 40 minut máme dobrou zprávu pro všechny, kteří se chystají na letní filmovou školu do Uherského Hradiště.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tak v Uherském Hradišti, jak jsem říkala, se již tradičně koná letní filmová škola. Závidím všem, co tam jsou. Já mám moc ráda tuhletu akci, ale bohužel mi to v posledních letech z důvodu práce a nedostatku času nevychází. Každopádně, pokud jste tam vy, tak rozhodně můžete zažít podcasty Rádia Wave právě na letní filmové škole. Čeká vás v pondělí v 17:30 hotspot. Chcete společně dům scrollovat, ale bez výčitek, přijďte na natáčení hotspotu pořadu Rádia Wave o trendech, které nás pálí. Ten reaguje na současné dění na sociálních sítích a rozabírá ho kriticky, ale s nadhledem. Potom od 19 vás tam v pondělí čeká Casablanca. Pavel Sladký se na LFŠ mění z filmového kritika na člověka postiženého láskou k cestování. V živě natáčené epizodě cestovatelského podcastu Rádia Wave Casablanca se bude ptát dvojice uherskohradišťských bikepackingových zabijáků Tomáše a Kláry Novotných na jejich neuvěřitelná cyklistická dobrodružství. No a nakonec od 22 hodin vás čekají 2 hodiny karaoke v pondělí. Welcome and bienvenue, welcome na karaoke Rádia Wave s Vojtou Záhorou. Kabaretní večer plný zpěvu, tance, smíchu a veškeré opulence promění i vás ve hvězdu. Možná dokonce mezinárodní senzaci. Stačí se chopit mikrofonu a zaspívat svou od srdce oblíbenou. Opening act zaručen. Tak tohle vás čeká v pondělí v Uherském Hradišti na letní filmové škole, ale samozřejmě tím určitě nekončíme. Čeká vás tam program Rádia Wave ještě i následující dny. No a já tímto uzavírám tento Kulturistán, vracíme se zpátky k našemu playlistu. Posloucháte víkendový On Air na Rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Go get 'em.

0: Je 16 hodin a 50 minut, máme tu konec předposlední hodiny odpoledního on airu na rádiu Wave. Před námi už je jenom jedna společná hodina. No a v ní se můžete těšit na ukázku z podcastu Impact. V rámci Kulturistánu vám doporučím dnešní koncert a samozřejmě se těšte na skvělou různorodou hudbu v našem playlistu. Do konce hodiny nám zahraje ještě Rekreace, Kuku, Chloe a další. Já jsem Klára Nováková a vy posloucháte odpolední on air na rádiu Wave a já moc doufám, že je to příjemný poslech.
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, párty i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné odpoledne, nebo krásný teda už podvečer, je 17 hodin a 7 minut. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, kterým vás provází moderátorka Klára Nováková. Tuto hodinu nastartovali Lily Allen a Igloo Ghost, no a vás kromě skvělé hudby v našem playlistu čeká ještě v rámci této hodiny ukázka z podcastu Impact a v rámci Kulturistánu vám doporučím dnešní koncert, takže pokud byste chtěli zajít na nějaký koncert, počkejte si, já vám ho za pár desítek minut prozradím a natipuju. Teď teda bude hrát další novinka na rádiu Wave, která se jmenuje Meaningful, teda je od Meaningful Stone a jmenuje se One Plus One Equals Zero. Pod nickem Meaningful Stone se skrývá jihokorejská indie popová hudebnice Kim Jimin. Letos si udělala výlet do Los Angeles, kde natočila skladbu s producentkou a hudebnicí Jason. Výsledkem je One Plus One Equals Zero, euforická a zároveň trochu zasněná dream popová píseň o blahodárnosti změn v životě. Zpěvačka ze soulu s písní navazuje na 2 roky staré album Angel Interview. V roce 2020 debutovala deskou nazvanou v překladu Volání z mého snu. Tak tady je Meaningful Stone a One Plus One Equals Zero.
1: Novinka. Novinka na rádiu Wave.

0: A v 17 hodin a téměř 19 minut pro vás mám ukázku z podcastu Impact. Herečka a naše kolegyně z rádia Wave Eliška Soukupová nedávno otevřela debatu o tom, co je považováno za přijatelné ženské tělo. Na svých sítích totiž popsala zkušenost ze zkoušky společenských šatů, kde jí bylo řečeno, že velikost 38 je oversize. Proč herečky stále slýchají, že mají být štíhlé, dlouhovlasé a bez tetování? Rozhoduje dnes o úspěchu ještě talent nebo spíš Instagram a osobní značka? Poslouchejte nový Impact s Eliškou Soukupovou. Před námi je krátká ukázka, celý díl pak najdete na wave.cz, na všech podcastových platformách i na našem YouTube kanálu.
1: Já mám prostě pocit, že úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo zůstat hubená, když jsem hubená. Jakože to je fakt normálně, že to je HPPčko každý ženy. Ať už jako se staneš matkou nebo ředitelkou země koule, nebo máš 50 tisíc zaměstnanců, tak to, jakou máš postavu, je prostě alfa a omega všeho. Fakt mám pocit, že to tak je. A ty, co to tak nemají, tak dost často buď kecaj, a nebo trošku na to rezignovali. Jo? Ale já třeba mám kolem sebe i holky, které měly takzvaně tu dokonalou postavu, velmi štíhlou a to. A jelikož už třeba je jim jakoby skoro ke 40 nebo tak, ta postava se lehce mění, pořád vypadají absolutně geniálně, ale protože jakoby tahle kůže je najednou tady, opravdu o takhle moc, tak oni, hele, tady se mi děje něco. To je špatně, problém, alarm. Začala jsem chodit na pilates. A já říkám, a baví tě to? Nenávidím to. A já, proč tam chodíš? No, protože ta kůže se pohla o ten centimetr a to je už jenom cesta do pekel. Já si říkám, tyjo, takže fakt já si myslím, že prostě cesta, nebo jako úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo si udržet váhu, která je hubená.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas, Radio Wave. You think you know

motherfucking Lord.

0: No a v 17 hodin a 27 minut pro vás mám další pozvánku na akci Rádia Wave. Už příští týden v úterý 28. července se potkáme na první ze tří dílů letní série Riviera, kterou Rádio Wave pořádá spolu s Galerií hlavního města Prahy a Centrem choreografického rozvoje Sesta v malebných zahradách zámku Troja. Tematické ukotvení letošní Riviery vyplývá z výstavy s názvem Labyrint, krajina vnitřního bloudění, kterou je možné navštívit v interiérech Trojského zámku. Program prvního večera zahájí v 18.00 vernisáž choreograficko-socharského díla Ungrounded od sochaře Stanislava Zábrockého a tanečníka a vizuálního umělce Kristiana Menzy v rámci projektu Tanec v galerii Labyrint – choreograficko-socharský triptych. Události bude předcházet taneční workshop, jehož účastníci na vernisáži také vystoupí. Následovat bude debata s tématem uložená místa, v rámci které si moderátorka Tereza Havlínková a její hosté položí otázku, jak moc si místa, ze kterých pocházíme, neseme s sebou, jak se k ním vracíme a jakým způsobem se je snažíme přepisovat. Diskutovat budou reper Anky, novinářka a hudebnice Aneta Jetmar-Martinková a filmová režisérka Katarína Gramatová, která mimo jiné natočila oceňovaný snímek Nahoře nebe v dolině já. Ten jsem viděla, moc se mi líbil. Večer pak zakončí dvojice koncertů. Jako první vystoupí zlínský hudebník Čaba Laciga, který v tomto roce vydal album Prima Love, a jako druhá experimentální kytarová kapela Market, která koncem minulého roku po dlouhých 5 letech přišla s deskou Love Bombing. Těšíme se na vás v úterý 28. července v zámku Troja.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.

0: A v 17 hodin a 35 minut nás čeká poslední Kulturistán odpoledního on airu na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No jak jsem slibovala, mám tady pro vás pozvánku na koncert, který se koná dnes v Praze v Cross Clubu od 20 hodin, kde vystoupí Smack One. V Crossu zažil Smack svůj první stage dive, první mošpic, nespočet linkupů s UK grime umělci a hlavně bass, který není nikde jinde. Takže je jasné, že finální HPZ 2 Rave se musí uskutečnit právě zde. Takže pokud máte rádi právě umělce Smacka One, tak samozřejmě si na něj můžete zajít dnes do pražského Cross Clubu od 20 hodin a zároveň si předtím můžete naladit tím, že si poslechnete rozhovor se Smackem v našem pořadu Excalibur Rádia Wave. Takže to byla jenom taková krátká pozvánka na koncert, aby my se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká poslední dnešní novinka na rádiu Wave, kterou má na starosti Riko Nasty a jmenuje se Cupcake.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán. Novinka na rádiu Wave.

0: Je 17 hodin a 45 minut, je tomu tak náš společný dnešní čas u odpoledního on airu na rádiu Wave se nachýlil ke konci. Tečku za ním udělají ještě Fear of Man, Dasha nebo Rose Grey. Já moc doufám, že si ještě užijete zbytek této krásné soboty, že si pořádně odpočinete, že si užijete někam, zajdete třeba večer na nějaký koncert nebo na nějaký film. Já moc děkuju za poslech a slyšíme se tady rovnou zítra ráno. Od mikrofonu se moc loučí Klára Nováková.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Radio Wave.
3: Ahoj, tady Kája.
4: Ahoj, tady Pavel.
3: A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu Psycho.
4: Kájo, co je dneska psycho?
3: No, víš, co je psycho? Přát si, aby tě někdo miloval víc než kohokoliv jiného na světě.
4: Hele, já tam rozumím, tohle je jako psycho, který je pro dnešek psycho, ale víš, co mě tak ještě přijde psycho?
3: Mm-hmm.
4: Že vlastně, klidně mě oprav, jestli to vnímáš jinak, jo? Mm-hmm. Ale v historii našeho pořadu jsme, a vzhledem k tomu, že jsme jako pořad o psychologii, tak jsme se doposud velmi dobře a úspěšně vyhýbali vztahovým tématům.
3: Jako je to pravda, protože my vlastně ani se jeden moc vztahama nezabýváme. pouze na osobní rovině, ale jako... Ale jako na profesní rovině jako psychologové se vlastně vztahama nezabýváme. Možná jsme to trošku nakousli u těch sekt a tak,
4: okay.
3: Ale jako vyloženě, že bychom se vztahovou zabývali, to ne?
4: No. A ta moje prostě představa o tom, jak, co to znamená prostě podcast o psychologii, tak je, že tam prostě budou řešit horem dolem terapie a vztahy.
3: No, a my neřešíme ani jedno. Ale rovnou tam šoupneme Obsession, ať to, když už, tak už. Ale dneska se budeme vlastně bavit o filmu Obsession, který je právě v kinech. Je to vlastně jeden z dvou nových hororů, který vyšly v podobnou dobu. Další jsou Backrooms. A jako co je takový fun fact, že vlastně ten autor toho hororu je bývalý youtuber, nebo youtuber prostě začínal svou kariéru na YouTube, kde ten Cary Baker... Jo, vlastně dělal takový krátký skeče, jo, kratší filmy s tím právě svým jedním kolegou, který tam taky hraje v tom filmu. A to je ten kámoš.
4: Ten kámoš.
3: Takže vlastně takový, no. A vlastně strašně dobře hodnocený ten film, že je to konečně, po dlouhý době, to je teda zase moje téma, že opravdu ty filmy, navazuje se na starý filmy, typu Ďábel nosí Pradu 2, okay. Nebo se rozježdí furt ty franšízy, které tam jako furt fungují a ty konečně něco novýho, pořádného.
4: Ale jak teda Gábe říkala, tak jí to připomíná Scary Movie.
3: Jo, jako, a tak on se tam dost inspiroval, on taky, že vlastně ten film vychází z předlohy jednoho dílu Simpsonů. Okay. Tam je právě, to je předlohou toho filmu je, že tam teda kluk, který mu se říká Bear, má hrozně rád svoji kamarádku, je do ní zamilovaný, ve zkratce koupí si One Wish Willow, neboli jednu tyčinku jednoho přání.
4: Takže mi to mají takhle ze Simpsonů, jo?
3: No, to je ze Simpsonů.
4: Aha, to je hustý. Já bych možná teď na tom okamžik rád přidal, budou tady spoilery v tomto pořadu, pokud jste to ještě neviděli a nemáte rádi spoilery, doporučujeme vám se nejdřív na ten film podívat. Pokud je vám to jedno, tak samozřejmě poslouchejte nás, jak potřebujete.
3: Přesně tak, takže a myslím si, že tohle je, co je i známý z trailerů a ze všeho.
4: Jasně.
3: No a on prostě zlomí tu hůlku a pak se dějou věci. A vlastně ten Cary Baker říkal, že...
4: Takže to je jak v těch Simpsonech, tak v tom filmu.
3: Nevím, jestli je to vyložené s tou hůlkou, ale že tam jsou právě ty takový ty džinovský přání. Že přeješ si, jo, já nevím, jo. Abych měl 1 000 000 peněz, ale to znamená to, že mi umře můj táta, jo? Něco takovýho, jo? Takže že jsou takový vždycky ty triky přání.
4: Jasně. Pojďme to možná teďkonc teda nějak uvíst, o čem ten film je.
3: No, možná ty?
4: Tak jak jsem to jako vnímal, o čem to je, nebo ten příběh zhruba, tak jako aby jsme věděli, o čem si vykládáme, tak je to teda o tom, že ta hlavní postava tak je zamilovaný do vlastně svojí spolužečky, že jo? Že to už je,
3: já myslím, že mají nějaký dlouhou historii za sebou.
4: Jo, že se znají už nějak přinejmenším od střední školy. A on jí to vlastně jako nikdy neřek, jo? Že teda je do ní zamilovaný. A teď už by jí to jako vlastně jako chtěl říct a ten jeden kamarád ho od toho zrazuje, pak se později dozvíme, že má s ní nějaký jako sexuální poměr, ten jeho kamarád, takže mu to úplně nepřeje. A vlastně začíná to jako tím, že on jí to teda jako chce říct.
3: Vlastně jí to říká, ale akorát, že vůbec.
4: Neřekne jí to. A při té příležitosti jí koupil dárek, protože nějak ztratila prostě nějaký svůj kamínek po mamince, tak jí chtěl koupit jiný kamínek, žádný se mu pořádně nelíbil, tak našel v tom obchodě s kamínkama, že jo, to je prostě obchod s nějakýma
3: ezověcma.
4: Tak tam najde takovou jako tyčinku s přáním, jo, tak říká, hele, tady to splní jakýkoliv přání, fajn, tohle stojí, koupím jako dárek. No a jak k tomu jako vlastně zase jí to jako neřekne, už je teda na krajíčku, ale nepodaří se mu to, tak to vlastně rozbalí sám a přeje si, aby ho milovala víc než kohokoliv jiného na světě. A tím se vlastně jako rozvíjí ten příběh s velmi intenzivními hororovými prvky.
3: Ano. No a jo, a ještě další fun fact, on tam volá v nějaký fázi toho filmu, volá na nějakou tu linku a ten hlas toho operátora, tak to je ten režisér, to je ten Kerry Baker. Jo, tak jenom takový fun fact, jo, zase. My jsme se s Pájou rozhodli, že vlastně já budu, jedu tady ty redditový teorie, co k tomu jsou. A vlastně jak nám to sedí k tomu filmu, a Pája tady máme zase...
4: A já tady budu mít roli toho, kdo to jako trochu rozporuje. No.
3: Tak, ale jako bylo to, mě to teda jako toho z toho hodně bavilo, protože jsem tím, tak tím filmem trošku posedla. Ne, že mě to fakt bavilo, protože jednak se mi líbilo teda...
4: Mě to mělo tam zaujalo, to asi nějakých 85% to má na ČSFD.
3: No, a jako ale i ty herci, jako jak hráli vlastně i na to, jaký to měl fakt jako minimální rozpočet. Tak jako úžasný. A co mě tam třeba se hrozně líbí, tam má ta Nikki scénu. Jestli jste viděli horor Smile. Mm-hmm. A tam je ten, že mají ten úsměv a mají hodně vytřeštěný ty oči. A tady ta Nikki, tam je právě ten creepy úsměv,
4: jo.
3: Tak ona má naopak ty oči hodně svrašťuje. A jako je to opravdu strašně, strašně děsivý. A jako fakt mi z toho bylo, i teď, když to popisuje, mi z toho nepříjemně, protože je to hrozně taky to uncanny valley.
4: No právě, hele, já jsem o tom právě takhle uvažoval, jako co tam vlastně je na tomto creepy. A ty creepy věci, oni tam jako především vycházejí z toho, že to jako ano, uncanny valley, jo? Že to je jako, že to má být úsměv, ale ty vidíš, že je hodně fejkový ten úsměv. Jo.
3: A že ona tam má nebo, i takový ty vlastně, jak za ním přijde a takový...
4: Nebo že je to člověk, ale najednou má nějaký rychlej pohyb, jak kdyby to byl nějaký hmyz nebo něco. Jo? Že opravdu jako ty, že to je člověk, ale zároveň vy jste nejste jistý v ten okamžik, jestli to je člověk nebo ne, tak to dělá ten. Jo, ten
3: no a to je vám právě třeba tam, ona, tam je, jestli si tam vybavuješ, jak je ta scéna, jak ona stojí v pozadí toho pokoje, tak to je prostě takový trend uncanny valley na TikToku, že jo, jeden čas, myslím si, že to bylo i za covidu. A on právě řekl s těm maskérům, řekl, namaskujte ji podle toho uncanny valley na TikToku.
4: Jo.
3: Takže mě právě přijde úplně jako skvělý. On je mu asi 26, že jo, takže je to fakt mladý kluk. Propoje ten lore, že jo, který jako se provází nějakými několikama sockama s tím, co, že je opravdu dobrý filmář, napsal opravdu dobrý příběh. Jo?
4: Já mám teď potřebu jako za psychologa tam švihnout, protože uncanny valley pravděpodobně 90% z lidí, co nás poslouchá, bude vidět, ale můžou být lidi, kteří se jako nevědí. Jedná se vlastně o takový koncept, takový jako zjištění, člověče, teď nevím, se to přímo psychologie nebo nějaký jako přidružený vědy.
3: Jo.
4: Ono to vlastně
3: z
4: vzniká...
3: Antropologie možná?
4: Tenhle ten fenomén se zkoumá v souvislosti například s robotikou. Mm-hmm. Jo? A ví se, že když, nebo ví se, v ten okamžik, kdyby něco uděláte jako velmi blízkýho člověku, jo, třeba ať už by to byla nějaká animace,
3: třeba
4: nebo nějaký
3: Polární
4: robot.
3: Polární Express byl, že jo? Polární Express byl prostě vyhlášený, že uncanny valley.
4: Že ono, jako, když je to jako vlastně třeba ta animace blíž realitě, ale není dokonalá, tak to v nás vyvolává jako nepříjemný pocity a vlastně takový jako pocit divnosti, než kdyby to byla jako přiznaná animace.
3: Máte prostě strach z toho, že tam je něco, že tam něco nesedí.
4: Jasně.
3: A to tady, takže mi se líbí, že mu propoje takový dobře ten internetový lore a zároveň do toho propoje opravdu, že je vidět, že zkušený jako, nebo dobrý filmář a dobře jako to promyslel a dal do toho všechno. Takže to mě jako na tom strašně, strašně baví a baví mě i to, jak o tom ty herci mluví, i ty interview. Jak to třeba vymýšleli, že mi se líbilo, že ta herečka, ta Nikki, která ji hrála, tak ona třeba ty creepy věci nedělala před tím svým hereckým kolegou.
4: Okay.
3: A vždycky na tu klapku je udělala, aby byl fakt vyděšený, že některý... A nebo jak je tam, že ona vyběhne z toho auta. Jak tam vyběhne z toho auta a lítá tam kolem toho auta a on se začne smát, tak to byla jako náhoda, jo. Protože ona vyběhla z toho auta a ona nevěděla, na jakou stranu má jít, že nevěděla, kde je kamera nebo něco takového. Takže ta reakce je autentická a on to tam prostě nechal. Takže to jako proto je to možná ještě o to víc creepy, že jsem tam si takový jako hezký, sweet momenty, který tak. Si řekne, že jsou jako hrozně fajn, ale pak je to děsivý celý.
4: No a vlastně jako ta děsivost, já jsem se to furt, nějak jsem na to šel s tím, že teda to má být o té jako zamilovanosti nebo velký lásce, jo, že to je teda jako to hlavní téma. A jo, máš tam prostě, aby mě milovala víc než všechny ostatní a tak dále. Ale vlastně ty momenty, které tam jako přinášejí tyto hororové jako ty hororové prvky, jsou spíš to Uncanny Valley, než úplně tohoto téma tý jako zamilovanosti.
3: Ono já si myslím, že vlastně tam ta posedlost je Uncanny Valley, protože jako když chceš, aby tě někdo jako bezpodmínečně miloval, to může jenom tvoje maminka, nebo tatínek, anebo pes, jo.
4: Hele, jo, ale to si právě myslím, že je tam jako docela potlačený, nebo ne úplně jako dobře, jo, protože je, v tomhletom smyslu tenhle ten film je spíš... Takhle jsme se o tom bavili a jsem ti to říkal v kavárně, ale zopakuju to teď pro naše posluchače, že mi to vlastně spíš připomíná ten film takovej jako řekněme řeckou tragédii, jo. Že se ti prostě přihodí různý věci, já nevím, Oidipus zavraždí svého tatínka, aniž by viděl, že to je jeho tatínek a tak dále. Jo, tohle to taky, ten kluk tam prostě rozbalí nějakou jako tyčku, kdo by věřil tomu, že to fakt jako tohle to splní, tohleto přání, jo, takovýhle přání si dokáže představit, že měl jako v nějaký okamžik jako kdekdo, jo. A vlastně to není úplně nepřirozený takovýhle jako přání mít, ale jemu se splní, jo, ale ještě takovým jako divným způsobem, že vlastně jako kdyby tu jeho Nicky posadl jako démon, jo, který je takhle jako do něho intenzivně na něj intenzivně nastavený, jo, takže
3: na to mám pak teda jako teorie, nebo já třeba mám jako třeba ten pohled na to, že on jako takový sobecký, trošku natvrdlej, sociálně neohrabaný člověk, který úplně neumí číst dobře ty sociální situace.
4: A já si myslím, že je úplně normální.
3: A ne, tak o to jsme tady, aby jsme si to... A to, co jsou ty naše hospodský hádky, že jo? Takhle to přesně vypadá. Ale že i podle toho Redditu, vlastně jak jsem prožíval ty redditové teorie, koukal jsem na různý videa různých tvůrců, který jako se o tom bavili, tak vlastně, že on jako mu jde opravdu jenom o něj, že vlastně mu vůbec nevadí to, že ona je teda něčím posedlá, že se tam teda stalo něco špatného, ale hlavně teda, že je s ním. A ještě druhá věc je ta, že tam se řešilo, že by tam mohly být opravdu k tomu zase sequely. Jo, že prequely, sequely toho, vlastně jak vznikla ta tyčka. Jo, a že mně se líbí, že je tam nějaký tajemství, že si tam můžu hodit po svoji fantazii, proto mě hrozně baví.
4: To by byla taková jako nastavovanka.
3: No.
4: Já zase, jako když jsem se na to takhle koukal, tak ono to vlastně, asi si to nebere nutně, jako že by to takhle chtěli, ale dá se to přirovnat vůbec tohle z toho, jako, že se ti splní přání, ale splní se ti způsobem, který fakt nechceš. Že to je poměrně jako klasická věc, já nevím, ať už z folkloru arabskýho, džinové, nebo irskýho, nějaký prostě elfové, ty irský elfové, jo, takový ty jako nějaký...
3: Hobgoblins, takový ty jsou taky jako podobný, jako jo,
4: že ti to, že ti to vlastně jako to takový spíš jako zlomyslný stvoření, jo, že oni ti jako pomůžou, ale nikdy to není úplně zadarmo ta pomoc, nebo není to úplně míněný, jako že by ti chtěli pomoct z dobroty srdce, jo. No. Třeba Dungeons and Dragons, tak tam mají ty fey, že jo, to jsou nějaké jako bytosti, které právě takhle ti jsou schopný splnit přání, ale vlastně po tobě za to něco chtějí, anebo fakt to jako nemyslej, spíš to myslej jako hříčku prostě s tebou,
3: je to něco za něco, a ono to vlastně jako mi to upřímně dává smysl, že jo. To je něco vlastně, co není možný splnit, musí si to z toho světa něco vzít, že jo, a nebo z tebe, nebo jo, takže to dává smysl. A mě tam právě přišlo zajímavý, že on tam má, že jo, tam je tam lore s tou kočkou, že mu umřela ta kočka, který to tam taky jako otvírá, kdy on vlastně je vidět nějaká jako jeho hodně jako emotivní stránka, jo. A tam je představa toho, že vlastně ten duch té kočky posednul tu Nicky. A že tomu napovídá, že ona žere kočičí žrádlo, že jí kočičí žrádlo, a že prý, jak se tam pomatlala těma výkalama, že to bylo vlastně, že se pral ten duch té reálný Nicky, když on tam nebyl s tou freaky Nicky.
4: No dobře. No.
3: A říkám, četla jsem teorie.
4: Okay,
3: a mně to přijde tady jako hloupost, jo, protože to nedává smysl a proč by se to tak dělo. Ale že možná, že to je to posednutí, že vlastně to kouzlo, jako to, ten duch, ten džin, co to tam jako udělal, že věděl, že vlastně tu kočku má taky hodně rád, jo, takže to jako chtěl vlastně.
4: A ta kočka ho asi jako měla opravdu nejradši na přesně, světě, protože takhle fungují vlastně domácí zvířata, že?
3: No, nevím, jestli moje kočka mě má nejradši. dneska jsem se dneska jsem měla pohovor, připravovala jsem se a přijem toho pohovoru prostě kočka, která za mnou nepřijde celý den, mě potřebuje hrozně škrábnout do boku.
4: Na budec byla divná, že jo, v ten okamžik.
3: No.
4: No tak to já si nedivím. Že seš jiná než jindy, tak jako seber se, buď normální, že jo.
3: Jo. No a takže a vlastně, že vlastně ono to jako mimikovalo tu lásku, kterou vlastně mělo to zvíře a proto se vlastně chovala podobně jako ta kočka, což vlastně tak, takhle mi to spíš smysl dává, jo. Okay, že když by tam byla msta, tak tam bylo vlastně to mimikování té lásky.
4: Dobře, tak něco na tom asi, ok, tohle to ponechávám, tohle ta teorie vlastně mi nepřijde až tak úplně jako marná.
3: No, mě právě taky, když jsem pak to začala jako chápat jako hloubš, ale co tam jako, že taky, že se jmenuje Bear, že jo, tak to je taky takový internetový lore, že jo, asi jste zaznamenali někdy na Instagramu, na TikToku, že se chlapi ptají ženských, jestli by zůstali v lese radši s medvědem nebo s chlapem. Mm-hmm. A ženská řekne, že radši s medvědem, že je předvídatelný jeho chování. Buď uteče, nebo zaútočí, ale budu rychle mrtvá a nebude mě 10 dní trápit ve sklepě. Mm-hmm. A jako man versus bear. Jo, a ten hlavní postava se jmenuje Bear.
4: Jasně. Hele, ale tady trochu jako narážíme na to, o čem jsme se bavili, tak víte, že vlastně třeba i pro tebe to by to dávalo smysl a asi, jak jsem pochopil, tak řadě jako lidí na Redditu nebo někde na těch forech, že vlastně mají tendenci toho béra nebo tu postavu, že hlavní nebo hlavní, prostě jednu z hlavních postav, vykreslovat jako člověka, který především myslí na sebe a že to vlastně jako není moc jako přijetější člověk. Já jsem úplně nenabil tohohle dojmu, když jsem se na to koukal, to přišlo jako, že to je v vozovkách normální kluk, který je teda zamilovaný, zabouchlej do té svojí kamarádky a má problém jí to říct, protože je do ní hodně zabouchlej. Je to pro mě představitelný a třeba to i souvisí s tím, jako o čem dneska budeme mluvit potom v té naší psychologičtější části, o právě výzkumu nebo
3: teorii
4: toho, jak, co to vlastně jako je, nebo jak to vypadá, když je takhle člověk do někoho zamilovaný. A úplně nevnímám, že by, a dávalo smysl, jak ona tam někde pomáhala nějakýmu, že jo, bezdomovci mu tam dala nějaký peníze a tak, jako pěkná, hodná na ostatní lidi, mě by dávalo smysl se, jako, že je do ní zamilovaný.
3: Jo,
4: jo,
3: a ona ještě to bylo nějak další, že to jsem taky viděla, že vlastně ona mu řekne v tom autě, jako, já když mám na někoho crush, tak to málo kdo pozná.
4: Jo,
3: což je taky, jako, že vlastně tam byly taky jako ambivalentní momenty takový i z její
4: jako
3: strany.
4: Náznaky,
3: že možná, ale vlastně pak říká, že ho bere spíš jako bráchu, pak tam vlastně...
4: Ne, to neříkal, to říkala prej tý kamarádce. Když je, že to není jako, je to možný, že mu to řekla už tý, jak se spolu baví v autě.
3: Jaký brácha, že jak se znají dlouho a pak vlastně udělá, vlastně pak, když je tam mají tu čtou tu creepy pohádku tím incestní Mařence a Jeníčkovi, že jo, tak vlastně to, jako říkají, to je přesně, že se tam perou ty dvě Niky, protože ona ho furt vidí jako bráchu, ale ta posedlá Niky ho vidí jako ten objekt tý svý touhy a lásky.
4: Jasně. No, ano, je to především postavený na tom, že tam vlastně, a je to i tak jako tam řečený v scénách, že to jsou, jako kdyby to byly prostě dvě nějaký bytosti v té jedné. Je to taková jako duchařina. Jo,
3: je to duchařina a je to jako...
4: A to patří k hororům, že jo, to je prostě hororový téma non plus ultra.
3: Já jsem vlastně, se jako koukala, jako vlastně, když jsme úplně zběhli v těch vztahových tématech. Jak jiný psychologové, tak jsme tam, jako, kromě nějakých třeba jako samoty a takového toho, že máš na něco nárok. A pak vlastně mě to přivedlo k pojmu limerence. A nevím, jestli se to nějak překládá jinak do češtiny,
4: Já jsem hledal, z čeho to jako vzniklo, nevzniklo, jestli je to nějaký jako slovo, který je běžný v angličtině. Ne, fakt se ho ta jako autorka vymyslela.
3: Mně se to slovo hrozně líbí, mě teď jako příjemně šimrá v krčku, jako, jo, nebo jak to říct, ale prostě mi je hrozně příjemný. Vzhledem k tomu, co popisuje, to už není tak příjemný. I když...
4: Příjemný i nepříjemný. Tam bych to jako...
3: Tak. No. A ta autorka, ta se jmenuje Dorothy Tenov a napsala vlastně knihu v roce 79, která se jmenuje Love and Limerence. Láska a limerence. Jo? Zážitek zamilovanosti.
4: Tam je na tom nejdůležitější. Ano, zážitek zamilovanosti. Má tom nejdůležitější, že to byla psycholožka, která vlastně se tímhletím tématem zaobírala dlouhodobě. A dělala to tím způsobem, že vlastně dělala rozhovory s lidma, kteří měli nějaký takovýhle zážitek.
3: 500 lidí vyslechla.
4: 500 lidí, jako
3: rozhovory s 500 lidma.
4: To tím můžu říct naprosto přesně.
3: To je hrozný.
4: To je hodně.
3: To je hrozný a je to hodně.
4: Je to hodně.
3: Já se jenom těším toho, že mě teď čeká 30 rozhovorů. A ne, takže to je vidět, že tam to je opravdu hloubková práce. Aha. A to je jako opravdu je o tom stránka na Wikipedii, kdybyste si to chtěli vyhledat, jako tam, jenom zajímavý z psychologického hlediska.
4: Popisuje se tam, že vlastně ta její motivace byly jako dva nějaký její známí kamarádi, teď nevím, co to přesně bylo, studenti, který říkali, který vlastně jako je nějaká jako zamilovaná, z toho vedla třeba k alkoholi. Nebo no. Jo, jako, že to vlastně na ně působilo.
3: Ničilo jim to život, jakoby.
4: Přinejmenším dočasně.
3: Na nějakou chvíli, ale...
4: Jo.
3: A je to vlastně o tom, že je to taková ve zkratce přehnaná crush, jo? Mm-hmm. Přehnaná taková ta zkratkovitá zamilovanost.
4: Ale mě to jako vlastně první, co, jak jsem tomu přistupoval, já jsem to úplně neznal, než ho jsi mi jako poslala na to nějaký odkaz. Mm. A vlastně to pro mě bylo příjemné překvapení, že to je jako téma, který pro mě bylo objevný. A první, co mě jako napadlo skepticky, je OK, netematizuje tady někdo něco, co se vlastně už je tematizovaný, jo, jako není to prostě taková ta jako zamilovanost.
3: Pojem pro pojem.
4: Ale musím říct, že teda změnil jsem názor v průběhu toho, jak jsem se o tom četl. A vlastně, co se tím chce říct, jo, nebo protože to studovala, je, že to je jako intenzivní zamilovanost. A ono, tuhle tu intenzivní zamilovanost může vlastně prožít každý člověk, přinejmenším v nějakým jako krátkým intervalu. A nebo nemusí, jo, je to...
3: Ale není tam nic patologického, jo, na začátku.
4: Tak.
3: Což je důležitý, což teda pak pozor, strašně psychošmejdů si na tom jako taky zase dělá reklamu, protože je to asi docela i populární, jak jsem zjistila. Takže přikládají k tomu jako attachmenty.
4: Pojďme možná nejdřív říct, jako o co se jedná, aby jsme to mohli...
3: No, a je to teda vlastně, jo, označuje právě stav intenzivní romantické fixace na druhýho člověka.
4: Jo, je prostě intenzivní zamilovanosti.
3: Jo, a je to taková ta opravdu, že je to, jak kdyby člověk byl jako na nějakých jako extatických drogách, kdy nemyslíte, nejíte, nepijete, jenom vlastně myslíte na tu druhou osobu, pokud nejste s ní. Jo,
4: takový... Já bych to nepopisoval takhle přehnaně, ale to, co jako ta limerence, co se chce říct, je, člověk je vlastně jako silně zamilovaný do někoho nutkavým způsobem, ale s tím, že jako se vám jako vkrádají myšlenky na toho člověka, máte tendenci vnímat jako zesíleně nějaký pozitivní stránky toho člověka, nebo naopak jako přecházet nějaký negativní, nebo si je třeba přeinterpretovávat nějakým dobrým způsobem, že když to lidi jako takhle zažívají, v té podobě, jak to popsala ta autorka, která to vymyslela, ten pojem, tak je to, že přinejmenším jako na toho člověka, který se stane prostě tím objektem té vaší limerence, no, tak ty myšlenky na něho se vám budou vkrádat bez nějakého vašeho přičinění.
3: Je to právě jako silná potřeba opětování těch citů, mimořádná citlivost na ty náznaky přijetí nebo odmítnutí.
4: A ještě bych možná to uvedl jako na pravou míru, jako nejedná se o něco, já nevím, že to je něco, co byste jako chytli, nebo je to nějaká speciální. Ne, je to opravdu zamilovanost. To, co jako vlastně vytvoří tu limerenci, jo, tu jako silnou zamilovanost, tak je kombinace dvou věcí. A to teda nějaký jako naděje, že by to ten druhý člověk mohl mít podobně a nejistoty, jestli to tak má nebo ne. Jo? A tohle to, když trvá po nějakou dobu, anebo třeba ještě je to nějak jako přeživovaný, nějakým třeba jako chováním, ať už z jakýkoliv strany, tak se to vlastně jenom jako zintenzivňuje.
3: Ještě tam právě velká touha potom být milován, nebo chtít najít ten vztah. Jo? A což mi teda přijde,
4: ale s tohletou konkrétní osobou.
3: No. A to jako ten bér tam splňuje úplně všechno.
4: No a právě ten bér je vlastně jako docela jako hezký popis. Jo? Limerence má tu svoji kamarádku, prostě je do ní takhle jako zabouchlej už nějakou dobu, x let. Vlastně vždycky se bálí to říct. Jo, ona je jeho kamarádka, to znamená, chová se k němu hezky, že jo, telefonujou si, jsou vlastně jako na jedné vlně, má s ním takový ten jako bratrský vztah, jo, že, což by se dalo, by si člověk mohl interpretovat tím způsobem OK, asi tomu člověku nejsem úplně lhostejný, jo, jako třeba by to mohl mít podobně, jako to mám já.
3: No, to je právě, že on je v tom friendzonu, že jo, ona opravdu o ní asi vůbec nestojí nějaký
4: způsob. To nevíme.
3: Nemyslím
4: si, že by to ten film tam nějak jednoznačně říkal.
3: Není to tam jednoznačně, ale ono je to hlavně celý ten film, je hlavně z pohledu toho Béra. Jo, my moc nevíme a to, jestli si až ho vidíte, tak se všimněte, že ty záběry jsou opravdu, když je někdo v dálce, tak je fakt v dálce. Jo, když s někým ten Bér mluví přes stěnu nebo přes dveře, tak vy vidíte Béru v obličeji, vy nevidíte obličej toho druhého člověka, takže my vlastně fakt nevíme, co se tý Niky honí v hlavě a vlastně si tam jenom domýšlíme. Teda hlavně předtím, než zlomí tu tyčku, jo. Pak už vidíme, co si asi honí v hlavě, jo.
4: Hele, a...
3: No.
4: Jo, taky vlastně to, co mě na tom jako zaujalo na, na těch článcích o tomhle tom fenoménu, řekněme, prostě o zamilovanosti, silné zamilovanosti, tak je tahleta Dorothy Tenovová, tak mi přijde, že to vzala fakt za správný konec. Je to jo. Jako velký shoutout prostě Dorothy Tenov, fakt
3: jo,
4: jako dobrý.
3: Opravdu dobrý.
4: Ale co mě teda už jako bavilo trochu méně, tak je třeba potom jako lidi, kteří na to navazujou a dělají s tím jako nějakou další v úzovkách vědu, nebo na to napsali nějaký články a mají tendenci vlastně ten stav patologizovat. To si myslím, že ona právě nedělá, že ona nemá tuhle jednostrannost. Jo? Že ona tam jako říká, hele, ty lidi můžou mít třeba i, nebo často kdy mívají náhled na to, jak to má, jo? Že oni mají toho člověka nějak zkresleně, ale přitom mají Oni to vědí, jo, že ho vnímají zkresleně.
3: Ale to je třeba
4: jo.
3: Právě, jako myslím si, že třeba nějaký jako poruchy v osobnosti k tomu můžou mít třeba větší sklony. Jo, jako...
4: Ale to bych právě jako viděl ten rozdíl, no. Ať už třeba řekněme takhle, když bys měla nějakou poruchu osobnosti a stalo se ti to, že se takhle do někoho zabouchneš, tak ti to vlastně může přinést víc těch jako negativních efektů.
3: Určitě.
4: A určitě budeš mít třeba méně náhledu na tu situaci a
3: podobně. Nebo v tom stavu budeš nezdravě dlouho.
4: A nebo ti to právě povede k tomu stalkingu a k nějakým jako negativním jako
3: nebo přesně,
4: věcem.
3: Že opravdu třeba i kvůli tomu ti to fakt zničí ten život, jo.
4: No.
3: Ve smyslu, že třeba přijdeš po práci a podobně, protože budeš tím tak zaobraný a takže to bych řekla, že, jako, že to vlastně není patologický, jo, je to vlastně, může se to stát každému, jako.
4: A co mě ještě jako na tom zaujalo, tak ono vlastně se s tím pojejí taky jako opravdu intenzivní stavy, jako například, a je to něco, co já myslím, že jsem jako něco takového prožil, dokážu se s tím jako stotožnit, když jako jim ten, prostě ten objekt jim naznačí, že teda by to jako mohl mít podobně, takže se jim uleví. Jo. A má jako pocit na obláčku. Jo?
3: Ano,
4: že takový,
3: ano.
4: A najednou je všechno hrozně snadný a tak dále. Já si tohle z toho vybavuju
3: jo,
4: ze sebe.
3: Já jsem, když jsem to četla, tak jsem si taky na to vzpomněla, že se mi to stalo.
4: Já jsem byl schopen na jednu zprávu prostě zareagovat tím, že jsem se šel zaběhat, jak mi bylo lehko. Jo? Že, jo, jako skutečně jo? Se s tím letím, jo, že takovýhle jako Je to pro mě srozumitelné.
3: Já si taky pamatuju, že když jsem, jako, jsem říkala, já jsem si vlastně uvědomila, že jsem nějaký takovýhle stav jako taky zažila.
4: Jasně. Jo, takže že to na člověka má jako tenhle ten, může mít tenhle ten dopad. A co ještě zajímavý, takže vlastně ten výstup z toho může být přinejmenším jako trojím způsobem. Jo? Buď to ten člověk má podobně a pak se z toho po nějaké jako intenzivní fázi, prostě vášnivé fázi vztahu se z toho postupně jako vytvoří normální vztah a nějaký jako jiný druh vztahování
3: lásky,
4: se,
3: jo,
4: lásky.
3: Jo,
4: tak
3: jasně.
4: Jak by o tom třeba mluvil Sternberg. A nebo, že teda ten člověk tě jako dostatečně prostě odmítá, dostatečně jednoznačně a ty jsi schopná prostě to jako vidět a pojmout, tak, že vlastně tě to jako postupně vyhladoví ten stav.
3: Jo, že to prostě opadne, taková ta klasická zamilovanost.
4: Že to je jako blbý, ale odezní to. Jo? A potom ta třetí možnost, že se na toho člověka jako nějak naštveš a objeví se někdo, na koho je možný tyhle ty, jako vnímání toho člověka přesunout a člověk začne takhle, jako se zaboukne vlastně do někoho jiného. Náhradou za tohle.
3: Jo.
4: Jo, takže to není jenom o tom, že to je jako blbý a že to vždycky musí být blbý, jo. Je to o tom, že to je silný stav, který ovlivňuje vnímání druhého člověka, tvoje chování, tvoje prožívání.
2: Domácí úkol.
3: A teda domácí úkol, co je naše one willow wish?
4: co je vaše one willow wish?
3: No.
4: Co byste si přáli? Hele, a dáme tam i ten dovětek s tím, že to přání může být, dejte si pozor na to, co si přejete.
3: Jo.
4: Okay, tak jako, dobře. Do čeho byste byli schopní jít, do jakého přání? S vědomím, jo, že vám to prostě nějaká jako taková, takový jako Q prostě ze Star Treku, nebo nějaká taková jako bytost prostě hravá a ne úplně dobrosrdečná, že by vám to vyplnila. Jo.
3: No, nějaký vodník, nebo zlatá rybka, to je jedno.
4: Ano, zlatá rybka, že jo, spousta těch vtipů se zlatýma rybkama, který právě jako se hrajou s tímhletím tématem.
3: Jo.
4: Do čeho bys byla ochotná jít, Kájo?
3: Hele, já jsem jako právě nad tím přemýšlela, i vzhledem k poučení z toho filmu. Jo, jako já nevím, já si tam asi fakt nepřiju jako nějaký peníze, ale nebo nějaký takový ty věci typu, jako chci být šťastná, jo, protože co to jako je být šťastná. Ale já jsem říkala, že bych chtěla klid.
4: To myslím, že je velmi, já myslím, že jako džin bych se pobavil s tou jako
3: myslím si, že
4: splněním
3: jo.
4: Takovýhle.
3: Jo, ale říkám, asi to ovlivňuje moje dnešní rozpoložení.
4: Nějaké jako zavření na samotku na spoustu let, nebo co takového.
3: Že prostě mít takový ten zenový klid, jo, takový ten mních. víš, v hlavě. Je,
4: takže bys byla zavřená někde v klášteře na zbytek života.
3: Jako za mě, jako super. Jídlo dostanu, nikdo mě neprudí, okay. Můžu si číst knížky.
4: Hele, já si myslím, že to je přesně takový to pozor na to, co si přeješ.
3: Ne, jasně, no. Hele, nevím. Hele, jako upřímně, často, když jsem měl s kamarádama nějaký takový ty večery, kdy jsme se bavili o nesmrtelnosti Brouka, jo, tak přesně tam to tam přišlo. A já jsem říkal, pořád jsem to něco vymýšlel, a pak jsem si uvědomil, říkám, že stejně nevím, že stejně bych si asi nepřála nic.
4: Jo. Hele, vůbec s celým tím tématem mě se vybavila ještě jako jedna věc, nebo jedna scéna a jeden film, jo, který mi přijde, že je vlastně nemlich o tom samém, o nějaký jako silný zamilovanosti, a to je film Love.
3: Ano.
4: Jo, jestli si vybavuješ. Jo, je tam hodně takových jako až pornografických scén, ale takových jako příjemně, jo, že to není prostě, je to fakt jako prostě umělecky stvárněný a je to příběh jako o silným vztahu. A když on jako nakonec jako přijde od právě jako tu...
3: Gaspar Noé.
4: Gaspar Noé. O tu jako, že jo, tu jeho lásku života, tak je z toho opravdu jako špatný.
3: Vlastně
4: jo.
3: Kvůli jakým chvilkovýmu kvůli, jako poblouzení.
4: Kvůli prostě taky nějaký, jako takový trochu řecká tragédie. Jo. A my jsme na tom byli svýho času se strýčkem a říkali jsme si, a on mi říkal, tyhle člověče, jak je to silný, já bych to jako takhle jako nechtěl, jo. Že to je něco, co bych si jako nepřál. A já vím, že jsem mu tady říkal, člověče, já bych si něco takového přál. Jo, a zase člověk jako má si dávat pozor na to, co si přeje. OK, řekněme, že jsem měl nějaký jako zážitek, který by se dal nazvat jako limerence. A to bylo potom, co jsem viděl tenhle film, takže ano, svým způsobem jsem si jako už tu svoji one below wish, už jsem si jako
3: já
4: vybral.
3: Já jsem si to právě taky vždycky nějak přála něco taky takového zažít, protože to vidíš, jak je to romantizovaný v těch filmech, jo, jako, že je to jako fakt extatický a tohle. Já mám to v jednu chvíli, bylo teda super, jako fakt, když jsem

0: Určitě bych to
1: Jasně.
0: nevzala zpátky, pro mě je to určitě věc, která mě hrozně formovala. Jsem ráda, že jsem si něco takového zažila a že mě to třeba jako formovalo tím stylem, že už nic takového zažít nechci. Jakože to bylo tak moc.
1: Ale máš pravdu, že jsem jako asi na tohle teď trochu opatrnější, aby se mi něco takového jako stalo znovu, ale to je spíš o tom, že, jako, že těm lidem se to stane, aniž by to jako
0: ne,
1: nutně
0: to není,
1: chtěli.
0: Ne, no, ale že opravdu, že jsem si to zažila, že si to pamatuju.
1: Aha.
0: I jsem si tak jako v duchu řekla, teď je to blbý, zvládneš to, budeš z toho čerpat do budoucna, ale
1: Jasně.
0: pamatuj si to, jaký to je, když to blbě dopadne.
1: Jo,
0: ale jako určitě bych to nevzala zpátky, nevymazala bych to, jsem jako za to ráda, ale jsem ráda, že už něco takového nemusím jako zažít, už na to nemám nervy. Už jsem na to stará.
1: Zas tak stará nejsi.
0: No, to, ale už na tohle jo.
1: Tak jo.
0: Dobrý.
1: Dobře, děkujem moc za pozornost.
0: Tak jo. Loučí se s váma podcast Psycho. Kája.
1: A Pavel.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
3: Buchty.
0: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na Rádiu Wave.
5: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, kde jsme my, nebudu říkat kdo, protože to už znáte, ale kromě nás je tu ještě Hana Pavelková, Hanka nebo Hana, co je ti příjemnější?
6: Tak může to být Hana, anebo ta vazba, o které jsme mluvili, paní Hanka.
5: Hanka, to ano. By se líbí, že se o tobě referuje jako o paní Hance, respektive tvoje kámoška o tobě je takto mluvila jako paní Hanka a paní Hanka je říkala hodně bubenice a taky je původně řekla, že je provozní hostelu, ale pak
6: ne,
5: řekla, že
6: řekla ty. Aha,
5: a pak řekla, že je majitelka hostelu, takže ty jsi owner, jo?
6: Ano, dobře. Big boss.
5: Big boss.
6: Big boss
5: hostelu. Hodně bubenice. Jsme tady ještě neměli.
6: Paní Hanka, ale je pravda, že Zuzko, to je hned na úvod toho e-mailu, tebe nominovala tvoje kamarádka.
5: Domča.
6: A ta hned jako první věc zmínila. Paní Hanka miluje, v závorce, a vyžaduje oslovení paní Hanka.
5: A to je co teda za anomálii?
6: Tak jde o to, že když jsem byla menší a něco jsem provedla, tak moje máma mi řekla Hanko. A když mi řekla Hanko, tak už to znamenalo, jako, že to je fakt blbý.
5: Aha.
6: Průšvih jako. Ano. A potom, když jsem dělala v jednom podniku družstevním v Brně, tak tam jsem se podepsala nějak v mailu prostě paní Hanka. A ta paní mi tak odpověděla zpátky. Zase mě se to hrozně líbilo, že to mě nějak prostě se mnou už zůstalo potom.
5: A jak to, že se podepsala sama jako paní Hanka, to bylo neironicky?
6: Vůbec nebo asi.
5: Omylem?
6: To bylo nějaký
5: zesna.
6: Autokorekt.
5: Fakt nevím. Ale paní Hanka je pěkný.
6: Takže paní Hanka. Paní Hanka je veganka. Na toto téma nerada vtipkuje. Nás upozornila. Tak to...
5: Ale je to zajímavé, že to tam jako velká odrážka, ještě s takovým luftem nad a pod. Zdá se, že to z nějakého důvodu důležité.
6: Jako to veganství?
5: No,
6: nebo
5: asi, no.
6: Tak to víme, že to je důležité. Ne?
5: To je jako jasný, ale
6: to, že,
5: prostě,
6: na to téma,
5: že to zmínila.
6: Že to prostě tak asi, no, asi to je takové, možná mě tak... Lidi nevím, vnímají. Paní lidi Hanka, vnímají, no. Veganka.
5: A ty se setkáváš s tím, že lidé vtipkují a říkají takové ty trapné vtipy, jako že jíš zrní nebo něco takového.
6: Saláty jednou... a kameny. To říkám já už, protože abych jako předjímala, prostě předešla těm vtipům, jako, který jsou vždycky stejný. Že jo?
5: A to furt se děje toto, jo?
6: Když měníš komunitu, tak jo, ale jako třeba když se stěhuju, tak pak mě to jako trvá zase rok třeba, než se s tím ti lidi zžijou.
5: Jako sousedí.
6: Máte moc bioodpadu třeba. Ne, jako myslím kamarády a tak nový, ale spíš asi to myslela tak, že už, já už to mám tak, že prostě už jsem vegankou, nevím, 12 roku asi třeba, tak už, když už to někdo vytáhne prostě někde, tak už si říkám, už je to takový odravný, ještě mu řeknu všechno, co řekne, jako ty argumenty, protože se člověk začne obhajovat sám, to mě fascinuje. A to je takový jako nejčastější? Spíš nejvíc mě fascinuje na tom to, že když se to někdo dozví, a to není jako ten vtip, že jak poznáš vegana, že to sám řekne, ale většinou to řekne někdo za mě, tak se mi stane, že ti další lidé se začnou sami jako obhajovat, sami říkají, no já taky vlastně nejím maso, nebo jím ho méně, blablabla, a začnou jako sami o tom mluvit.
5: Aby vypadali lépe.
6: O tom vůbec nechtěla být.
5: Že to by to nezajímá, ale oni to začnou řešit. Jo.
6: Že před tebou se cítí asi jako provinilé.
5: Možná trošku, jo. No, asi, jo. Trošku. A pak se ještě říkalo, a to byl takový jako humor, že zelený jím, jenom když je to plíseň na salámu nebo na mase a takový.
6: A nebo že v párkách vůbec vlastně není maso, že to je v pohodě.
5: Jo,
6: takže taková klasika. Vtipná. To jsem si právě myslela, že to skončilo třeba tak před 50 lety.
5: Ale ne. Stále to žije tady tento. Ta to kulturní památka.
6: Ta legranda velká. A tvoje kámka pokračuje. Navzdory malé velikosti svých rukou je velmi talentovanou bubenicí.
5: A máš malou ruku, jestli,
6: jo,
5: to, tak, jestli to není urážka.
6: Krátké prsty a možná i celá malá
5: krátké. Ruka. Máš takovou drobnou ručku.
6: A to tam hraje nějakou... A co říkala? Jak to pokračovalo? Že navzdory malé velikosti svých rukou jsi velmi talentovanou bubenicí. Vystudovala hru na bicí na konzervatoři a v současnosti učí na Zušce v Mikulově zejména děti, ale věnuje se i soukromým lekcím pro dospělé.
2: Tak mě zajímá, tam jako hraje opravdu nějakou velkou roli ta velikost těch rukou. Já vím, že se to říkalo u lidí, co hráli na klavír, ano. Že mají mít dlouhé prsty, že to je jako výhoda, že máš
5: dosáhneš na větší ten rozsah. No? To dává smysl, ale u toho bubnu, nebo já nevím, jaký máš bubnu.
6: Kolik jich mám? Teď mě napadají různé vtipy na buben. No, já jsem začala hrát na klavír, když jsem byla menší a právě když přestali ty ruce nějak růst, tak jsme si s paní učitelkou řekli, že to nemá moc smysl. Dokonce jsme to natahovali, ty prsty jsme zkoušeli o ten klavír jako trošku protahovat, třeba když mi bylo 8.
5: Aby byly jako delší?
6: Teďka, když si na to vzpomínám, tak mi to přijde jako hodně bizar. No, aby to jako se trošku protáhlo, no. Ale asi mě chtěla jenom trošku jako uklidnit možná, že ještě je šance a přitom nebyla. Takže když jsem zjistila, že ty ruce teda neporostou a že na klavír už to jako nepůjde víc, tak jsem teda přemýšlela, co budu dělat. A matematika mi moc nešla, nic mi nešlo ve škole moc, takže jsem šla na ty bubny, no.
2: A to ti někdo poradil, anebo to si sama k tomu jíhla?
5: Že jako, to je pro lidi s malýma prackama.
6: No, začala jsem až ve 14, myslím, a pak o rok a půl později už jsem byla na konzervatoři, takže to byla taková jako rychlovka. Myslím si, že táta mě k tomu jako nějak trošku, že on k tomu má blízko, tak jakože není aktivní nějaký muzikant, ale asi mě nějak řekl, že to existuje. Tak,
5: ano, a jaký to byl bubínek? Takový, já znám bubínek ten, na který hraje Oskářek v plechovém bubínku. Takový bubínek nebo nějaký jiný bubínek máš?
6: Jo, tak na Zušce učíme, tady v Česku jsme zvyklí na to, že učíme jako na bicí soupravu, hodně jako klasiku, prostě jako rokec, že jo? Uh-huh. A na konzervatoři, když se studuje, tak se studuje více bicích nástrojů a většinou je to rozdělené na takové tři segmenty a to je malý buben, což je takový ten...
2: Oskárku?
6: V Praze se tomu říká Cčko. Uh-huh.
5: Že? Takový ten malý prostě, co měli nacisti, jo?
6: Ano, přesně tak, nebo co máš prostě tím pásem prostě tak.
5: Jo, takový ten malý prostě.
6: Ano, ano.
5: Jo.
6: Pak je
2: střední.
5: A pak velký.
6: Počkejte, já jsem zapomněla. No pak jsou orchestrální nástroje, to jsou třeba tympány a tak.
2: Je to takový, tak tam se celou dobu ten pán sedí a
5: pak
2: čeká,
5: jenom dělá bum.
2: Až bude ten závěr, tak udělá jednou bang. Ale zase, když to skazí,
6: mimo ještě.
2: Tak to všichni vidí, teda slyší.
6: Ale je super, že je placený stejně jako ten hostisa, co se nadře.
2: Tak
6: prostě
2: musí to tam odsedět. No?
5: A taky se tak on nenadře, ne? Nebo mě by se líbilo jako solový nějaký album tady to pána, co udělá bum.
2: Tým pán. No ale přeci o tom je takový, nebo to nevím, ani jestli je vtip, ale je takový to zlé pořekadlo o tom, že někdo má zuby jako noty na buben, jakože když jich máš málo, jakože máš třeba dva zuby, to říkal můj děda, podle mě to už není úplně aktuální přísloví, ale bylo to jako, že zuby jako noty na buben, tak to vychází, to se zakládá nějak napravdě tady na těch notách pro tympány, že tam má dvě
6: pro
2: noty.
6: Pro tympány, no, záleží jakou skladbu a jaký prostě žánr, nebo ne žánr, jakou skladbu hraješ od jakého skladatele, no. Někdo
2: že
6: to
2: někde
6: má mý,
2: si zabubneš pořádně.
6: Víc, no.
5: A pak takový ty bubny ala africké, nebo tak si to představu, na který se teď ukazují, divoce se hraje rukama.
6: To je takový doplněk, co si každý jako vybere sám, ale pak jsou ještě melodický a ty se dělají tak jako nejvíc, nebo já jsem je dělala nejvíc a to jsou něco jak xylofon, jmenuje se to marimba, nevím, jestli to znáte, takový velký xylofon, obří hra, čtyřma paličkama, je to strašně těžký, bolí to hrozně, člověk má mozol.
5: To jsem teď viděla, já jsem totiž teď viděla takovou soutěž mladých umělců, myslím, že do 25 let, kteří hrají na různé nástroje. A tam měl někdo marimbu a byl v nějakým, myslím, finále, no. Ale vyhrál to perfektní Polák, který hrál na
2: tahací
5: harmoniku, hrozně u toho nafukoval tvářičky.
2: A to je těžký na ten.
5: No, a měl u toho krásné výrazy.
2: Aspoň jsem to slyšel.
5: Byl můj favorit.
2: Ale mně třeba přijde, že
6: přitom,
2: že na ty bubny, že jako spousta lidí si neumí představit, jak je to náročný a že přesně jsou takový, že si někdo představuje, že si Oskárek, co dvakrát bubnuje, nebo noty na buben, jakože přesně
6: to
2: dvakrát udeříš do tympánu, ale pak přišel ten film, co se jmenoval Whiplash, a tam podle mě je teprve laická veřejnost nebubenického zaměření zjistila,
5: jak je to
2: že
5: náročné,
2: to je hrozně náročný.
6: Je krev. Ano,
2: no,
6: je to
5: krev?
6: Trošku, tak mu tam praskl nějaký mozol nebo něco, cákla mu tam krev přes celou tu.
2: A to si taky měla, takový mozoly do krve?
6: To se stává, jako když hraješ na tu marimbu, tak vlastně držíš tu jednu paličku jako takhle mezi prstama, tak to, když ještě ti nenaroste pořádně ten mozol, tak jo. Tak
2: a ty už teď máš?
6: Takové bolové. Teď už ho nemám. Teď už na to, ale...
2: Jo, takže teď už se tomu tolik nevěnuješ.
6: Ano,
2: takže
6: studií,
2: máš
6: ano.
2: Nějaké ručičky už.
5: A nemůžeš tam být na těch rukách nějaké jako suspíky, nějaké suspendory, abys
2: chránil.
6: Dávali jsme si tam omotávky nějaké.
5: Jo, jako na
6: paličky.
5: Boxu.
6: Jo, nebo takové ty tenisové na rakety.
5: Jo.
6: Ale jako... No prostě a to nejde.
5: To studium spočívá, asi předpokládám, že se učíte hrát na ty nástroje, pak je tam co nějaká nauka a pak klasiky jako čeština, matika, příroda
6: matika
5: a tak?
6: Tam není.
5: Je matika tam vlastně není vůbec?
6: Ne, na koncertu, že není matematika.
2: Aha. Že nepotřebuješ.
6: Nepotřebuješ, to čtyřtí stačí jenom počítat. Čeština, angličtina a pak máme vlastně jenom jako zaměřené na to umění, takže kulturní dějiny místo dějepisu.
5: Jo.
6: Dějiny hudby.
5: Prostě všechno no, tady ty.
2: A teď mě zajímá, mocné. Ty když učíš teda děti na umělecké škole v Mikulově, zejména děti, tak je o to zájem, o to bubnování, dětské bubnování?
5: Myslím, že je, ne?
6: Jo, jasně. Protože tam často přijdou maminky a řeknou, a já říkám, jak vás napadlo hrát na bubny a oni říkají, no on má hodně energie, tak aby se vybil.
5: Jo, že chtějí, aby doma neničil věci.
6: Jo, jo.
5: To dítě
6: a třeba lepší ještě, když mu teče slina nebo něco takového, když mu třeba 5-6 a ještě bez ani nemůže říct jméno.
2: A to už můžeš takhle 5 letech se učit hrát na bubny?
6: Když je k tomu jako fyzicky nějaký předpoklad a mentální hlavně, že víš, že to dítě vydrží prostě těch 40 minut se soustředit.
5: Se soustředit. A fyzický největší, předpoklad. No. Jako,
6: třeba kdyby neměl jednu ruku, tak je to horší.
5: No jasně.
6: Ne?
2: Jasně.
5: Jo, tak to, ale jako já jsem se nějaký specificky, že měl mít nějaký poměr těla a ruk.
6: Na ty bici ani tak ne, ale třeba dechaři, jako když jde někdo na flétnu nebo na trubky, tak se dívají na stavbu těla i na zuby třeba hodně.
5: A co jestli se zubama?
6: Jestli má třeba už zuby jako
2: tam si to nějak natiskáváš, ne? Že tam je nějaký ten velký zuby,
6: že ono natisk, ano, jak se tomu říká.
5: Vanko, ty jsi trombony.
2: Takže teda učíš teda zejména děti, ale věnuje se i soukromým lekcím pro dospělé. A dospělé, to já mám takovou stereotypní představu, že tam přijde nějaký muž, který by chtěl hrát jako rokec, takzvaně má rád kabáty,
5: třeba,
2: něco takového. A teď bys chtěl taky si trošku zabubnovat, tak to je moje představa.
6: Ano.
2: Teď má nějaký tílko ACDC třeba, ale
6: je, tak to
2: je to jako stereotypní představa, takže jaký učíš ty dospělý? Jako je tohle stereotyp, nebo to odpovídá
6: já realitě? Já nemůžu říct stereotyp, nemám těch žáků jako tolik, nebo neprošlo mi ani pod rukama jako desítky to vůbec, těch soukromých, těch starších.
2: Pod paličkama.
6: No, pod mýma malinkýma ručičkama s paličkama. Takže nikdo tam jako ACDC tričko neměl, ale samozřejmě je to oblíbená kapela, kterou chcou všichni
5: jasný,
6: hrát.
5: To je v základním repertoáru,
6: jak to dětem ukážu třeba, tak ti potom řeknou, jo, něco jako tohle.
2: Je, že se jim to líbí, ano. Aha, tak víš, takže to je teda banger teda.
6: Je to hodně, no.
5: A ty můžeš s nima nacvičovat to, co oni chtějí?
6: To by bylo skvělé. Jenomže když se dítěte zeptáš, co posloucháš za hudbu, tak řekne, že neví, nebo že nic. Takže...
2: A je tam teda nějaký...
5: Nebo Smejko a Tanculienku, nebo něco.
6: Je kežby, ale ne, spíš kežby něco řekli.
5: Jo, že neví.
6: Prostě neví.
2: Ale je tam teda nějaký takový kus, jako co je učíš, jako že, já nevím, holka modrooká na buben, nebo něco takového, jako, jak mají lidi rádi třeba, já nevím, pro Elišku na
6: jako
2: klavír.
6: Jako jestli nějaká klasická
2: nebo...
6: skladba?
2: No takový, no, jako, že třeba když mají první vystoupení a teď se tam jde podívat ta rodina, co teda se to děcko naučilo na ten buben, tak většinou tam něco se hraje nějaká jako...
6: Máme takové jakože písničky nebo kapely, které prostě jako dáváme těm menším dětem, které jsou jako známé. Třeba The White Stripes třeba.
5: Fakt? Takhle jo. To je docela těžký, ne?
6: No, tak tam držíš rytmus.
5: Jo, že to není zase tak těžké. Ok, dobře. A takový něco, co mají ty děcka rády, já si myslela, že třeba K-pop Hunters nebo něco.
6: No tak to teďka frčí si myslím, že u pubertálních dětí, ale já do toho tomu moc jako nerozumím a ty děcka to nechcou říct sami, takže já nevím.
2: Jo, takže tam se ukazuje,
6: oni to
2: že...
6: jako si myslím, že mají rády, ale nechcou mi to říct jako konkrétně prostě, jak se v tom jako zorientovat, tak to nevím. No, jo. Takže
2: tak
6: nechcou mi doporučit.
2: Musíš prostě přiřadit ACDC nebo White Stripes a mají smůlu teda.
6: Přesně, anebo jim dám prostě něco českého. No.
5: A českého, co ne,
6: to chtěli, to vtipku, ale chtěli by, ale třeba Škvory by chtěli hrát.
5: A co je hit od Mira Škvoru, je, to nevím.
6: Marka Ztraceného, ten mám jednoho klučíka, který miluje Marka Ztraceného. Jenomže Marek Ztracený hraje pořád jenom na tři.
2: Na tři
5: co? Jsem nic nenaučil.
6: Raz, dva, tři, dva, dva, tři.
5: Tak polka nějaká.
2: Takže tam jako na ten buben by se stolik jakoby nezapotil, že to je
6: no,
2: jako
6: pro
2: bubeníka jako jednoduché.
5: A já bych doporučila, jestli můžu ti kýmě poradit, hlavou, i když se na to neptáš, doporučila s někým naskoušet a jak se přišla podívat, Ben Kristovo Bomby. To bylo dobrý.
6: A je tam nějaký beat?
5: No je tam beat, stopro, to poslední, to je super hit, úplně, jedu bomby. Jedu bomby, to je největší banger.
6: Jo, už vím, to je taková...
5: To je tam, jedu bomby.
2: Jo, tak...
5: Jedu bomby.
6: A to mi připomnělo moje oblíbenou písničku a to je Dělám stojky.
5: To je podobný, ale...
2: To je Veronika Kovou.
6: A není to nějaká parodie? Já jsem si teď chvilku myslela, jestli to není parodie na tohle písničku právě.
5: No možná to tam něco má společného, ale jako bomby za mě teda...
2: Zuzka teďka je velkou faninkou Bena Kristova, že teda Bad Bunny by se měl pomalu klepat strachy, jestli jak to zde někdo Paul Reiter už chudák, podle mě.
6: Jenomže Ben Kristova bude u nás v Mikulově.
2: Co budete mít teda.
6: A tam ten králíček nebyl pozvaný asi. Bad Bunny.
2: Mm-hmm. Tak no. Třeba někdy taky přijede Bad Bunny do Mikulova, nebo třeba já bych doporučovala možná spíš do Brna, někam na obil nějak.
6: No tak.
2: Tak ale pokračujeme teda Brno. Dál v mailíku. Mm-hmm. Paní Hanka ty provozuje hostel.
5: Mega dlouhý.
2: Na náměstí. Pro propagaci natáčí vtipná videa, ve kterých upozorňuje na nedostatky ubytovacího zařízení a tvoří z nich přednosti. Takže to je takováhle sarkastická.
5: Máš takovou regresní, teda nějaký takový zajímavý způsob obchodnický. Jo? Jak to děláš? Že třeba to je, jsou chlupy ve výlevce a ty to tam jako embraceuješ. Jo?
2: Takhle jak to děláš? Teda, jo? Tak ještě bychom měli říct, teda provozuješ hostel, že to je tvůj hostel.
5: Majitelka.
2: Takže ty jsi majitelka bizu. A navíc si z toho teda můžeš dělat legraci, když to je tvoje, že jo?
6: Ano.
5: No a jak to děláš třeba? Co když je?
6: Já jsem si udělala takový, jak teďka frčí prostě, nebo teďka pár let zpátky, podcasty, kdy naproti nikdo nesedí.
5: Jako monolog myslíš?
6: No, ale to vypadá to jako podcast.
2: Tak my tady máme většinou taky někdy takový monolog, že já si říkám, Zuzka si něco říká, host něco si říká, každý má monolog a pak je to vlastně.
6: Ale když vidíte
2: dialog.
6: Reklamu někdy, no. Tak vidíte vlastně toho člověka, který vlastní tu firmu
2: jo,
6: a jako, dělá, že je v podcastu.
2: Jako fake podcast.
5: Jo, takhle, přesně tak. Že dělá, no, že se ho někdo ptal, i když neptal.
6: Nikdo si neptal na to, prostě. A nebo tam ještě je ten člověk a zeptá se, tak co ten tvůj produkt, čím je specifický?
2: Jo, to jsem si všimla, to mě vlastně něčím hrozně irituje. No,
6: mě to mě taky, ale já jsem se tomu začala smát, takže jsem si udělala vlastní takový podcast a vydala jsem jedno video, které sklidilo veliký úspěch a já vlastně v tom hostelu mám jednu nevýhodu, že tam jsou jenom jedny sprchy, ty jsou společné, takže to je jedna místnost, prostě tam je 7 sprch. A...
5: Jo, takové, jako v sauně, nebo různě. No. Dobře. Nebo říkají
6: právě. No.
5: Jako ve vězení trochu.
2: Tak tam máš oddělený, ne? Sprchy.
6: Právě, že nevím, kde jsme.
2: Ty věznice jsou úzko oddělený, tak ale oni přece nemůžou mít společný sprchy. Mm.
5: Jo, jako, že jsou zvlášť, že tam jsou dohromady muži a ženy,
6: ano,
5: o to jde.
6: Ano.
5: A mají mezi sebou jako závory?
6: Zeď jenom. No, a tu,
5: nebo je to jedna velká sprcha?
6: Plastovou plachtu. Ne, jo. ne, je to několik sprchových koutů.
5: A jo, tak to je v pohodě, já jsem si myslela, že je to jedna sprcha bez dvířek, že jsem si musí koupat dohromady.
6: Že jenom vlastně
5: a tak
6: výleska.
5: To je zlatý.
6: Jak, jo, jak na bazéně.
5: No.
6: Že tam nejsou ty přepážky. No.
2: A ty tam máš ty předělky, takže to je úplně vlastně v pohodě.
6: Je tam, jako kdyby člověk chtěl, je tam to soukromí. No tak každopádně, to styl, abych to nějak jako prodala, že to jako, že...
2: Super.
6: Tak jsem natočila to video, ten jakoby podcast, kde prostě jsem ve fotostudiu hezkém na křesle a mluvím tam o těch sprchách, že vlastně, co tam říkám, že nechápu, co lidi mají, protože prostě se mají sprchovat přece až po příjezdu domů v neděli.
2: Jo, takhle.
6: Že kdo se sprchuje prostě.
5: Jo, během někam na pobytu.
2: Jaká úskalí přináší provozování hostelu?
5: To je tvoje otázka?
2: Jo.
5: Jo, no. To mě tak zajímá.
6: Tam co myslíte?
5: Stlaní
2: no,
5: otravný.
2: Ty hosti podle mě jsou ten úskalí. Jakože podle mě, kdybys provozoval ubytovací zařízení
5: bez lidí,
2: tak tam by podle mě moc problémů nebylo. A že ty lidi většinou pravda, no, přináší ty problémy.
5: A špínu. A demolují věci.
2: Dotazy, ničí to, stěžují tak si, něco chtějí.
6: Je to tak, my jsme vlastně, máme ten hostel nad nebo ve stejné budově, jako je takový bar v Mikulově, který jako tam prostě jdou všichni potom večer, když
5: jsou vyhlášený, jo?
6: Takový vyhlášený, dá se říct. Takže oni se tam jako opijou ty lidi a super ten hostel je v tom, že vlastně jenom jdeš nahoru prostě si lehnout do těch patrových postelí.
5: Hostel pro alkoholiky.
6: A stane se, že někdy se tam něco rozbije, no ale s tím se prostě počítá. Dokonce na bookingu jsem si musela změnit jméno, před ten název jsem dala party, aby s tím lidi jako počítali, že to jako, protože mi tam dávali negativní recenze, třeba, že jsou tam lidi opilí někdy.
2: Jo, aby to hned teda se bylo jakoby jasný. A spíš se tam máš tam normálně ty palandy,
6: jo.
2: Palandy železné, nebo palandy
6: A ty nejvíc drží.
2: Betonové.
6: Pak mám ještě menší pokoje, tam jsem dala dřevěné postele a ty tam už byl někdy problém.
2: Takže
6: ty kovové jsou, ty kovové jsou nejlepší.
2: Takže nejlepší teda kovová pěkná palanda.
6: Doporučuji domů.
2: Má to sice takový, dejme tomu, jako ne třeba úplně útulný vibe, kovová palanda.
6: Možná to
2: palanda,
6: vrže
2: ale
6: potom, no, ale nevím.
2: Drží to teda. A baví tě to provozovat ten hostel? Nebo tak spíš?
6: Jo, je to hodně práce, je to náročné, ale baví mě to, protože většinou jsou lidi spíš spokojení než nespokojení.
5: Jo.
6: A je to zábava, jako já to mám teda samoobslužné, takže s těma lidma až tak se jako nevídám.
5: Jo, že oni si sami vyndají klíček a tak dále, jo?
6: Klíček, přesně jo. Tak. A pak mi volají, že ten klíček ztratili třeba.
5: A nebo nefunguje.
6: Nebo mám ještě, to je hodně, to mě baví nejvíc, že mám chytrý zámek na dveřích, takže lidi si odemykají jako kódem a to je na dotykovém displeji. A tak někdy se stane, že mi volají třeba o 4:30 ráno, protože jsou hodně opilí a netrefují se do těch čísliček a nechtějí pomoct.
5: A ty máš pořád zapnutý mobil a čekáš, že ti tady tito lidé zavolají?
6: No, jako měla bych mít, no.
2: To je trošku nevýhoda toho, podle mě. Jako...
6: Je, snažím se to nějak jako ještě vymyslet lépe, trošku mít nějaký jako telefon noční.
2: Nezamykat, prostě, hele, všech nic nezamkneš, kdo přijde, přijde, železná palanda, všechno vydrží a ráno nějakou vidíš. A nevadí,
6: když si někdo lehne prostě někam, kam nemá, že? No, to bys, třeba nemá koupené
2: ubytování. To z toho uděláš tu přednost, jakože právě, jestli se chtějí lidi seznamovat s místními a tak, že...
6: Jsi teď prozradila moje nápad na video další.
2: Přesně.
5: No a mě zajímá, kdo tam co nejhoršího zničil.
2: Nebo nějaká velká
6: tak tam,
2: škoda.
6: Já tam nemám moc cenné věci.
5: Jo, takže... Nebo nějaká velká krev, že tam zůstala třeba, nebo něco fakt velkýho. Bobek.
6: Červené víno je problém. Mm.
2: To i na to povlečení a tak.
6: A no. Co se týče hygieny, tak to radši asi nebudu.
5: Nebudem říkat. No a tak teď si představu hrozné věci.
6: Tak ještě
5: a ty tam uklízíš sama, nebo máš někoho?
6: Nemyslím jenom v tom hostelu, ale třeba v tom baru, jako to je zážitek.
2: Tam to jede teda.
5: A ty si to uklízíš sama, pak co ne, tam nadělají, že lidi? Ne, to na toho někoho máš, tak to je asi dobrý. Ten pro tebe to... minimálně to je dobrý, pro ostatní nevím.
2: A jezdí tam jako primárně Češi nebo jako zahraniční, nevím, studentstvo?
6: Zahraniční taky, ale turisty. Primárně jako Češi do toho Mikulova, prostě pořád je to jako
2: Pražáci
6: město,
2: tam se navezou,
6: vína,
2: jo? Většinou
6: takže Pražáci,
2: vína.
6: Ostraváci, já jsem teda z Ostravy, takže kdybychom chtěli na Ostraváky něco říkat, tak
2: a Pražáci
6: máme rádi moc.
2: Často tam právě jezdí, to vím, že, tak, že vždycky někdo říká, že jezdí na nějaký ten víkend jako na víno do sklípku.
5: No,
2: a
5: no,
2: tak,
5: to začalo jednu dobu hrozně trendit, ten Mikulov. Ne?
6: To bylo asi tím filmem možná.
5: Těm Bobulema.
6: Asi jo, no. Jo?
5: Pak se tam předstěhoval Kolér, pak tam párkrát zajel Sting a už to bylo.
2: Taky jo, Kolér.
5: Sting tam hrál několikrát.
2: V Mikulově, jo.
5: Kolér už se zase Kolér myslím odstěhoval, byl tam jednou.
6: A prodává dům, kdybyste ho chtěli koupit, je tam studio.
2: Počkej, a co tady máme dalšího? Zima v Mikulově.
6: Ty už to přeskakuješ určitě.
2: Ne, tady protože tady
6: domy
2: natáčí. Blablabla. Vtipná videa. Ve vtipných reelsech se občas věnuje také sezónní problematice, jako je tedy třeba zima v Mikulově.
5: No tak to je zajímavé. Co tak, jsi vymyslela
6: no,
5: za humor?
6: To přece nebudu přeříkávat, to se musí každý podívat sám.
2: Takže
6: no,
2: se tak... podívat teda na zimu
6: to jsou
2: v Mikulově.
6: To je video s tou zimou, to je video, které nejde přeříkat. Prostě jenom čuším a čekám na turisty.
2: A kdybys viděla, co Zuzka umí všechno přeříkat za memík, tak no.
6: To je celé. Sedím,
5: a to mělo
6: sedím
5: taky
6: a zírám prostě
2: na zimu.
6: Na to, že nikde nikdo není.
2: Jo, že tam je prázdno.
6: Takže jsem
2: v
6: tom baru, pak jsem na záchytném parkovišti, pak jsem na náměstí a vlastně všechno je prázdné.
5: To
6: oproti tomu, jak je to teď.
5: Jo,
6: teď je tam prostě narváno už teďka. A předtím, když jsem to točila, nevím, v lednu, tak, tak je tam není ani noha takzvaná.
5: A to bylo úspěšné video toto?
6: Záleží, co si myslíte, že je úspěšné.
5: Tak pro tebe bylo úspěšné? Tak,
2: když se podívám,
6: no,
2: víc než
6: asi ani ne, protože... Jo, takhle.
5: 3-4 lidi to zkoukli mamka dvakrát.
2: Tak už máš.
6: Protože já jsem tím videem o sprchách jsem prostě nasadila hrozně vysokou laťku.
5: To je nejhorší.
2: No,
5: ty, když třeba kapely mají tu první píseň jako hit, tak pak se to těžko dohání.
6: No, že to
2: je
6: problém.
2: To je právě položí laťku na zem.
6: Takže to byl banger, prostě, který se rozjel na Facebooku a nebo na modré tady síti a tam prostě lidi začali jako nadávat hodně mě, že prostě se nesprchuju.
2: Až takhle.
6: Takže tím víc to...
2: Ta nenávist to podporuje.
6: Podporuje no, prostě ten algoritmus. Takže to vidělo skoro 500 000 lidí a tady tohle s tou zimou, tak to
5: a
6: už...
5: A to lidi rádi takhle posuzují. To si pamatuju, že byla ještě podobná bizarní kauza se sprchováním pro změnu dětí. Že jak jsou takový ty hollywoodští herci a mecenáši, já nevím, jestli vyslovu ta jména, ale to Ashton Kutcher a Mila Kunis, nebo já nevím, jak se jmenujou, prostě manžele a oni někde říkali, ale jak se zjistilo později, že z legrace, že jejich děti se míjí jednou týdně. A to bylo úplně jako flame, že jsou to čuňata a jak je to
6: já
5: možné?
6: Já je posvu do hostelu.
2: Lidi si rádi se nadávají, no.
6: Lidi hlavně nechápou Plém. Humor, no. To je škoda. Nebo hlavně na Facebooku.
2: Takže zima, to jsme teda probrali. To
5: zima je blbá.
2: Zima nám teda neodvyprávíš, ale je to sranda, že tam je teda prázdno. Paní Hanka dál. Ráda chodí na florbalové zápasy ženských týmů. Píše to tady s transparentem Will you marry me? Takže to teda paní
5: to
2: Hanko,
5: se
2: to se děje, nebo to se stalo jednou a tady...
6: Tak to je trapas. To se stalo jednou.
5: Ale Hanka tady mega zrudla, takže něco na to asi bude.
6: To se stalo jednou, protože ano, já jsem teďka zrudla. dokonce mi úplně hoří uši teď.
5: No, to je vidět. Že jsem...
2: To pomůže, Zuzko, když napiju, abych to někdo rozdychala. Řekne, že zrudla, hoří mu uši, takže mu řekne,
5: vypadáš,
2: že...
5: Dobře, vypadáš jako...
2: Veselá řepa.
6: Takže já to řeknu, jo? Bylo to jednou a nic to neznamenalo.
5: A to bylo jako na nějakou konkrétní hráč.
6: Moje kamarádka má kamarádky mezi florbalovými družstvy a já jsem byla v tu dobu single. A měla jak 2 roky.
5: A chtěla jsi tam někoho najít.
6: Ona mi potřebovala, prostě měla za úkol, nebo chtěla, vzala si sama za úkol mi někoho najít, takže i tohle byla ta cesta, která naštěstí nevyšla.
5: To je dobrý taky PR strategie.
2: Ale zas je to dobrý, že takhle jako překračuješ různě ty komfortní zónu. Já si myslím, že asi
6: na té kameře, na té kameře a prostě nezabrali mě, no.
2: Tak to teda je slabota, no.
5: Čiže, že ty jsi chtěla, aby to všichni viděli, jo?
6: No ano, aby to bylo jak na těch velkých zápasech, prostě je tak tiskem a tak.
2: Že když už se tam s tím taháš, takže se tam s tím tahala, pak to tam držela svýma malýma
6: bubeníckýma rukama. Ne, my jsme to vymysleli na místě, zase tak zoufala jsem nebyla.
5: A pak to spálila, nebo co jsi udělala s tím transparentem?
6: To nevím, to už si naštěstí...
2: To ještě nevyhazuj.
6: Ani. Určitě, kdyby jsem to vyhodila, tak to bylo ve sběrném.
5: Takže to nemělo úplně jako jednoznačný výsledek. Tady
6: já jsem to měla to žádný výsledek.
2: Já si to půjčím a budu s ním chodit po Praze. To už, jak už se máš seznámit. Dobře, takže tolik tedy tip na seznamování. V minulosti paní Hanka také provozovala wellness centrum, ve kterém nazbírala spoustu vtipných historek, zejména z privátní sauny a whirlpoolu. Tak to třeba nemusí být úplně veřejnoprávní, že tyto historky, ale tak...
6: No, to je vlastně jediné.
2: Jaké to bylo? Takže to je jediné, že se o tom nedá mluvit teda.
6: Tak někde.
2: Paní Hanka krčí rameny.
6: Zdi tam byly papírový. A
5: takže jsi slyšela letos.
6: Tak zpětně už to není moc vtipný. Jo. Ne vlastně, ale ne letos, vlastně to stejný furt to je. Jo, ono to jako není moc originální.
5: Hanba té události, to se nám nelíbí, to nedoporučuji.
2: Jak hanba té Zuzko událostí, ty jsi tady nějaká nevím, konzervativní katolický kněz ze 13. století.
5: Právě,
2: Zuzka.
5: Právě to říkám ironicky, hanbárny se tam děly. Košilaté, nestinaté, ďábelské aktivity.
2: Rejdiš ty ďábla.
5: Satanov lázeň.
2: Satanův virpul.
6: Ježiši Kriste, ještě, že to máme.
2: A mě třeba
5: ale nikdo tam nezemřel, jo?
6: Prosím.
5: Nikdo tam nezemřel.
6: To by se vám líbilo. Nemyslím si.
5: Ne, obecně teda byli hodně živí ty lidi.
6: Byli hodně živí a...
5: No hlavně to pak uklízet. No.
2: Vířili se. Zase, já nevím, ale já třeba vířivky nemám vůbec ráda.
6: Mě já taky ne.
2: Vířivka připomíná lidskou polévku. Tam prostě si lidi sedí, vyváří se tam.
5: A hlavně mě jednou řekla moje kamarádka Máša, že někde četla, že
2: tam je ta
5: běžné jakuzi je lžíce různých zbytkových exkrementů různých lidí a že lžíce je docela velká. Kdyby to byla lžička, tak zamouřím oko.
2: A to má z jakých zase zdrojů?
5: Ale zdroj nevím, ale je to PhD.
2: Máša PhD a četla to na Insta.
6: Dobře. Abych to trošku jako obhájila, vířivky jako obecně, taky je nemám moc ráda, ale vlastně je to stejná voda jako v bazéně, prostě je to chlorovaná voda, lepší. Která se pořád jako točí, takže nebo jako ještě je to menší prostor na tu výměnu té vody.
5: Jo.
6: Takže zase jako zase tak špatný to nebude, ale jasně pořád je to vířivka.
2: Mě to vadí, prostě že to připomíná sedí, tu polívku jako vejvar.
6: A nemáš tam co dělat, jenom tam prostě sedíš.
2: Hovězí bujon.
5: No. A lidi tam, já jsem viděla na nějaké vířivce, že tam byla taková reklama, že si tam můžeš dát snídaní, že na takové malé loďce ti přijedou jahody a šampaňské. Přišlo mi to strašně srandovní.
6: Tak počkej, jahody a šampaňské ještě v pohodě, ale snídaní.
5: No, že to tam že honíš prostě potom bazénu,
6: prostě do té vody.
5: To spadne, no, to bude
2: právě jako taková, jak je ta představa, co má být romantická potrava, což je většinou jako, že když je představa
5: jahoda.
2: Romantický, tak je to jahoda a šumivé nějaké víno. Což mi teda přijde jako, že nevím.
5: A proč zrovna jahoda, ne třeba hruška nebo něco?
2: No, nevím, že jako, no protože jahoda se pije s tím alkoholem šumivým, podle mě, já nevím. Ale jako nepřijde mi to jako romantická představa. Takže tolik. Má psa Rozinku, bydlí na náměstí. Takže máš psa, co se jmenuje Rozinka.
6: Ano.
2: Takže to je pes, jak jsme zjistili před natáčením. Pes Fena. Uliční, pouliční ze Slovenska.
6: Ano.
2: Je to tak. Tak to schvalujeme. Máš k tomu nějakou vtipnou historku, nebo chceš třeba Rozinku pozdravit,
5: Která poslouchá určitě.
2: Určitě
6: ahoj, Rozi. Ještě musím říct teda, že teď už mám tak jako na půl druhého psa, díky mému novému vztahu, to musím říct, že mám holku, to je taková důležitá věc.
2: Takže ten transparent už se může spálit.
6: Ano, já totiž, ano. Ale lidi na to hodně upozorňují, teda na to, že mají vztah, teda jsem si teďka jsem si uvědomila, že to je možná trošku trapné, ale to je jedno. A takže
5: máš-li čím se pochlubit, tak se pochlub.
2: Právě, my mlčíme.
6: Takže se jmenuje se taky Dominika, tak jak vinařka roku, která psala tento mail, ale není to jedna a ta táž osoba. Uh-huh. A ta má pejska, takže teď už ho máme takového společného a ten se jmenuje Herman.
5: Herman?
6: A to je jezevčík.
5: Herman. To je podle Hermana Hesseho,
6: takže
5: nebo to
6: máme
5: nevíme?
6: Dva, to nevím.
2: Geringa.
5: A oni se mají rádi ty psy navzájem.
6: mají se moc rádi.
7: Adolf.
6: Ale bohužel teda Adolf s Rozinkou nespí ještě jako, že já bych chtěla, aby spali spolu jako...
5: Jako sexuálně?
6: Ne.
2: Jako vedle sebe v pelíšku. Zuzko, prosím tě.
6: Pani Zuzko.
2: Jako, že by spolu spali v pelechu, ale jo, to oni ještě nechtějí.
6: Jo, tak jako v obětí prostě. Jak
5: a co kdyby spolu měli ale štěňátka? Tomu dokážeš nějak zabránit, to nejde, jo? A kde jste se potkali s tou dívkou, nebo ženou, nebo já nevím,
6: ona bydlí, ona bydlí taky s tou osobou. V Mikulově.
5: Jo. A teď. Potkala jsi konkrétně někde?
6: Potkala jsi mi v sauně. Jsme se seznámili. Díky vynašce roku. Teďka si to tak uvědomuji opět. Takže díky tady téhle Dominice, která
5: psala tento dopis. Zase v Ďáblově semeništi.
6: Takže sauně. Ano, v tom semeništi.
2: Já taky chodím teda do sauny. Já taky. No, a já budu do sauny, ale musí tam ten transparent sebou Will you marry me?
6: My jsme totiž Domča vymyslela, tahle vinařka roku vymyslela, že si každý týden budeme setkávat jako mezi kamarád kamy v té sauně, takže ona má jako ve vinařském světě spoustu kamarádek a domluvila tady toto, že každé pondělí budou chodit ke mně do té sauny.
5: A jo, až ti tam vždycky někoho přitáhne.
6: Byla taková sociální. A vlastně ta moje Domča byla jako součástí tady té partičky.
5: Jo. Takže přes kamarády.
2: To je dobrý přes kamarády, že tam jako už to prochází nějakým tím prvním sítem. Filtrem, že no. To bude
5: a taky mi
2: někdo,
5: říkala,
2: kdo se kamarádí s tými kamarády.
6: Jako sítem jo, ale zase u nás, co jsme na to stejné pohlaví, je to jako těžké, že to síto vlastně se tvoří už předtím.
5: Že tam víc
6: myslím,
5: těch
6: že jsou všichni jako, je tam jedno takové to velké síto a to je orientace sexuální.
5: No, ale nebo když máš síto, že potřebuješ, aby ten člověk používal přechodníky nebo byl z Portorika, to je prostě pořád jsou nějaká síta, sít je spoustu.
2: Nevím, jestli Bad Bunny používá přechodníky.
5: To podle mě nejsou ve španělštině. Nicméně ještě ale jsem se chtěla najít, ale mohli by být. Ale chtěla jsem se na něco ještě zeptat. Počkej, a jo, to mi říkala totiž jedna paní, která už má za sebou mnoho vztahů, protože je to starší osoba, ještě starší než my dvě s Ivankou. Prostě fakt jakoby starší žena před důchodem. Žena před důchodem a ta už na to vyzrála, že ona, když plánuje nebo osnuje nějaký nový vztah, tak rovnou se s těmi muži potká v sauně, aby takzvaně věděla, na čem je z hlediska zdraví, jestli oni to udýchají, jakou takhle. Mají konstituci, jestli tam nemají nějaký vředy a tak dál, tak si to představu. Takže jakoby rovnou oskenuje ten zdravotní stav toho člověka, což s pokročilejším věkem je dobré.
2: Není čas
5: že nekupuješ zajíček v pytli.
2: Jako jo, no. Mně by přišlo zvláštně asi jít na nějaký první
5: rande do sauny.
2: Rande do sauny.
5: A s někým, kdo ti bude hrozně nesympatický.
2: Ale tak někdo, kdo by mi byl hrozně nesympatický, tak by si jim nešla nikam, že jo? Zuzko, to by si jim nešla ani.
5: No ale jsou lidi, bude smrdět, to nevíš. To bylo naslepo, schůzka, chápeš?
2: Jo, naslepo. Tak já bych asi nešla ani na schůzku naslepo, protože už jsem konzervativní, takže já nevím, jako
5: na jakou. Ale paní s tím má úspěchy.
2: Ale jinak chodím rád do sauny.
6: No ale chodí pořád na rande, takže úspěchy moc vlastně.
5: Ne, tak teď už zase právě tam našla v sauně a dobrý.
2: Jo, ale že prostě takhle ona jakoby urychluje
5: to je to její síto.
2: Vývoj času, sauna, tak. Jestli jde vůbec někdo do sauny.
6: A tam se lidi potí.
2: Ale že vím zase, že když má někdo třeba hodně vysoký tlak, tak právě by se neměl chodit do sauny.
5: No, a tak tím jí odpadnou ty lidi, kteří mají třeba vysoký tlak.
2: A třeba by mohli být fajn.
6: By odpadli později. Si
5: potřebuješ víš někoho, kdo vydrží ve starším věku.
2: Tak jak právě ve starším věku je. Už. No to je jedno. No. Dobře, takže pak ne, co tady máme. Bydlí na náměstí. Odkud to má kousek na všechna místa na malém městě? Jo, tak ano. To je dobrý.
6: Byli jste v Mikulově někdy?
5: Jo.
2: Já ne. Ale díky povolení k vjezdu do historického centra...
5: To už jsme tady u takových hodně detailů.
2: Teda. Ano, volí skoro po každé přesun automobilem.
5: Tak díky, že víme.
6: Totiž v Mikulově je taková situace s parkováním nešťastná, protože je to prostě malé město. Je to něco jak menší Brno, že jo. Jednosměrky, parkování všude místo stromů
5: Mrňavý
6: a chodníků.
5: Ulice.
6: Přesně tak.
2: Takže ty tam zavazíš potom.
5: Ty máš takže mrňavé ruce a bydlíš v městě s mrňavými
6: ruce. Já tam samozřejmě nechci zavazet, že jo, ale takže to takové téma, tak proto to tam asi Domča napsala.
2: Takže je to téma a pak další téma, má hodně témat. Ke kadeřnici chodí každé 3 týdny a téměř po každé je nespokojena s výsledkem.
6: To je fake, to je hoax.
2: Jo?
5: To není pravda,
6: chodím
5: jo?
6: Co 5.
2: Takže jo, aha.
5: A nespokojená jsi.
6: No, trvá mi někdy, než si zvyknu.
2: Takže chodíš každý...
6: Ale vlastně se stříhám po každé stejně.
2: Každých 5 týdnů. A téměř po každé si nespokojená.
5: A ten
2: účet
5: se nějak jmenuje? To je rozcuch? No, co to je?
6: Asi můžeme to tak nazvat, no.
5: Nebo když jdeš ke kadeřnici nové, tak máš tam byla poprvé, ne?

0: Na hlavě kožíšek všude.
1: No, to je jedno.
2: No, to je radši jedno.
1: Kožíšek je jako nový, jak mi ho vrátíš, to bylo v mrazíkovi přeci. Dobře, takže kožíšek.
2: A tam taky jedli cibule, ale...
1: Tak, má ráda pivo, své přátele a nekorektní humor.
2: Ježiš, to je jak no, zase známky.
0: Jak zase známky, no.
2: Ale Karel, 42 let, má rád pivo.
1: No a tam většinou ještě, že přesně, že máš vlastní automobil, jezdím rád na chatu. Mm. Pozvěte si paní Hanku, bude legrace. S pozdravem, vaše věrná posluchačka Dominika.
0: A to bylo pěkný. Naška
2: roku bych chtěla říct ještě jednou.
1: Takže úplně teda...
0: Tě prodala.
1: Obsáhlý mail.
0: Prodala tě jako...
2: To je všechno.
0: Výrobek nějaký. No. Ještě máš něco kromě toho, nějakou speciální agendu?
1: Co bys tady chtěla, aby tady zazněla v buchtách?
0: Třeba jak se lidé nemají chovat, nebo naopak mají na hostelu. Já bych chtěla, aby z toho vzešlo něco praktického.
2: Hele, nejvíc praktické je, že lidi budou vědět, co je hostel.
0: No, to je
2: že
0: asi
2: to
0: tam
2: není
0: je...
2: hotel prostě. Jo.
0: Že pak mají nároky jako na hotel.
2: Jo, oni třeba i když mi volají, tak volají, dovolala jsem se k vám do hotelu. Říkám, ne, to je hostel. Jedno písmenko a jak udělá změnu.
0: No, a tak
2: řekni... máte na chodbách.
0: Základní rozdíly, hostel, hotel.
2: Kupuje si člověk vlastně jenom postel, a ne pokoj, a ne apartmán. A sociální zařízení jsou společná na chodbách.
0: Jo.
2: Díky tomu je velice nízká cena.
1: Ale pak někdy právě teda pořád panuje ta neznalost, že mají lidi potom nárok jiný a mají z toho takzvaně mrzení.
2: Ano. Přitom
1: jenom pozor. Si...
0: A snídaně tam mají, nebo ne?
2: Ne.
0: Ale v některých
2: ale jsi na náměstí, takže můžeš... Ne, my tam nemáme, no my tam nemáme jako gastro zařízení, nějakou restauraci dole nebo něco takového.
1: Postýlku
2: tam
1: si kavárnu, koupíte.
2: Ale my sami ne.
1: Takže u paní Hanky si koupíte postýlku, ano. A jedete. A tu postýlku máš jako... Že kde je volno, tam si lehneš, nebo si kupeš postýlku třeba číslo 2 u tebe a máš
2: kupeš
1: dvojku?
2: Kupeš si postýlku jako podle velikosti pokoje. Takže pokud jsi třeba skupina, jako která jezdí nejčastěji, tak jako party lidí, tak si koupí třeba, nevím, 8-lůžkový pokoj, protože jich 8 nebo 7 třeba. A pak vlastně, když jede jako méně lidí, tak si kupují třeba, mám pokoj pro ženy jenom, ten je 6-lůžkový, takže oni tam vidí prostě na tom serveru pokoj 6-lůžkový, prostě
1: jo, jsem
2: na poslední 6 místa třeba.
0: A že to s nějakým random, že nemá, ale zase žena může být taky zabiják, že?
1: Ale tak tam
0: musíme, že a netí někdo...
1: Tam asi, Zuzko, nejde o to, kdo je a není zabiják, že? Ale že třeba tam nechceš chodit ve spodiárách, ne každý třeba
2: No, nebo spát, že jo, vedle mužů, nebo protože tam třeba někdo přijde v noci, takže chápu, že má komovu.
0: Taky chápu, ale může to být
2: spíš
0: žena
2: jako ve více lidech jezdí, spíše.
1: Zuzko, kde zase ty se zdíváš teď na nějaký true crime, nebo kde zase se to... Já jsem si říkala, že odkud
0: dívám.
1: Vítr vane.
0: Teď jsem viděla toho Kaštánka druhou sérii a to víš, že i žena, i ta nejvíc prostě sympatická může být zabiják.
1: Takže teď čerpáš zase
0: z Kaštánka.
1: Své informace o světě z Kaštánka.
2: No, ale takové Dobre. Věci se dějou spíš venku, než vevnitř. Jo. Vevnitř se zatím nic takového nestalo, nikdo ani neměl obavu.
0: No vlastně. A ještě nám poraď, kdyby se nám stalo třeba na hostelu, nikoli v hotelu, že třeba omylem něco rozbijem. Já typicky myslím, že mě by se mohlo stát, že třeba omylem strhnu žaluzii, nebo někde něco vyliju.
2: To se stalo, no.
0: Tak mám to zazdít, nebo jak se mám zachovat?
2: Jako do toho checkoutu, že bys to...
0: No, že bych to neřekla, utekla, nebo co mám
2: jo,
0: udělat?
2: Jo, zazdít, já si myslela, že zazdíš tu garniš.
1: No,
2: jakože to...
1: Že to opravíš.
0: Že to celý předělám, prostě, ten pokoj.
2: Vytáhneš ten pásek a zednické tady. No tak samozřejmě, že je lepší jako to říct, protože se může stát, nejenom jako, že placení a takhle, to je druhá věc až, ale může se stát, že si toho člověk třeba nevšimne, nebo že prostě ten personál bude laxní a třeba se to nedozví a pak prostě z toho bude mrzeníčko potom dál. Takže spoustu věcí se jako pokazí a zjistíme to třeba až prostě později, až
1: že
2: u dalších
1: prostě
2: hostů.
1: Zuzka by utrhla garníž, ta by potom zbořila palandu.
0: No,
1: palandami.
0: Domino efekt.
1: Takže by se to tam celý
2: hostel zhroutil. Třeba se mi stalo spíš, jako to jsou už takové viditelné věci, ale třeba se někdo rozbil rošt jako pod madrací a všimli si to až ti hosté další, co přijížděli prostě, no. A přitom mezi tím tam bylo třeba prázdno. Takže to jako, že nevšiml si to ani personál, ani to neřekli ti hosté předtím, no, bohužel.
0: Takže a ty pak zpětně kontaktuješ ty pravděpodobné viníky?
2: Pracuje.
0: Ty pak zpětně kontaktuješ ty domnělé viníky nebo ty pravděpodobné
2: já
0: viníky?
2: Já to jsem nedělala, protože nevím, co bych jim řekla.
1: Ty.
0: No, ano. Ty to budeš platit.
1: Domnívám se. Tak dobře, paní Hanko, je ještě něco, co bys paní Hanko chtěla říct, aby to tady zaznělo?
2: Je to takové trapné, ale nevím.
1: To nevadí.
0: A ještě dívám se furt na tvoje ruce, protože jsi nám řekla, jinak by si to v životě nevšimla, že já teda taky nemám.
2: Že jsou malé? Kruku.
0: No jestli vadí ti to v něčem, nebo ne? Super otázka. Zdá se ti sny, že máš velký, masivní ruce.
2: Ty jsi zase stala tehdy na tom začátku.
1: Hanka má adekvátní ruce i ke svému tělu, no, že? Protože, že bys byl takový jako paní Hanka, tak bys k tomu měl masivní ruce, tak to by
0: bylo jenom ptám, že ona to zmiňovala, jinak bych se neptala.
1: No, ona sama no, to nezmiňovala.
2: Jste se totiž ptali na to hraní, jestli jako já jsem říkala, že to v tom klavíru to vadí trošičku, ale s tou paličkou, tak to jsem chtěla jenom připomenout, že jste se na to ptali a tam to tak jako vyhovuje, protože těma prstama se to jako používá, ta palička hraje se i prstama. A takže tam to jako vychází, že maliček už tam nemám na té paličce, takže to je jako taková trošku odborná věc.
0: Jo.
2: Ale nemám s tím jako nějaké potíže.
0: No mě jediná nevýhoda přijde, mám taky malé ruce, že když seš třeba u studánky a chceš se napít, tak vlastně, tak ano,
1: do těch dlaní.
2: Tak to mě připomnělo, že třeba když
0: pojmeš
2: malo hodně peněz, tak to mi třeba padají z ruk.
0: Jako balík peněz.
1: Když no, ale miliony bankovek.
0: Milion kováků. To jsou problémy opravdu naše. Husté vlasy a malé ruce.
2: A jinak mi s ničem nevadí.
1: Takže paní Hanko, děkujeme. Zdravíme do Mikulova, zdravíme i tvou kámku, co tě tady nanominovala krásným mailíkem.
2: Ano.
1: A připomínáme, že pokud byste chtěli nás vidět se Zuzkou takzvaně naživo, živě, IRL live, tak se můžeme vidět 28. července, což je úterý, na letní filmové škole v Uherském Hradišti. To bude samozřejmě velká sranda a zábava, jako vždycky ostatně. A potom v srpnu, to už si zaznamenejte do notýsků, protože vyrážíme do regionů, takže v srpnu to nebude žádná Praha a Brno, jako obvykle, ale pozor, bude to Opava.
0: Budeme šmejdit.
1: Tak v pátek 21. srpna budeme šmejdit a rejdit v Opavě na Buchtách live.
0: A přijedeme na koze. Na koze jel.
1: Jo, Zuzka přijede z Brna do Opavy na koze.
0: Rovnou do sauny.
1: Tak, a bude mít sebou svěcenou vodu, kde to vykropí tam ty semeniště.
0: Hříchu.
1: Tak, dělá tam kázání na náměstí. Takže to bude...
0: A ukřižují pak všechny.
1: To bude Opava. A potom v sobotu 22. srpna bude Zuzka zase provádět exorcismus teda v Jindřichově Hradci.
0: Takzvaný Jindřicháči, jak říkáme my znalci.
1: Jak říkáte vy, exorcisté. A to budeme teda v Karaferově zahradě, což je krásný venkovní prostor a budeme tam mít Buchty čtou live na téma komedie a láska.
0: Ano, se Standou Zajíčkem.
1: Se Standou Zajíčkem. Na oboje srpnové Buchty, Buchtičky, můžeme to tak říct, už jsou lístečky venku na internetku, takže si je zakupte, aby na vás bylo místečko. Tak.
0: Ňu. Ivanko, víš, co mi to připomnělo? Já teď mám uloženou fotku takového malého pejska, který má černou paruku a to mi přijde strašně roztomilý.
1: Jo, tak
0: to uklidňuje.
1: Na toho se podívám teda, na uklidňujícího pejska. A ještě samozřejmě tedy moje agenda, pokud jste ještě neslyšeli, mojí rozhovorovou sérii Klub 40, která teda není vůbec vtipná, ale je vážná, možná se i rozpláčete.
0: Až tak?
1: Osobní, tak si poslechněte podcast Klub 40 a dejte vědět, jak se vám to takzvaně zdá. A já se podívám na toho pejska uklidňujícího. Nazdar.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
1: Azul.

a tak žiješ. Dobrý. Já to znám, udělej z problému oběd, přestaň se tvářit jak oběť, podej tu ruku. Podej ruku, veď.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod na rádiu Wave.
3: Ahoj, dobré ránko, posloucháte podcast Pod na rádiu Wave s Eldou Soukupovou.
4: Bonjour, pomerančový džus, pastel de nata, ponta delgada, víc toho portugalsky neumím. Ladíte váš oblíbený podcast Pod
3: pořad.
4: To už si říkala, aha. Já jsem se tak soustředila na tu portugalštinu, až mi z toho spadl mozek do kanálu. Tady Elda Soukupová.
3: Jaký mozek, prosím tě.
4: Čau, čau. A naproti mě úžasný, nádherný Kája Vladyka.
3: Ahojky. A dneska tu budeme takhle jenom ve dvou. Doufám, že vy to máte rádi. My to máme moc rádi, když máme jenom takzvaný jepík.
4: Jenom my dvě a naše vzpomínky na Portugalsko.
3: Wow.
4: Já už jsem trošičku tady zašifrovaně vlastně... předestřela téma dnešního dílu. Kája v hlavní roli. Kája, prosím vás, byl na dovolené.
3: Ne, tak já nemyslím, že to bude jako jediný jako téma, bude... ale tak...
4: Ale trošku
3: prostě,
4: ano.
3: Prostě když někdo z nás jede na dovču, tak to tak... tady vždycky probereme, že jo?
4: Musíme se o tom bavit. Kája byl na dovče. Možná ti bystřejší z vás už pochopili, že v Portugalsku. Ale on tam nejel jen tak. Pozor, on se tam měl odměnit, protože měl za sebou velký a náročný výkon. Tak Kájo, já bych možná předtím, než přejdeme k té dovče, se trošičku aspoň podívala na to, proč jsi šel odpočinout do Portugalska.
3: Tím tedy jako nechci vůbec, nebo nechceme naznačovat, že dovča musí být zasloužená, jako to já nemám rád, tuhle kulturu produktivity. Já věřím, že kdybychom mohli tedy jakoby finančně a tak to utáhnout všichni, tak bychom si zasloužili být na dovče celý rok, viď?
4: Sakra, jo.
3: Ale bohužel to tak úplně nechodí. Zároveň jako je to hezký třeba mít nějaký cíle a ambice, že něco jako dělat v tom životě.
4: Myslím, že spousta terapeutů by s tebou souhlasila.
3: Jo,
4: ano.
3: Jo,
4: jakoby... jo, líbí se mi to. Ano, pojďme tady vlastně legitimizovat to, že je v pořádku odpočívat nebo se odměňovat i ne po nějakém huronském výkonu, ale ty jsi tady tentokrát zvolil tuto taktiku.
3: Já taky zároveň podotknu, že možná i v posledních dílech slyšíte. Já jsem teda dneska ráno stříhal jeden z našich dílečků, který už jste určitě slyšeli, s Klárkou Novákovou o asexualitě. Já jsem to stříhal doma v postýlce a říkám si, holka, ty zníš tak unaveně. Jako
4: ale
3: sobě
4: ne.
3: Jsem to říkal.
4: A já jenom k tomu řeknu, že prostě my sami k sobě jsme vždycky nejkritičtější. Já jsem tady
3: pravda.
4: V tom studiu byla, Kájo, a byl jsi úplně v šejpu. Před rozhovorem a po rozhovoru tam bylo vidět, že jako to, ale během toho rozhovoru byl absolutní profesionál.
3: Ne, myslím ten hlásek, jakože i přesto, že jsem byl na té tedy zasloužené dovče, které se tak jako long-winded už dlouho dostáváme, tak i tak pořád jako ten hlásek je to tam slyšet, no, že prostě mám za sebou náročné týdny a měsíce a to proto, že po 6 letech diplomuji na umělecké škole v Praze. Což tady, jak si všichni umíte jistě představit, tak je to velká zátěž, zejména pokud si jako já, tedy jako dračí královna, naložíte jako svůj diplomový projekt, že uděláte one woman show, tedy jako vlastně solovou divadelní show, což zní jako by úplně super nápad, jako že jsem drag queen, tak udělám prostě show sama o sobě a jako by hodinu nebo 2 hodiny tam budu sama tančit a zpívat a tak, ale potom vám dojde, to bude docela náročný. Docela náročný to bylo, ale bylo to krásný. Zároveň taky vlastně by se to nestalo bez těch všech krásných lidí, se kterými pracuju a s kterými mě podporují už dlouhý roky, že? A který tam přišli do toho vyprodaného divadla. A to říkám jenom proto, jak jsem z toho byl dojetý, že? Jak ti vlastně dojde, že ať už děláš jako solovou show nebo velký divadlo nebo cokoliv děláš, tak jako vždycky to chce takzvaně vesnici, že jo? A
4: je to tak.
3: Tady jako máme nějaký podpůrný systém.
4: It takes vesnice.
3: No, takže já jsem vlastně takhle, já ta zdánlivě jednočlená vesnice, která má za sebou celé město, tak jsem si udělala svoji hezkou velkou show, no a potom si taky jela na tu zaslouženou dovču teda.
4: Já jsem na té show bohužel být nemohla, protože jsem taktéž výkonná umělkyně a ano, ASMR,
3: kafíčko
4: s ledem, protože za okny už jsou paprsky slunce, i když mě se teda zdálo včera v noci, že sněží, jako jo, ve snu, ale já jsem si říkala, jak jsem koukala z okna v tom snu a říkala jsem květen a pořád sněží a můj kluk říká v tom snu, no jo, teď to je normální, je teprve květen, tak já mám pocit, že už můj mozek je tím ovlivněný.
3: Mně se zdálo, že umírám a neumím chodit, tak to máš ještě lepší.
4: Tak
3: trošku.
4: To máš taky docela fajn, no, zlatej sníh v květnu.
3: Já se něco říkala.
4: Říkala jsem, že jsem výkonná umělkyně, takže jsem bohužel ten večer také hrála, ale být jsem tady na tvém opusu Magnum nemohla.
3: Ale dala jsem mi zlom vazku, kterou já jsem tam měl celou dobu na stolečku a to byla taky velká součást mé show.
4: Počkej, jakoby. Fakt to byla součást tý show?
3: No jako součást mé show. Moje show byla taková jako magická drag show, jako kde byly doslova kouzelné triky, že jo? A pro mě jako velkou součástí toho bylo nějak integrovat i do své umělecké praxe a do svého života víc jako takový čarodějnický, řekněme ezoterický praxe, kterým myslím třeba jenom to jako se jako zapálit svíčku, dát si na stůl jako talismany od kamarádů, takový věci, co možná jakoby dělají lidi jako normálně a vlastně nám ani nedochází, jak je to jako spirituální počin, víš, si třeba jako na stole zapálit svíčku u fotky dědečka, nebo si tam dát jako k tomu prostě zlomvazku od Elišky, která tam jako nějak jako dodává tu energii i třeba lidí, co tam nejsou, kteří buď jakoby tady s náma už jako doslova nejsou, anebo prostě mají třeba jinou práci, tak nemůžou být na premiéře.
4: No jasně, ale já ti neřeknu, jak jsem na tebe byla pyšná, já za prvý všem jsem to teda říkala, potom jsem se všech ptala, jak to dopadlo a když už ty si měl storička, tak já jsem přišla večer z divadla, byla jsem doma a můj kluk tam něco dělal svýho a já mu říkám, pojď sem. A on co je? Podívej, to je můj Kája. A on, můžeme se na to podívat potom? Říkám, ne, to musíš vidět, pojď sem. A donutila jsem ho si ke mně sednout a koukali jsme na ty tvoje storička jako na film.
3: Jo.
4: A já jsem říkala, podívej se na něj, on je takový šikulka, já ho mám tak na tom. A on úplně, proč jsme tam nebyli, to vypadá skvěle. Říkám, no, protože jsem dneska pracovala. A on, takže takhle jsem na tebe byla pyšná a všem jsem to říkala.
3: Oj, ty mám ráda. Tak, nám to vždycky nějak nevychází chodit na ty svoje shows, ale prostě jako jednou není to jednoduchý. No,
4: jednou se to stane.
3: Být ty celosvětově známé umělkyně. A speaking tedy of celosvětově známé, no, tak měli bychom konečně upsnout do toho Portugalska.
4: No dobře, takže ty si tady odpremiérovala svůj opus Magnum o magii a tak dále. A potom se strajla rekreovat do Portugalska.
3: No a hlavně úplně sama.
4: A úplně sama. A důležitý co, tak my už tady víme v podcastu pod, že každá solo cesta znamená velká sebepoznávací, jakoby, nevím, cesta.
3: Ať už trvá víkend, týden nebo měsíc,
4: to
3: nebo
4: je
3: třeba
4: jedno,
3: půl roku, že jo?
4: No, to
3: vždycky
4: je jedno.
3: Se tam něco jako stane.
4: I za 2 hodiny prostě vlakem do Brna já většinou přijdu na to, proč prostě oranžová je tak důležitá.
3: No,
4: takže povidej, takže jela jsi teda do Portugalska a jela jsi tam teda asi docela jako utáhn, nebo počkej, s čím jsi tam jela? Měl jsi nějaký záměr?
3: No tak jako za prvý si odpočinout a za druhý taky být sám se sebou, no jakože mě taky další jedna věc v době, co nahráváme v tento moment, tak mě za 2 dny bude takové velké číslo. Čekají mě velké narozeniny, já bych to nechal jako mysteriózně. Někteří posluchači a posluchačky si třeba budou myslet, že to je 20.
4: Bude mu 18.
3: Někdo že třeba 40, možná, že ta pravda bude někde mezi tím. Takže zároveň taky po tomhle velkém úsilí jako v mé umělecko-akademické praxi a zároveň s tím, že se mi jako blíží
4: jubileum.
3: Tahle 25, možná to můžem říkat, jubileum prostě takový. Tak dát zase další po dlouhý době takový, že jo, sebepoznávací trip jako týden, což nevím, jako komu se to může zdát jako dlouho nebo málo naopak, ale jako mě vždycky dojde, že fakt jako někam jet sám jako je vždycky intenzivní nějakým způsobem, že jako čekáš jenom, že bude prostě ta Julia Roberts jako Eat, Pray, Love, ale ono jako ten název Eat, Pray, Love může být trošku zavádějící, že jo, protože mezi tím Eat, Pray, Love tam nemáš to brečení v taxíku, ty momenty samoty, jako ty momenty, kdy jdeš jako sama se sednout do gay baru a čekáš, že jako hned tam přijdeš a budeš mít jako 150 kamarádů.
4: A potkáš manžela.
3: A jakoby sexy latinos na každém prstu, ale vlastně jakoby tam přijdeš a cítíš se trapně, že a sedíš tam sama s drinkem a je ti docela smutno. Ale potom jako tyhle momenty překonat, a to jsem tam opravdu zažil znovu jako několikrát, že tam takovýhle momenty překonáš a buď tedy jako si dáš sám romantickou procházku někde u vody, a jenom tak jako by koukáš na most, posloucháš u toho Lanu Del Rey samozřejmě, ty tam jako zapadá slunce, jezdí tam lodičky. Wow.
4: Já jsem zasněná.
3: No jasný, ty tam seš.
4: Jo.
3: A nebo naopak právě jako jdeš do gay baru si sednout a tam jsem šel na promítání Drag Race, že zrovna bylo finále této řady RuPaul's Drag Race a já jsem přišel do gay baru sám na promítání a tak se tam jako fakt cítím trapně, víš, že jako si vždycky říkám, no kasi, jsi takový prostě jako...
4: Jakože proč, jakože nemám tady kamarádky, nebo
3: no, co ne, ale právě vždycky jsem si říkal, jsi takový společenský motýlek, to nebude problém, ale potom jako se stane, že tam fakt přijdeš a cítíš se trapně. trapně, že tam nikoho neznáš a chvíli to trvalo, ale potom hned, jak začalo promítání Drag Race, tak jsem byl takový jako yes, come on queens a hned jsem tam začal s někým bavit, zkamarádil se jako s místní mama drag queen a došlo mi v tu chvíli, jak ten drag a jak Drag Race spojuje lidi hrozně moc,
4: jo.
3: Což je hrozně hezký si uvědomit, jako, že můžeš být jako v Praze, v Lisabonu, v New Yorku, úplně kdekoliv, ale když jako si zajdeš na promítání Drag Race úplně sám, tak tam prostě poznáš lidi, co mají stejný zájem, tím, že si zařvete yes, queen,
4: slay.
3: Pracuj holka, řeš to.
4: Takovýhle, jo, v tomhle já úplně miluju ty komunity, no. Ty jsou prostě vážně jako k nezaplacení, protože ať už se jedná o Drag Race, nebo o zahradničení, nebo o věci, kterými nerozumíme, třeba fotbal, hokej, to je úplně jedno,
3: jasný.
4: Jako fakt jako širokospektrální.
3: Jo,
4: tak
3: taky,
4: to jako, je prostě super.
3: Úplně stejně, tak můžete řvát jako jas, nevím, Ronaldo, jo, kopni do toho.
4: Běhej po té trávě.
3: Yes, girl. Jo, chlape, běhej po té trávě. Kopni do té mečudy. Takhle jsme se to učili.
4: To je ale honička, kluci, kdo ten míč chytne první?
3: Jas, kluci, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
4: Je, jako jsem se lekla, to bylo v okopačku, ale tohle. Já myslím, že
3: jsme se hezky zasportovali.
4: Měli být sportovní komentátorky normálně.
3: Jo, jo.
0: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
4: Já si myslím, že cestovat jako solo člověk je takhle, z mojí zkušenosti to je to nejlepší, co můžeš udělat a je to vlastně jednoduchý, ale jenom protože už jsem to dělala, protože už jsem si dělala ty přípravy a tak dále. Zároveň po Evropě to je rozhodně, když vlastně ne, teď jsem chtěla říct, že to je ta bezpečnější možnost, ale
3: nikdy nevíš,
4: to už vlastně není pravda, ale vím, že spousta lidí se mě na to ptá, jakože ty jako žena sama, blablabla, ale dovedu si představit, že jako queer člověk, tak taky přemýšlíš jinak, když někam jedeš sám, nebo ne? Jako z hlediska bezpečnosti.
3: Ani ne, tak no ne? Tak. Mně spíš napadá, že taky to může být i dražší, že jo, než se jakoby splitnout účtenku s někým.
4: No, tak to
3: jako
4: určitě, ale...
3: Solo život, ale jakoby
4: ale mně přijde
3: jako...
4: dražší s někým chodit jakoby no, jenom proto, aby jsme spolu mohli na dovolenou, ale
3: tak to,
4: trpět celý
3: tam
4: život.
3: Viděla ty večeře, co já jsem si tam dával sám každý večer.
4: To bych se tam i chodila.
3: Velmi zasloužené. Jo, tak já nevím, jako nějaký nebezpečí může být jako vždycky, no, to prostě...
4: Takže žádný jakoby queer cestovací typy nemáš?
3: Tak jakoby, když jedeš třeba někam do Spojených
4: jako
3: Emirátů nebo jako do zemí, třeba tady v Evropě, že tady jenom na východ od nás kousek, tak jakoby prostě si to musíš vždycky jako čeknout.
4: Do Maďarska bys nejel někam
3: do hor. Ale zároveň prostě jakoby, ať už seš v Praze nebo i v New Yorku nebo kdekoliv, tak vždycky tam je nějaký riziko, no, to je potom... Na tobě, na tom, jak ti to za to stojí, no v tu chvíli, jako chci se cítit slej, nebo chci se cítit, že mě nikdo určitě nezbije.
4: No jasně, jo, rozumím, rozumím. No a co ty jsi tam, viděl jsi tam třeba něco zajímavého kulturně? Protože my jsme si řekli, že tenhle ten díleček dáme jako o cestování, o kultuře, která pro nás byla trošičku jakoby juicy.
3: No jasný, tak jdem na to, jo, protože já taky, co jsem úplně už od začátku měl taky jako jeden z mých plánů, kterých jsem samozřejmě moc neměl, což je za mě jako super na solodovče, tak jsem si říkal, že hrozně moc chci jít do kina takhle v cizím městě, protože to může být, Eliška se napila. Za mě je to hrozně jakoby super vzrušující jiný zážitek jít jako v cizině do kina.
4: Fakt?
3: Ono to je jako v něčem vlastně skoro stejný, ale v něčem jako úplně jiný.
4: A šel jsi do nějakého multiplexu nebo do nějakého jakoby...
3: Já bych hrozně rád jako šel do nějakého arcifarci, butík, cinema.
4: Ale nebylo.
3: Ale vlastně moc jakoby tam nepromítali tenhle film, který jsem chtěl vidět, což? Bylo drama se Zendayou a Robertem Pattinsonem.
4: Já jsem to ještě neviděla.
3: Já mám chills, husinu na krku, jenom o tom mluvím. Já se na ten film tak těšil, za prvý samozřejmě, protože prostě Zendaya, mě se o ní zdá.
4: Promiň,
3: jako
4: už
3: mě
4: jsi
3: se...
4: byl na Ďábel nosí Pradu dvojka?
3: Ne, to teď jde do kina.
4: Můžeme
3: chvíli,
4: na to jít spolu,
3: co nahráváme. Půjdeme třeba teď o víkendu.
4: Prosím.
3: Jo.
4: Prstíky.
3: Já mám husinu teď úplně prostě kultura.
4: Dobrý, tak pokračuj.
3: Prostě
4: promiň.
3: Zendaya, jako Zendaya i Robert Pattinson, že to jsou pro mě úplný. Ahoj, Míša Sladká, teď na nás tady koukla z druhé místnosti.
4: Zdravíme
3: manželku našeho dramaturga Pavla.
4: Tak tohle je hrozně unhinged deal. Tak pokračuj, takže Zendaya, Robert Pattinson, tak.
3: Zendaya, Robert Pattinson, moji prostě úplně jako... OGs, jako Robert Pattinson, samozřejmě
4: Edward,
3: už od Twilight, jako v Harry Potterovi byl, ale let's be real, prostě Twilight.
4: Počkej, on byl v Harry Potterovi?
3: On je Cedric Diggory, jak ho tam zabil Voldemort.
4: A dost!
3: To co jsi nevěděla.
4: A dost!
3: Eliška vstala od mikrofonu, tak...
4: To nemyslíš vážně.
3: Já se počuji.
4: To
3: nepoznala. Tak on tam byl takový ještě jako malinký twink samozřejmě, ale...
4: Ježíš, to dává smysl, on byl totiž hrozně roztomilý.
3: Já na to hrozně nerad koukám, protože to hrozně smutný ho tam vidět, jak umře, že jo, ten jeho táta tam úplně vzliká.
4: Na konci té čtyřky,
3: tohle asi nemusí být spoiler alert, to snad všichni viděli tohle. No.
4: Teď se cítím společensky a popkulturně normálně jakoby degradovaná, absolutně.
3: To je hustý, to byl jakoby Ježíšek neexistuje moment s Eliškou tady naživo.
4: Cože?
3: Víš, že Ježíšek neexistuje, že jo?
4: No a dost, Kájo, ne, dělám si srandu, to samozřejmě vím, ale jakoby, pane bože, no tak dobrý, tak já se s nějak srovnám s touhle realitou, já se mezi tím vygooglu, jak vypadal, já se tady mezi tím hodím do internetu, jak teda vypadal Cedric Diggory, jak si to připomenu, pokračuju, Kájo.
3: Byl takový víc uhlazený, že jo, Robert je takový víc jako casual chic, bych řekl,
4: teda.
3: I ve svých nových filmech. Každopádně tenhle film drama, nevím, jestli jste o tom slyšeli, pokud ne, tak je to tedy o párečku, nejkrásnějším párečku na světě za mě, Zendaya a Robert, kteří mají pár dní, možná týden před svatbou a teď vlastně jako v rámci příprav se svými svědky, jako se svým best man,
4: no jo,
3: best woman.
4: Teď jsem si našla, pardon, Cedrica Diggory, no, to je opravdu pěkné. Robert Pattinson, no, tak já se zblázním.
3: Takže prostě jako pár dní před svatbou a oni o sobě zjistí takovou docela šokantní věc, respektive to je i v traileru, já nechci vůbec.
4: Takže tím nespojuješ.
3: Nechci vyspojilovat nic, protože je fakt dobrý jít do toho filmu s tím, že toho moc nevíte, ale jako ta zápletka, která se stane už jako v první půl hodince, je, že on se dozví o Zendaye něco velmi pikantního z její minulosti.
4: A počkej, a co to je? Nebo to nám nemůžeš říct? To už by si spojoval moc.
3: To pro mě je lepší to užít, jako když to nevíš. Každopádně potom celý ten film je o tom jako falloutu toho, co se jako dozvěděl. A jako vlastně ta otázka toho, jak se můžeme někdy znát, jako teď za pár dní se bereme, ženíme, vdáváme a můžeš někdy toho člověka vlastně znát a zároveň taky... do jaký míry jsme schopní si odpustit za to třeba, jaký jsme byli v minulosti, že jsme udělali něco fakt špatného, možná, kdo ví, nebo jsme o tom přemýšleli, kdo ví, tak jsem schopná tomu člověku odpustit a začít s ním jako od nuly, takzvaně jako čisté plátno, feel the rain on your skin, no the rest is still unwritten. Já jsem vyšel z toho kina, úplně jsem jako brečel samozřejmě a sám jsem jakoby přemýšlel hrozně nad jako tím tématem odpuštění, jako odpustit ostatním, odpustit zároveň i sám sobě, že? Protože všichni se jakoby potýkáme s něčím jako v sobě, nesem si pořád nějaký jako měla jsem tohle a tohle nebo neměla a zároveň jakoby to projektujeme i na ostatní a myslím, že i ten režisér tohohle filmu, teď nevím, jak se jmenuje, najděte si to prosím vás. Dneska tady jepujeme, žádný rešerš. Tak myslím, že i ten režisér nebo někdo z tvůrců nebo někdo z obsazení tak mluvili o tom, že je super jít na tenhle film se svým partnerem nebo partnerkou nebo klidně na první rande, protože se toho hrozně moc dozvíte o tom svým partnerovi, partnerce. Tím, jako jenom tím, co to ve vás vzbudí tohle, třeba kdo z těch postav má podle vás víc jako za pravdu, nebo kdo je víc otravný, tak je to fakt super film, na který jít se svou drahou polovičkou, nebo jenom prostě novou polovičkou.
4: Režisér Christopher Borgli, mimochodem. No tak to je zajímavý. A teda k tomuhle z tomu bych rovnou chtěla říct, že bych klidně udělala díl na téma odpuštění.
3: Miluji odpuštění.
4: To mi přijde hrozně dobrý
3: teď
4: nápad.
3: Teď právě taky na prahu tý 25, tak taky hrozně přemýšlím nad tímhle tématem,
4: no,
3: že prostě jako chceš vkročit
4: jako,
3: do toho novýho. A přesně tady jakoby tím novým životním, tou novou životní etapou je pro ně, že jo, manželství. Oni jakoby čeká, že do něj vkročíš úplně jako s čistým štítem. Ale vlastně tam jako ne, tam se jako neseš všechnu tu bagáž, abychom mluvili francouzsky správně, tady tak tam neseš všechnu svoji bagáž a teď vlastně přebíráš i tu její bagáž, takže to hrozně zajímavý téma, jakoby jak se s tou bagáží vyrovnat a jestli jako není náhodou lepší začít od začátku, jestli to jako zvládnem teda vůbec, no.
4: Ty jo, tak to je hustý. Já k tomuhle tomu tématu, ke mně se donesl jeden příběh. Vlastně já to tady udělám hodně anonymně, aby vůbec jako to, ale přijde mi to dobré k zamyšlení, i pokud znáš, Kájo, nebo pokud vy posluchači znáte takovou tu otázku, kterou by prý měly ženy pokládat na rande muži, nebo vlastně napříč gendry, to je jedno.
3: Kolik?
4: Ne, to nemyslím.
3: Kolik?
4: Mám tím na mysli takovou tu otázku, jako byl bys radši, abych byl nebo byla samotná, samotný v lese s cizím mužem, nebo s medvědem?
3: Oh.
4: Slyšel jsi to někdy?
3: Tak cizí muž může být taky medvěd, že jo?
4: Právě. A vlastně sranda je, že když se zeptáš všech žen, tak oni řeknou s medvědem. Protože jakoby to bych byla buď určitě mrtvá, anebo by to bylo v pohodě. S cizím mužem nikdy. A přesně, a vlastně, no to je taková, jako, hodně lidí už to slyšelo, tuhle otázku. No a ke mně se donesl takový příběh, že dva lidé, tedy heterosexuální pár, spolu byli jedna z prvních lásek, jsou spolu třeba 15 let, jsou tak nějak v našem věku, Kájo, tedy plus minus 25, že? A mají spolu už i dítě malé, nejsou tedy sezdaní, ale to je asi jedno. Měli samozřejmě se teď někdy brát, děti už je třeba 5 let. No a jeden z těch partnerů zjistil, že druhý z těch partnerů před 12 lety někoho políbil.
3: Jo, jako když byli spolu už.
4: Už byli spolu 3 roky, bylo jim prostě 18 nebo 19.
3: Já jsem v tomhle možná moc jako gay, ale říkám si, no co?
4: No a počkej, nech mě to doříct. Sorry, ne, v pohodě, zjistil, že před těma 13 lety, předtím, než spolu měli hypotéku a malý dítě a tak dále, jo, jeden z nich někoho políbil a byl do něj trošku zakoukaný, ale políbením to skončilo, to je všechno a jeden z těch partnerů to tomu druhému řekl jako ha, tenkrát, tohle se stalo. No ale jeden z těch partnerů, ten, který to nevěděl, kterého se to netýkalo, se prostě odstěhoval z domova, nechal toho druhého partnera tam jakoby s tím dítětem na několik týdnů.
3: Bože.
4: A následně se vrátil a vypadá to, že jako uvidíme, jak ten vztah bude pokračovat. A ten jeden z těch partnerů, který to tedy udělal, který se dopustil tohoto polibku před 13 lety, tak vlastně říká, no hele, já jako jsem měl pocit, že toho druhého znám. A najednou tahle reakce, po tom, co jsme spolu všechno jako zažili.
3: To je velmi Zendaya a Robert Pattinson.
4: Po tom, co tady máme dítě, po tom, co jakoby tohle, tak jakože ten člověk udělá tohle, že mě tady nechá s dítětem, odejde, takhle se k tomu zachová. Já tomu rozumím, že jako ten krok dát si s někým pusu, když seš ve stavu, není
3: jako
4: správný.
3: Není
4: a tak dále. Ale chápeš, ne? A já si říká, tyjo, to je. A podle mě to je hrozně moc taky jako... Let's play a game, co byste udělali vy, protože někdo přesně řekne ty, jako ty, hele, na to jsem asi moc gay, za mě to je pusa, o co jde, ale pak
3: ne,
4: někdo...
3: Ne, taky to záleží samozřejmě jakoby případ od případu, ale říkám si, jako, že prostě by to za mě rozhodně nebylo jako dostatečný, víš, jak se říká, jako hřebík do rakve, jako tuhle jednu věc vzít a říct si teda, jako no tak tohle nám zničilo všech těch 15 let vztahu, tahle jedna věc a to jenom jako... To je jenom
4: Já teda
3: jako neznám
4: si...
3: ostatní detaily, nikdy nevíš, co ostatního se tam může dít. Jako to
4: právě a nikdy nevíme přesně, co tam bylo jako přímo pod tím povrchem. A tak za mě teda tam je jako důležitá věc a to je to dítě. Za mě, jakmile je tam dítě, tak jakoby pojďme si svoje problémy řešit nějakým způsobem s ohledem na to, že to dítě za to vůbec nemůže. Tím pádem nevím, proč by to dítě mělo několik týdnů být jako bez jednoho z rodičů, když vlastně se ho to netýká, rozumíš? Ale to je jen. No nic, tak to mě jenom tak napadlo k tomu filmu,
3: ještě,
4: co říkal.
3: Jakoby Zendaya a Robert Pattinson jako v tom filmu nemají dítě, pokud tedy nepočítáme mě.
4: Ale počítáme, Kájo. S tebou vždycky počítáme.
2: Pod. Podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
4: Já teďkon zase, když jsme takhle u té kulturky, tak já konečně se dostávám ke knize, kterou jsem dostala od jedné mojí studentky, Aničky, studentky tance, zdravím, děkuju, myslím, že nás poslouchá. Anička mi ji dala, ty kráso, myslím, že před rokem nebo před dvěma k Vánocům, tehdy to byla žhavá novinka, je to kniha od Gillian Anderson.
3: Jo,
4: víš, co myslím,
3: to je ikona,
4: ne?
3: Úplná.
4: Přesně, pro ty z vás,
3: z
4: co nevíte.
3: Z Akta X, že jo, ze Sex Education.
4: Jasně, Gillian Anderson je dost oceňovaná filmová, televizní a divadelní herečka. Mimo jiný získala třeba 2 ceny Primetime Emmy, 2 Zlatý globy a tak dále a tak dále. A je to taky docela aktivistka a věnuje se charitě a tak. No a napsala knihu, která se jmenuje Want. V češtině je to přeložený jako chci. A je to vlastně...
3: Chci tě.
4: A je to vlastně takovej projekt, který vlastně ona sama iniciovala, že udělala takovej webovej formulářík, řekla bych, a vyzvala ženy po celém světě, klidně i transženy, to je prostě jakoby všechny prostě ženy, vyzvala po celém světě, ve všech věkových kategoriích, ve všech sociálních skupinách, napříč jako
3: prostě intersekcionální queen.
4: Totálně, ať jí napíšou svoje nejtajnější touhy. Svoje úplně nejvíc jako nejtajnější touhy a ona je anonymně bude sdílet. Anonymně až na to, že nakonec pod každý ten příběh ona myslím, a jsou tam zajímavé věci, co ona říká, jestli ta jo, sexuální identitu tam píše, pak tam píše jakou mají sexuální přitažlivost a potom tam píše jejich roční příjem, píše tam jejich státní příslušnost a jestli jsou v nějakém vztahu. což je hrozně zajímavý, jakoby, jo? Tam vidět prostě třeba, nevím, Argentina, bisexuální, pansexuální, v registrovaném partnerství, příjem, nevím, a teď tam je to v librách, a tomu nerozumím, jo, něco. A pak možná ještě něco, jestli jako má děti snad, nebo tak něco, nevím. No a jsou tam ty příběhy. A já na začátku té knihy, mě to moc nebavilo, se přiznám, protože já mám ráda, když se můžu na danou postavu, ať už to je v knize, ve filmu, v něčem, prostě jako napojit. Jo, že toho člověka poznáš, teď s ním jako zažíváš ty příběhy a tak dále. Než jako takovýhle povídky krátký. Oni některý ty
3: Vynětky.
4: No, oni některý ty fantazie mají jako 4 věty a některý mají 3 stránky a to je pro mě ten moment, kdy jako už poznám, co to je za člověka a najednou je konec. A řekla jsem si, no dobrý, dám tomu ještě pár stránek a rozhodnu se. A úplně mě to pohltilo. Můžu říct, jakože fakt jo, protože ona ta kniha...
3: Co to je takový bohatý potom, že jakože máš takovou všeho chuť.
4: Jo, ona ta kniha je koncipovaná do více kapitol a každá z těch kapitol je nějakým způsobem zarámovaná, jo, třeba jedna jsou opravdu jenom jako romantický, platonický představy, druhá jsou třeba nějaký jako BDSM představy spíš, jo, a tak dále, a tak dále. Ale co bych řekla, že je takový zastřešující, ať už to je, že to jsou sexuální představy o tom, že chci jenom, aby se mě někdo ptal.
3: Aby mě měl někdo rád.
4: Fakt, aby mě měl někdo rád, aby se mě ptal, jak se opravdu cítím a aby mě hladil po vlasech a procházel se se mnou za ruku.
3: A nějaký bizárky tam taky budou určitě.
4: Jo, je tam třeba takový bizárek. No. To jsem fakt čubrněla na to. Já jsem to tady chtěla i vzít jako přečíst, ale tam oni, je to hodně explicitní ta kniha, jo? Takže jsem si i říkala, že to bychom tady pípali jak diví, takže to bych tam nemohla předčítat.
3: No,
4: ale je tam v té BDSM sekci, je tam takový příběh, kdy tam žena, která, jo, já vím, co tam ještě je, tam je totiž v náboženství ještě, co máš za vyznání. A musím teda, samozřejmě, vůbec neškatulkujeme, vůbec, ale teda ty křesťanky, co ty tam mají za představy? Tam jako, když tam máš jako fakt praktikující, jako nějaká evangelička, nějaký ty... To jsou takový prasárny, přátelé, to opravdu čubrním. A ateistky, ty jsou spíš jenom nešťastný a chtějí držet za ruce. Jo. To je takový, hodně půjdeme na procházku, budeš poslouchat moje emoce. Ale hodně jakoby ženy křesťanky fakt, a mluvím jenom o té knize, tak ty chtějí teda velký věci. No a tady ta jedna křesťanka, tak ta tam píše, no píše tam, že si přeje být... vlastně, prostě řeknu, jak to je, že si přeje být prasnice, jo, a že chce, aby vlastně krmila více lidí, a že si přeje, aby někdo se přišel jakoby nakrmit v podstatě z každé její části těla, speciálně z těch údů, jo, aby jednoho měla na jednom jadru, druhého na druhém jadru, jednoho u úst, jednoho u jednoho otvoru, dole u druhého otvoru a tak dále, napříč gendry, je jí to jedno, a chce přímo, aby ona je plnila svými šťávami. Cicky. Jako svými šťávami a oni na oplátku v rámci toho, že asi je to vzruší, že se jim to líbí, jí plnili jejími šťávami do všech těchto otvorů nebo navrch nebo tak a v moment, přímo to tam píše, a v moment, kdy jako se stane tady ten výměnný obchod, že já vás naplním mými šťávami a vy mě obšťastníte svými šťávami, tak odejdete.
3: Se otevřou nebesa.
4: Ne, odejdete a přichází další parta, jdeme dojít dál.
3: Wow.
4: A přímo tady ten termín tý prasnice, tý jako dojný krávy, tam vlastně zdůrazňuje několikrát a si říkám, to je zajímavý teda opravdu. No ale co jsem chtěla říct, co tam je, takže to je třeba jeden z bizárků.
3: No já se chci zeptat, jestli tam nebylo něco s tím, se jako stotožňovala, co jsi řekla, wow, to jsem nikdy jako neviděla, že by nějaká jiná holka chtěla, aby jako Jason Momoa pocucal palec u nohy na pláži, víš?
4: No tak to mám pocit, že chce každá druhá holka, včetně mě samozřejmě.
3: No a s čím se tam tedy jako stotožňovala?
4: No,
3: nebo co tě nějak jako dojmulo?
4: Přišlo mi docela jako vtipný, spíš takový hořko-sladký. Jeden
3: to je život.
4: Mezi tady těma jako extrémníma, kdy prostě tam ženy explicitně říkají, jak chtějí být, já nevím, něčí nástroj touhy, že vlastně. A to je celá vtipný, tam jsou takový třeba hodně ženy, které říkají, já jsem feministka, já jsem aktivistka. V mém osobním životě to funguje takhle prostě, absolutní rovnoprávnost. Jakmile někdo si dovolí ke mně něco tohle, co já chci, aby mě někdo tady svázal, abych byla jeho objektem touhy, aby mi říkal, co mám dělat, abych já prostě byla absolutně mu podvolená, abych byla submisivní. V životě to nezažiju, protože se to bojím říct nahlas, protože mi to přijde trapný a vůbec to třeba nesedí k tomu, kým já jsem doopravdy a tak dále. No, jako fakt tam jsou vlastně husté věci, ale právě co jsem chtěla říct, jeden z těch příběhů, který mě jako nejdřív pobavil, ale pak mi to přišlo vlastně až smutný. Tam jedna žena psala moje nejvíc jako představa, která je pro mě jako nejvíc vzrušující na světě a jsem z toho úplně hotová, je, že přijdu domů a tam je uklizeno, já nemusím nic dělat, děti jsou uspaný, můj manžel nechce, abych mu poděkovala, já mám čas sama pro sebe, můžu si vybrat, co můžu dělat. A není to takový to jako moje sexuální představa, že tady bude uklizeno, jakoby vtip. Ale ta žena to tam vlastně píše tak jako dojemně. A že by si strašně přála mít nějaký čas pro sebe. A že by si strašně přála v tom volném čase se rozhodnout, že by chtěla mít sex. Že to není jako jenom další, že by si hrozně přála, aby sex nebyl položka na to-do listu. A já úplně, wow, tyjo, to je šílený.
3: To je ono.
4: Tak to mi třeba přišlo hustý a pak mi ještě přišlo takový zastřešující téma většiny vlastně těch confessions, těch...
3: On the dance floor.
4: On the dance floor, těch, jak se řekne, confessions.
3: Přiznání.
4: Přiznání, ano, těch vlastně přiznání bylo to, že tam třeba každá druhá žena, a to fakt jako, já ráda zveličuju, ale tady nezveličuju, každá druhá žena tam říká, tohle je něco, co bych v životě mýmu partnerovi, partnerce, partnerům neřekla. A to i queer lidé tam říkají, jo? I queer ženy teda, tam mluví takhle, jo? Není to jako, že pouze my heterosexuální ženy se bojíme a queer lidé
3: no,
4: jsou otevření.
3: A
4: ne. A to je, no, ta jejich sexuální představa. Že oni tam řeknou, o čem nejvíc, jako, na čem
3: jako
4: nejvíc.
3: Jako se stydí teda.
4: Jo, oni tam řeknou, hele, jsem v nějakém vztahu, funguje nám to tak, jsem vlastně moc šťastná. Fakt jo, já jako jsem v pohodě, ale víte, o čem s ním doopravdy? O tom, že přijde týpek z tohohle úhlu, takhle se to stane, takhle se mnou mluví a třeba, já nevím jo, ale jako tak dobře, asi to je tím, že nejsem úplně puritánka, ale já třeba, když čtu tu sexuální představu, mně to nepřijde nějak zvrácený, mně to jenom přijde, že ta žena má nějakou fantazii a ona tam popíše nějaký akt nebo nějakou dynamiku nebo to, jak bych chtěla, aby s ní třeba ten partner jenom mluvil v tom sexu, nebo že by měli mít ten sex na nějakým jiným místě. A ona to dořekne, tu fantazii, a řekne, jsem strašně ráda, že to tady můžu, milá Jillian, protože ta iniciativa tady těch sexuálních fantazí se jmenovalo jako Dear Jillian, milá Jillian, a bylo to všechny jako dopisy pro tu Jillian, pro tu autorku, a oni psali, milá Jillian, to, o čem
3: ona
4: s tím je.
3: Takový bravíčko prostě.
4: Mega bravíčko, přesně. Takže psali, takže milá Jillian, děkuju, že jsi udělala tuhle tu platformu, kde já můžu říct, co opravdu chci, co bych si fakt přála, protože jsem si vědomá toho. A vlastně mě to mrzí, že to v mým reálném životě nikdy nezažiju, protože se za to stydím, nebo protože vím, že můj partner, partnerka, partnerstvo určitě
3: škoda.
4: Nechtějí tyhle ty věci, a nebo v nějakém úplně alternativním vesmíru, ale to nevadí. Já to mám ve svých představách a to
3: říkám,
4: nestačí.
3: Pokud to není jako vyloženě nějak jako nelegální, nebo že by to někomu tedy ubližovalo,
4: ne,
3: tak pojďme věřit své vnitřní Zendaye. To by byl jako za mě, to by byl za mě takový jako point dnešního dílu, jako musíme věřit své vnitřní Zendaye.
4: No a...
3: jako jestli jsem se něco naučila během těch svých jako early 20s, že jo. I prostě ať už to je jako skrze svoji uměleckou tvorbu nebo solo cesty, takže vždycky jako máme nějaký pochyby o sobě, jako vždycky tam prostě hlodaj ty vnitřní démoni, kteří nám říkají jako ty nejseš dost dobrá, ty jako nejseš dost dobrá, abys tohle udělal, abys udělal tohle jako umělecký dílo, nebo abys byla sama na dovče, nebo jako aby se poddala jako naplno těmhle svým fantazím, hele, jako proč ne?
4: Proč ne?
3: Pojďme pojďme věřit své vnitřní Zendaye.
4: Já jsem ten film neviděla, ale já budu věřit tvojí vnitřní Zendaye.
3: Ale jakoby, jako i Zendaye, tak celkově. Ona je pro mě taková bohyně. Mě se o ní zdá často, víš, mě se o ní jednou zdálo. Mě se o ní jednou zdálo. Nebo dva večery po sebe dokonce. A jeden večer mi nějak říkala, jak vyrůstala, jak se jako zamilovala do herectví a tak a potom se nějak i líbali, takže ona je pro mě taková jako,
4: víš, že
3: taková
4: něco
3: jako
4: máte.
3: Prostě platonický kráš. No.
4: Takže chápu
3: já
4: správně.
3: Já se Zendaye něco mám, sorry. Omlouvám se Spider-Manovi, mladýmu.
4: Takže chápu to správně, že ona Robertu Pattinsonovi vlastně říkala v tom filmu, jo, že... hele, já něco mám s Kájou. Je to venku, my jsme se líbali nedávno a něco k sobě cítíme. A to je
3: hele,
4: to, o čem je ten film.
3: Jako za pár dní bereme, ale já jsem se vyspala s takovou random drag queen z Prahy, no.
4: Přesně. A počkej, jak se s ní vyspala? No byla jsem s ní ve snu, jakoby. A líbali jsme se a možná se něco stalo. No a já bych ještě jenom řekla tady k tomu moudru, kromě toho, abyste věřili vlastní Zendaye, tak mě knížka Want, neboli Chci od Gillian Anderson, donutila samozřejmě přemýšlet nad tím, co jsou moje sexuální představy, moje fantazie, co bych já tam napsala, co jsou moje ty nejtajnější přání. A fakt jsem nad

Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na rádiu Wave.
0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák. Playák. Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Plejak. Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

cestě vidí bolest a šílený věc. Míme těravý vrak, už ani nesvítí hvězd, ale my řídíme se do tmy, řídíme se do tmy, k ledovýmu černýmu srdci.